Lopata a ostatní kumpáni, kteří přišli spíše na zvědy, byli skoprnělí. Lopata jen cykl ke kámošovi po pravici, které hovado vymyslelo tu konferenci. Slyšel si, oni do toho půjdou ve velkém, akce se může zcela zhroutit. Těch peněz na dotace také není tolik, to musíme probrat a zaujmout obranu, jinak je to celé v loji. Ne, Trojči, odpověděl Zrzoun, to znám, to je vždycky plno keců a pak skutek utek. Já bych byl klidný. Lopata se začal opravdu zlobit. Tak já klidný nejsem. Jestli se do toho pustí i takový podnikatelé, tak ti umí něco postavit, to mi věř. To může být fakt finanční mazec. Všichni se zvedli a odcházeli z konference téměř v kvaltu. Zrzek byl zbrklý a jak stále někomu podlézal, tak tomu nebylo jinak ani dnes. Jeho snaha podlézat Lopatě byla známá a při neobratném otevírání dveří a dávání přednosti, a to smírnou úklonou, přivřel Lopatě cípek saka do dveří tak nešikovně, že si kus vytrhl, jak energicky opouštěl prostor konference. Ty jsi vymaštěný kretén, rozzuřil se Lopata a na oplátku mu zcela úmyslně dupl na nohu s takovou silou, že se Zrzek přikrčil až k zemi, což se mu stalo osudným. Číšník, který nesl na velkém tácu kávy, pivo a džusy, ho neviděl a v plné rychlosti o něj zakopl. Při téměř saltu, kdy chtěl vybrat svůj pád, se otočil v letu a vše za obrovského rámusu sjelo na nebohého Zrzka. Byl opařený, zbabraný od různobarevných džusů, smrděl pivem a Lopata se mohl utlouct smíchy. Ostatní se bavili také, nechali Zrzka být a odjeli bez něj. Všichni odjížděli do klubu, aby se trochu vzpamatovali a připravili si scénář, co mají večer podat za informace Hlavounovi a ostatním. Možná se bude někdo ptát, proč má Lopata takovou moc a proč si ho jeho okolí tak váží nebo má strach. Zde se mísí opravdu dvě emoce. Lopata je nesmírně inteligentní, má několik vysokých škol a má i vysoké stranické postavení. Je bystrý a pohledný. Zůstává otázka, proč Lopata, což evokuje spíše dělnický původ či zaměstnání spojené s nějakou manuální profesí. Lopata si získal víceméně jako další přezdívku spojenou se stavebnictvím právě proto, že jako architekt stavař vyráběl důmyslné projekty. Pochopitelně neměli nic společného s architekturou či výstavbou mostů. Byl architektem velkých tunelů, nikoli dopravních, ale finančních. Jeho nápady byly vždy propracovány do absolutních detailů, včetně nemilosrdné likvidace jeho protivníků. Nemusel to být ani protivník, byl to kdokoliv, kdo se objevil na jeho šachovnici lotrovin a bez dlouhého přemýšlení, zda je skutečně nebezpečný pro jeho další ziskuchtivé akce, jej nechal odstranit. Metod používal několik, tak jak bylo zvykem, od betonových botiček, od střelovačů po úplné zmizení. Tělo bez hlavy, hlava bez těla. Neskutečné množství metod. Malé riziko měla takzvaná sebevražda. Riziko spočívalo v tom, že tělo přijde ohledat mordparta, která nebyla v seznamu spolupracovníků, a začne to řešit jako vraždu. Takové riziko hrozilo vždy, protože velká část vyšetřovatelů pochopitelně nebyla spolupracující se zločinem. Ale i tato metoda měla své pojistky a ty se uměly využít beze zbytku. Pak se lze jen divit, když slyšíte v ranních zprávách, že vynikající policista tělem i duší oddaný svému řemeslu spáchal brutální sebevraždu, aniž by nechal svým milým zprávu na rozloučenou, aniž by naznačil, že ho život na tomto světě už nebaví. Zcela záhadným způsobem se 20bodnými ranami těžce zraní ve svém bytě, když je manželka s dcerkou na dovolené. Pak se vydá do sklepa a tam se oběsí a předtím se zastřelí. A nebo se nejdřív zastřelil a pak oběsil. Takto skončil život jednoho z těch, kteří dbali o naší bezpečnost a kteří si zasloužili uznání společnosti.
Ano, to nebyl nikdo ze seznamu spolupracovníků, kteří na zakázku obviní, obžalují, zavřou, zničí životy celému okolí oběti, a to za pár drobných, za pár úbohých Jidášových grošů se z nich staly lidské zrůdy. Je to smutný pohled, k čemu je schopen člověk propůjčit svoji inteligenci, chamtivost, zlobu, nenažranost. Lopata a jeho parťáci dospěli k totální likvidaci prostřednictvím justice. Zavřít, zničit, navždy. Bylo jim jasné, že slušný člověk, pokud se dostane do takovýchto kleští, dlouho nepřežije. Nemoc a bezmoc ho zabijí. A další odvážlivci se už neobjeví, odstrašující příklady nedovolí, aby se někdo znovu postavil do cesty. V čem se tyto zrůdy liší od fašismu? Ten rozdíl je jen jeden. Zabíjejí v menším počtu. Ideologii ale mají stejnou. Jak dlouho jim to ještě vydrží? Lopata s partou sedí v klubu. Za pár minut za nimi dorazil i Elegán, Míla, Velká kapsa a samozřejmě Kvido. Jejich svolání probíhá po šifrovaných telefonech, kterými je vybavil Elegán. Zrzek přijel poslední, celý zbabraný. Ochranka ho nepustila dovnitř, že smrdí, ať se jede převléct, vykoupat, navonět a pak ať dorazí. U dveří zaškemral, že ho nechtějí vzít do žádného taxíku, do tramvaje už vůbec ne. Když se o to pokoušel, tak ho nějaký dědek přetáhl holý se slovy: když se umíš válet někde jako prase a ožírat se přes den, tak máš pěkně pěšky. Skopl ho ze schodů přeplněné tramvaje. Ale Zesko, já se tomu dědkovi nedivím, zatvářila se ochranka ve chvíli, když si oba hoši chránící vstup do klubu vlastními těly dávali přes nos kapesníčky. Rozruch neušel Kvídovi, který si potrpěl na to, že klub je vyhlášený a chodí sem jen vybraná elita. Nesnesl, aby zde byl jakýkoliv rozruch, a to ještě s tím podržtaškou Zrskem. Přišel a nařídil ochrance, ať zavolá řidiče, který Zrska odveze domů. Zrzek se vítězoslavně podíval na oba hochy, ale to už Kvído dodal. Samozřejmě myslím dodávku, ať ho naloží mezi špinavé prádlo, co vezou do prádelny. A ty, otočil se k Zrzkovi, ty sem dnes nechoď, budeš smrdět nejmín týden. Já se vykoupu, navoním a vezmu si všechno čisté, fakt nebudu smrdět. Řekl jsem, tento týden sem neles. Lopata se na tebe zlobí za to sako. Mohl bych chtít, abys mu ho zaplatil. A bylo vymalováno. Zrzek zůstal skoprnělý, věděl, že Lopatovo oblečení je tak drahé, že by si za oblek klidně koupil v bazaru auto. Představa, že by poškozené sako musel fakt zaplatit, mu vzala náladu a také zájem se ještě dnes do klubu vrátit. Pro jistotu tam nepáchl měsíc a dusil se v noci divokými sny, jak okrádá v samoobsluze stařenku, aby nastřádal, dal dohromady peníze na Lopatovo sako. Byl to opravdu ošklivý měsíc. Ačkoliv byl vždy schopen všeho, okrádat stařenky se mu ošklivilo. Neměl rád projekty šmejdů, kteří dokázali odvést autobusem důchodce na odlehlé místo a za ubohý oběd, ze kterého bylo většině účastníků zle ještě týden, je protřele okradli o jejich někdy i životní úspory. Na půjčku jim prodali hrnce, které vůbec nepotřebovali, anebo zázračné deky, v podstatě také na hovno, jak říkal jeho strejda, který se tím slušně živil.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Dneska už se vexluje ve velkým, pane Holče. Jakože někdo prodával, za kolik byly vůbec ty bony? Za 5 korun?
2: 5 oficiálně, nebo to bylo 1:1 oficiálně, ne? Ale vlastně taková sazba bývala kolem 5 korun.
1: Kolem 5 korun. Tak dneska vexláci jedou miliardy.
2: A kde byste stával?
1: Já jsem nestával, ne, ne, já jsem ještě mladý hrozně. Mě bylo 19 nebo kolik. Ale znal jsem některý a musím říct, že to svoji atmosféru mělo.
2: Já si pamatuju, jak jsem si jel koupit své první levisky v životě. Tady v Praze byl v Holešovicích, byl Tuzex Levis. Každá ta značka, už je nemám.
1: Už je nemáte, jo?
2: Každá značka, vy jste, že jo, nejste z Prahy, tak jenom vám chci říct, každá značka dín měla svůj Tuzex. A Levis byl v Holešovicích a levisky byly prostě jako nejžádanější. A já jsem si koupil bony podle ceny, kolik ty levisky byly a oni mezi tím trošku zdražili. A v tom Tuzexu to fungovalo tak, že než se vás tam pustili, tak tam stála taková ochranka a musel jste ukázat, že máte dost peněz, dost bonů. A já jsem, a aby tam lidi nechodili očumovat nebo něco ukrát.
1: Jo, takhle.
2: A to byste mohl. To bylo kvůli takovým lidem třeba.
1: Ale jako, slyším to poprvé.
2: No a takhle to bylo a já jsem přišel s tím a říkám, já si pro levisky, ukáž peníze, já jsem ukázal, říkal, to je málo. A normálně mě otočil. A já jsem si musel jít dokoupit bony.
1: Jak to bylo to vlastně, nakupování. Víte, že já si to opravdu nevybavuji, jak to fungovalo. Tam se platilo těma...
2: No poukázky bony, no, to byly takový jiný peníze.
1: Jo. A koruny, když jste tam měl, tak nic.
2: Tak nic? No, a nebo jste mohl platit, tuším, příslušnou jako cizí, západní měnou?
1: Dolarama, šilinkama, jo. To jo, to šlo.
2: A nebo teď nevím, jestli oni vlastně to,
1: taky si to
2: neprodávali, no, aby získali valuty, že jo, který neměli tehdy. Tak jestli i tyhle ty lidi, ale nevím, možná se tam dalo platit.
1: No jistý je, že se tomu říkalo Tuzexová poukázka.
2: Počkejte, dalo se platit západní měnou, jasně.
1: Jo?
2: Jo, jo, jo. Abonama.
1: Abonama. No ale já bych to zavedl zase, ne?
2: Já myslím, že se to zavede, to se nebojte.
1: My jsme mohli to tady vyzkoušet v malým, já mám doma troj kalhoty, které už nenosím. Tak já na to něco napíšu, ne?
2: No
1: ale musím říct, že teda kouzlo to mělo a víte, že byl Tuzex, existoval taky, který byl na jídlo?
2: Jako to byl taky v Holešovicích.
1: Potravinový.
2: Víte, kde byl, jak dneska sídlí Národní nejvyšší kontrolní úřad? Tak tam byl Tuzex v Holešovicích na jídlo. Na žvejkačky, na čokolády, na pití,
1: kakao,
2: jako na visku.
1: Na chlast, na cigár. Ne?
2: Všechno.
1: No a mimo to byl, to u nás bude spavit, že byl na výstavišti, Tuzex na auta.
2: Mm-hmm.
1: Víte, že i auto šlo koupit?
2: V Praze Tuzex byl Tuzex někde ve spálení na auta, nebo kde?
1: Tak Tuzex se, já myslím, že ti piráti to zavedou zase.
2: Jo.
1: Pane Holče, když jsme u toho, já mám neblahý tušení.
2: Ježiš.
1: Že...
2: Jsem skáky plnej neblahých věcí, ne?
1: Ano, ano, ano, ano. Ale zase mám jednu pro vás tady hezký překvapení. Máte kapesník? Budete plakat?
2: Ten vám...
1: Budete plakat? Jo. Budete, potečou vám slzy jak hrachy, ale...
2: Jak Vítkovi Rakušanovi?
1: Jo.
2: Jo?
1: Jo. Podívejte, já mám neblahý tušení, že ti piráti v těch volbách dopadnou brutálně špatně.
2: A proč je to neblahý tušení? Pro mě je to, já se na to těším.
1: Tak vy nemáte srdce jako na pravém místě?
2: Mám, naopak.
1: Jo?
2: Jo.
1: Protože já mám v okolí mým blízkým asi 5 lidí, kteří volilo piráty, ale volilo takovým tím agresivním způsobem.
2: A kde vy bydlíte? Nějaký jako, pípí? Nebo
1: to je jedno, kde bydlím. Tak jako mezi známy bydlím nájem.
2: Komunitě nějaký?
1: Ježišmarja.
2: No takže...
1: Máte známý, kamarády, ne? Ptáte se na blbosti teď. Já vám řeknu podstatu. Oni volili agresivním způsobem. Jako ty nevolíš piráty? S tebou vůbec nebudu bavit? Ty budeš toho Kalouska volit? Nebo já tam kandidoval? Jo? A Babiše? A to úplně... plní jedu. Kdo nevolí piráty a ani jeden z nich...
2: No tak když se musím dělal... znovu zeptat, kde to bydlíte? Kde se to pohybujete?
1: Pane Holče, vy dneska nejste úplně dobře.
2: Mě fakt jako zajímá, odkud vy jste.
1: Nemá to nic společného s místem bydliště.
2: Ale do kde se
1: každý
2: pohybujete?
1: Každý máme nějakou sociální skupinu a to není, že chodí jenom kolem vašeho bytu.
2: Ale
1: vy je potkáváte v práci, máte nějaké koníčky někde.
2: Můžete říct, že Fix TV, volejí lidi agresivně piráty.
1: Ne, no, tak... ne. Mám skupinu známých, Kriste pane, a nikdo nebydlí na pětce jako já, bydlí jinde. To je tak těžký.
2: Teď se do toho zavrtáváte, jak víte.
1: Vám to...
2: Už je to vidět.
1: Ne, vy to nechápete. Nemá to nic společného s místem, kde bydlím. V okolí to znamená, v přeneseném výrazu, mezi lidmi, s kterými se vidívám. A jeden z nich je lékař. Dokonce. Mm-hmm. Lékař. Prestižní lékař.
2: Jo.
1: Úplně byl zamilovaný do Pirátů. Říkal, oni s tou korupcí. Teď to bude digitální.
2: Nebyl zamilovaný do Oliny třeba? Do paní Oliny?
1: Ne, on byl do té ideje zamilovaný. A nutno říct, že se mu to nedalo vzít, ale když jsem mu říkal, prosím tě, neblbni, teď to je všechno jako... Tak on úplně startoval ve zlým. A teď řekl v žádném případě. Zklamání.
2: A to je, tak to jsme potřebovali, ne? Takovýhle očisté.
1: Co? Nevím, co? Nevím. Já Piráty nevolím, já mám čistý svědomí. Nevolím a v Praze volit nebudu, nikdy se nevolím. Ale myslím si, že bychom my jako dobří lidé je měli připravit na tvrdý pád. Už teď bychom měli nakoupit Lexaurin a říct...
2: Co to je Lexaurin?
1: No to je na uklidnění. Jeden dát paní Richtrové, jeden panu Michálkovi, jeden panu Ferenčíkovi a řeknete, v den voleb si vezmete jednu celou a potom každý den půlku.
2: No... Škoda, ty, co jste jmenoval, tak jich se to netkne, protože ty jsou všichni upíchlí buď v parlamentu, nebo jako poradci, ale...
1: I s něma to zatřes.
2: Ale co takový hřib?
1: Tak ten už byl zavřený v té době, ne?
2: Myslíte, jo?
1: Tak je to, no, hlava,
2: tak,
1: je to hlava.
2: Tak se uvidí.
1: Je to hlava Chobotnice. No ne, tak oni... To má všaký průser, ten hřib, ne?
2: No tak největší průsery jsou ty, co způsobil nám všem tady.
1: No, já nevím. On to nezvládl a já mám jediný přání, aby primátorem byl Pavel Bém a bude hostem streamu nedělního, a to se mi nesplní. Takže já jsem už ze hry.
2: A on nekandiduje, jo? Ne. Za ODSku teď, v těchto volbách.
1: Ne.
2: Ne, já jsem si myslel, jestli to není, víte, jestli tam není napsaný třeba jako trojka, a jenom není nikdy na těch billboardech jako Pospíšil té dvojka, tak je vymazaný oficiálně. Tak jestli to
1: vůbec bych se nedivil, kdyby ještě na poslední chvíli tam něco někoho propašovali, protože sadil bych se, že by tam ještě toho Hlubučka vrazili.
2: Já si myslím, že Hlubuček se vrátí na kandidátku Stanu, teď co vylez z vazby. Dokonce já vám říkám, já jsem ho včera potkal na Jiřáku, v kraťasech, v triku, Hlubučka,
1: ne.
2: Baťužek na zádech.
1: Máte fotku?
2: Nemám, já jsem ho nestihl.
1: No jo, to musíte mít selfiečko.
2: No.
1: Ježíš, ty ten je slavný jak Kajínek.
2: No jasně.
1: Yeah.
2: Já jsem, že jo, na něj, to je jako magnetismus, ne? Ty se prostě teprve chcete podívat, jak vypadá opravdu slepičák, ne?
1: Slepičák.
2: Jo, jo, jo. Tak jsem se ho prohlížel a...
1: Pane slepičáku, pane slepičáku.
2: Můžu. No, no a nestihl jsem to.
1: A on normálně chodí po ulicích?
2: Jo.
1: Nebo jste šel taky kanálama?
2: Já kanálama nechodím, chodí po ulici.
1: Chodí po ulici? A to bude, kdo to
2: a nebuďte, byl. Prosím vás, teď je de jure nevinej. Počkejte, do vás by chodili nevinný lidi oficiálně, zase buďme korektní. Třeba se nakonec ukáže, že za to může Babiš.
1: Já nevím, já jsem taky měl jednou pocit, že jsem potkal v bance ve frontě Alana Delona, nebyl to on nakonec.
2: Tak to už je něco jiného trošku asi, takovýhle vidění.
1: Ale ta podoba tam je.
2: ale já jsem potkal Hlubučka.
1: Slepičáka. A víte, co mi napadlo, že na Slovensku mu určitě říkají slepičiak. Hmm.
2: A neměl žádný slepice jako
1: neměl.
2: Na ruku? Ne.
1: Ani vajíčko
2: mě, žádný známku. Ne. Tak asi slepičky nechal doma.
1: Yeah.
2: Já jsem právě chtěl jíst, jestli nemá nějaký vajíčko, že bych si vzal doma.
1: A vy jste ho, počkejte, musíme pátrat, vy jste ho potkal na Jiřáku.
2: Mm-hmm.
1: Pane Holče, víte, co to znamená? On jede kampaň. On chodí mezi občanama.
2: Jo. V nás sbírá nějaký podpisy, ne?
1: Slepičák na hrad.
2: Jo.
1: Už to tak bude. Tak vy jste měl takový to štěstí.
2: Jo.
1: Tak, to
2: tak si
1: pak...
2: vemte, prostě člověk roku, premiér Fiala, potkám Slepičáka na Jiřáku.
1: No to se pak nedivím, že jste takhle šťastný. Jo? Já kdybych potkal Slepičáka, tak to mám na 3 dny, no? To všem vyprávím.
2: A já vám to předám takhle.
1: No není to ono.
2: Co?
1: Ale vy jste zbytečně bázlivý, vy jste měl za ním vystartovat a hned se fotit.
2: Nebo nějakých pár otázeček, ne?
1: Ne, ne, ne. Vy jste mu měl dopřát to štěstí, že je celebrita.
2: Ale to já nechci, protože víte, jak to pak dopadne, když vás někde nachytají na fotce s někým.

0: Pane předsedo Reichle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
1: Ne, nic, to je takový jenom.
0: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně.
1: Já taky, no, ale tohle
0: no
1: nejde.
0: No ne, tak kdyby akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
1: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
0: nechápu, skutečně... Já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
1: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
0: Pane Reichle, kolik je vám let?
1: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
0: No, tak to už nezažil. No.
1: Já si 68 už, nepamatuju.
0: Oni
1: ano.
0: Už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, kde na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky, jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
1: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
0: Nezlehčovat.
1: Prostě, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
0: Ale jak to víte, tak...
1: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
0: Kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
1: No, částečně.
0: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
1: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít. Takže,
0: a vzduchem, pane doktore?
1: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: To si pro mě říkal, si šípek i trn na keři. Zkusím tě utrhnout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch.

0: Aha, je to magické místo, na tom se shodneme.
1: Ale no jistě, ale to je zbytečný vysvětlovat lidem, který nejsou hraví, proč prostě jako si jde člověk zahrát. Já jsem teď jsem četl takovou jednu zajímavou knížku o vzniku rulety.
0: No.
1: Jak vznikla ruleta. Je to samozřejmě asi legenda, nebo jako třeba je to i smyšlený, ale nicméně je to hezký. Když římští vojáci dobývali něco někde, tak se nudili. No ale postavili vozovou hradbu. Ty vozy dali, že ho položili. A to kolo bylo takhle. No a tak tam dali takovou packu, dřevíčko a namalovali tam ty čísla na přeskáčku.
0: Roztočili.
1: Nasázeli.
0: Jo, to je hezky.
1: A takže vznikla ruleta.
0: Ještě jeden a poslední ostrý střih. Jirko, sleduješ politiku?
1: No, částečně.
0: Co tě tak aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Mě strašným způsobem rozčiluje to, že pořád se řeší tady prostý kraviny, které jsou naprosto nepodstatné.

0: ty věci, které by měly jako se řešit, ty se neřeší.
1: A to je třeba co?
0: No ne, no tak řeší se, já nevím, já jsem teďka mluvil dřív do těch parlamentních listů a teď jsem poděkoval, že se do toho nebudu plect, protože jsem zjistil, že ostatní noviny třeba si vždycky vyzobly to, co potřebovali. Udělali ze mě fašistů, udělali ze mě, já nevím, rasistů. To nejde, pokud to není v tom kontextu, to někdo nebere, tak to nejde.
1: No a jak hodnotíš třeba Miloše Zemana?
0: No tak já si myslím, že ten Miloš Zeman, ať si o něm říká, kdo chce, co chce, že to je chytrý člověk, prostě, který ví, co chce. Takhle.
1: A umí si tam představit?
0: A jestli ho má někdo rád nebo nemá rád, to vůbec není podstatný. Podstatný je to, že ten člověk ví, co dělá.
1: Umí si tam představit Karla Schwarzenberga?
0: Ne.
1: Já taky ne.
0: To si teda opravdu nedůle představit.
1: No a myslíš, že ta zem nebo ta společnost, tak jak je v této fázi, v této formě, že jsme opravdu někde na sestupné tendenci, že to dopadne špatně všechno, tak jak to slyším z mnoha proroctví, nebo to zůstane pořád to samé?
0: No ne, no tak hlavně tady se v podstatě žádný politici nevychovávají. Tady se volí lidi prostě známí, doporučí známýho.
1: Jasně.
0: Nebo tam přijde člověk vodně, jako nechápu jednu věc, proč třeba zubař je ministrem kultury prostě. Jo. Co to bylo za zubaře? Tak když byl zubař, který to nemůže dělat a stane se ministrem kultury, tak a toto vystudoval, tak jaký může být ministr kultury, když to nevystudoval a nerozumí tomu? Co to je za krabinu?
1: No kdo z těch politiků třeba aktuálně tě jak nejvíc jako rozčiluje? Že ho nemůžeš vidět? Nebo už vydržíš všechno? Takzvaně.
0: Já nad tím jsem nepřemýšlel. Mě prostě vadí, já jenom nechápu, jak může někdo vydržet sedět v té sněmovně a poslouchat ty žvásty nebo předstírat, že poslouchá,
1: to ještě horší.
0: Že poslouchá ty žvásty. A když to ještě ta drzost těch masmédií, že to natočí jeden luští křižovku, druhý hraje nějakou počítačovou hru, třetí si dělá manikýru, čtvrtý spí, jo. Tam ten šel na žebírka, protože přivezli právě žebírka. Je to takový, je to opravdu Kocourkov. Mně to připadá jako Kocourkov.
1: No zásadní otázka je, jestli si umíš představit jistého Jiřího Krampola jako politika.
0: Ne.
1: Nikdy bys to?
0: Ne. Mě dokonce uvažovali o tom, že se mě ptali, jestli bych nechtěl být senátor. Já jsem říkal, prosím vás, já si pletu Karla IV. S Williamem Širokým. Nechtějte to ode mě. Teď by řekli, co to tam ten kreten kecá za nesmysly. Já si myslím, že to mají dělat lidi, kteří o tom opravdu vědí hodně. A ještě ty se potýkají se spoustou věcí. Rozhodně se do toho nemají plec lidi, kteří tomu nerozumějí.
1: Jirko, pojďme na úplný závěr říct něco optimistického. Takže jestli nás někdo poslouchá, doposlouchá se až teď ke konci, máš nějaký vzkaz, nějaké poselství?
0: No já mám poselství to, abychom hlavně bychom se měli zaměřit na to, hlavně ta vláda, aby ten národ byl zdravý. To znamená, že ty peníze, které tečou do nějakých nesmyslných aktivit, by měly být pro zdraví tohoto národa a pro lidi, kteří jsou na tom, to řekl ten Vašek Havel. v tom úvodním projevu. Ale naším hlavním úkolem je to pomoct těm, kteří jsou na tom hůř než my. To je jako shrnutý teda.
1: No, pěkný slovo na závěr.
0: Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
1: A zdraví.
0: Zdraví, bez toho to je všecko špatně.
1: Hostem Galerie Slávy byl herec a moderátor Jiří Krampol. Jirko, děkuji za to, že jsi přišel.
0: A já děkuji za pozvání.
1: Těším se na příští. Měj se hezky. Ahoj.
0: Ahoj, děkuji.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na šestku.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to V zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste.
2: No, nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

0: Luboš Xaver Veselý, Moje Las Vegas. Obrazovou přílohu k této audioknize najdete na www.mojelasvegas.cz. Vydává Six Fresh, natočeno ve studiu Black Box, režie Lukáš Janota, čte Petr Štěpán. Říká se, že co se stane ve Vegas, zůstává ve Vegas. Ale najdou se i tací, kteří to nevydrží a dělají si poznámky. A takhle v říjnu 2014, při cestě domů někde nad Atlantikem, jsem začal koketovat s myšlenkou poskládat to celé do knížky. Předem se omlouvám kolegům a kamarádům z jednotlivých cest do Las Vegas, jenomže to nešlo jinak. Chabou obhajobou by mohlo být alespoň to, že nám zatím vždycky Vegas ukázalo svoji milejší tvář a tak si v Čechách zaslouží malý papírový či elektronický pomníček. Nenabízím vám encyklopedicky dokonalý turistický bedekr, spíš několik faktů, zajímavostí a zážitků. Možná skrze následující řádky a fotografie nahlédnete do míst, které stojí za to vidět. Možná vám bude inspirací v okamžiku, kdy budete plánovat dovolenou nebo pracovní cestu do USA. Dopřál jsem si luxus psát knížku pro sebe tak, abych některé skutečnosti a zážitky spojené s místem, které mám mimořádně rád, nezapomněl. Říká se, že autor má právo veta. Je to mimochodem slastný pocit rozhodnout si, co je důležité a co je určeno k zapomenutí. Přesto zůstává řada věcí, které v Las Vegas jsou nebo k městu nějak patří, ale prostě se do knížky nevešly. Luboš Xaver Veselý.
1: Good evening, everyone. The flight deck, welcome aboard flight 341, nonstop service to Las Vegas. Just about ready to go. Close the door here in just a couple minutes. Flight time up to Las Vegas today, about 45 minutes. Cruising altitude this evening will be 20.
0: Las Vegas je skutečně kouzelné místo. Často a rád říkám, jeďte se tam podívat. Pokud počítám dobře, moje cesta v červenci 2015 byla v pořadí devátou a jak plynul čas a návštěv Las Vegas přibývalo, uvědomoval jsem si, že jen těžko půjde obsáhnout v této knize všechno, co bych chtěl. S trochou nadsázky občas vyprávím, že jsem byl vlastně poprvé do Las Vegas zavlečen proti své vůli. Může za to kamarád bavič Petr Novotný. Před pár lety organizoval ve svojí agentuře zájezd, team building pro nějakou firmu a zbylo mu jedno místo. V podstatě se rozhodnul, že tam s ním pojedu s chabou výmluvou, aby si měl s kým vyprávět. A nedal mi nijak na vybranou. Znal číslo mého pasu z nějaké předchozí cesty a dokonce mi za mými zády vyjednal dovolenou. Nebyla to taková složitost, neboť jsme v té době oba byli moderátory Frekvence 1 a Petr vše vysvětlil našemu panu řediteli tak, že se jedná o překvapení. Vlastně jsem si až později uvědomil, jak dlouho jsem zdoroval. Ještě den před odletem jsem vytáhl největší trumf. Nemám vízum. Ale Novotný se ukázal jako zkušený harcovník. Vízum není potřeba, stačí takzvaná ESTA a to už mám pro tebe vyřízeno. Nebylo úniku. Podotýkám, že patříme mezi armádu nešťastníků, kteří mají panickou hrůzu z letadla. Přesně řečeno, patřím k těm, kteří se létat bojí, ale létají. Prosebně jsem volal kamarádu Honzovi Cimickému a naivně doufal, že mi předepíše nějakou pilulku. Nakonec to skončilo dlouhým telefonickým rozborem situace a zásadní rada populárního psychiatra zněla velmi neprůstřelně. Víš, jak to udělej? Normálně vlez do toho letadla, sedni si na sedačku, připoutej se a počkej, až to přistane. Pak už bude všechno v pohodě. To mě uklidnilo. Není nad to, když má člověk vtipné kamarády. Jenže v podstatě měl pravdu. Jako rozcvička z Prahy do Curychu. Ty krátké lety celkem snáším. Z Curychu do Los Angeles to je 14 hodin jedním tahem. Celkem to uběhlo, ale hlavně díky Petrovi. Pětinásobný bavič roku mi vyprávěl historky, zajímavé úseky životopisu kapely Fešáci a tu a tam během vyprávění usnul. Chvíli jsem vždycky přemýšlel, jak by asi historka skončila, kdyby můj Mitfahrer neupadnul do spánku. Ostatně ty mnohahodinové cesty z kontinentu na kontinent byly nakonec velmi užitečné. S Petrem i s ostatními kolegy, hlavně s Milošem a Michalem, jsme si hodně věcí řekli. Trošku mám za to, že ten pocit, kdy je člověk několik kilometrů nad zemí a někde vzadu v hlavě pořád visí obava, co když to za chvíli spadne, vytvoří atmosféru, kdy si řeknete věci, které bychom si na pevné zemi jenom mysleli. Dnes už mám za sebou řadu letů přes oceán nebo přes celou Ameriku a vím, jak na to. Základ je dobrý parťák či parťáci na palubě. kamarádi u leteckých společností, tedy dobře vybrané místo v letadle, iPhone i iPad až k prasknutí dobytý energií, vlastní kvalitní sluchátka a oblíbená taky vlastní muzika a čtení. Přistávali jsme v Los Angeles v den, kdy se večer předávali Oscary, a tak jsme brali celkem sportovně ještě asi hodinové kroužení nad městem, než nás milostivě pustili dolů. Asi nevěděli, že v Boeingu 777 sedí česká áčková celebrita, jeden vystrašený, ale pobavený budoucí milovník jedné části Ameriky a několik natěšených nejlepších prodejců bůh ví čeho. Mít rád nebo milovat Ameriku, či jen její část, má pro nás Evropany lehce nahořklý začátek. Bez výjimky. Chcete-li mít Ameriku za milenku, připravte se na to, že ještě než vás pustí k sobě, bude dělat drahoty, nechá se chvíli dobývat, svlékne vás do naha a vydatně vás přitom poníží. Mám na mysli všechny ty potupné procedury, které zažíváme tradičně krátce po vystoupení z letadla. Ono ještě než nastoupíte do letadla, které míří do USA, zažijete několik chuťovek. Důkladná kontrola všeho, předlouhá fronta, všechno včetně obuvi do skeneru, často stěry z kůže na rukou kvůli drogám a pozor, mobil, notebook i iPad musí mít vždy dobitou baterii, to aby bylo možné zkontrolovat, co v zařízení je. Pokud sebou do Ameriky chcete vzít vybitý mobil nebo počítač, zpravidla skončí v tratolišti dějin, a to velmi rychle. Zkrátka, čas na nabití už není, a tak zařízení buď zůstane navždy na letišti, anebo nikam neletíte. Prosté, ale účinné. Vždycky mě při letištních anabázích napadne, že jsem nejel raději na Lipno. Ať jsme vstupovali na území Spojených států v Los Angeles, New Yorku nebo v Las Vegas, všude to bylo stejné. Už v letadle nějak hodinu před přistáním je třeba vyplnit svěží dotazníček s otázkami typu: jste terorista? Kolik máte pohlavních chorob? Kdy jste měl naposled ebolu? Hodláte v USA páchat trestnou činnost? Jste očkovaný proti vzteklině? No a pak většinou předlouhá fronta u imigračního úředníka. Veltman Novotný nás při každé cestě do Ameriky, po té první jich bylo ještě několik, otcovsky poučil: nesnažte se s úředníkem žertovat. Odpovídejte mu krátce a jasně na otázky. Nesmějte se. Neplačte. Netvařte se podezřele neutrálně. Nediskutujte. Pokud se vám nelíbí konkrétní úředník, nesnažte se počkat v představě, že půjdete k jinému. Nemějte už mudlaný pas, nezdržujte zbytečně, myslete na to, že pokud řekne ne, je to konečné stanovisko, na které má právo. Jakýkoliv náznak protestu znamená pár dnů v letištní cele předběžného zadržení a pak cesta nejbližším letadlem zpět, jak by řekl klasik, postrkem do republiky. Obecně máme takovou zkušenost, že o něco hladší průběh pohovoru je u pasažérů, kteří vůbec nemluví anglicky. Ale na druhou stranu úředníci bezpečně poznají, když jejich řeči rozumíte a tváříte se, že ne. Pak otisky všech prstů, dlouhý pohled do kamery, razítko a s velkou úlevou překročení na zemi namalované čáry. Vítejte ve Spojených státech amerických. Naše první putování do hlavního města zábavy vedlo po trase Praha, Curych, Los Angeles, Las Vegas. V LA je také ledacos k zažití a k vidění, ale o tom až později. Každá naše výprava do Vegas byla vždycky parta více než 10 lidí a neznám za celou dobu nikoho, na koho by město hříchu, hazardu, luxusu a zábavy neudělalo dojem. Zážitek je o to větší, pokud do Las Vegas poprvé přijíždíte nebo přilétáte za tmy. Totiž za denního světla vypadá Vegas zcela obyčejně. Asi jako Čáslav v pondělí dopoledne. Jenomže okamžik, kdy z letadla poprvé uvidíte, jak Vegas zazáří, už vás nenechá nikdy klidným. Zaběhlá představa, že to umělé město v nevadské poušti je pouze obora pro patologické gamblery, je fatální omyl. Ano, hraje se všude, kam přijdete, a v kasínu jste tam vlastně kdykoliv, kdy otevřete někam dveře. Ale hraje se tam nějak jinak. Když obejdete pár kasín, nemáte pocit, že jste právě zažili přehlídku pacientů z oddělení závislostí v Bohnicích. Hazard je v Las Vegas součástí zábavy. Mnohem výstižnější než slogan Las Vegas město hazardu mi přijde Las Vegas město zábavy. Jak nám říkal Petr Novotný poté, co jsme tam dorazili poprvé: vítejte v hlavním městě zábavy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A já mám kamaráda, který má dvě malé děti a už před dvěma děti 10, třeba 8 a 10 let. Jo. A když jsem se ptal, co dá dětem k Vánocům, je to 2 roky, tak říkal, u nás my ty děcka vychováváme tak, že žádný jako, že Vánoce, že milion balíčků a tak, dostanou jablíčko a pastelky.
2: No, to je správný. To je správný.
1: Takže, pane holče, můžete očekávat třeba od manželky nebo od někoho jablíčko a pastelky.
2: A pastelky, protože já vám to řeknu takhle, svetrem nebo svetříkem, jablíčkem a pastelkama porazíme Putina.
1: Ano, ano, jo? Máte pravdu. A tady já to vidím jako velmi vhodnou výchovnou lekci pro nás všechny, protože když to vidím poslední roky před těma Vánocema, jak lidi šílejí, říkají, já nemám ještě žádný dárky. A já už jsem dávno toto opustil. Mm-hmm. Jo. Já tak jako nějakou drobnost a už si na to všichni zvykli. Paní produkční dostane manérky třeba ode mě.
2: A to tady trošku krádete z eráru, ne?
1: Jo, ale já je zabalím, mašličku dám pěkně.
2: Přidanou hodnotu tomu dáte.
1: Přidanou hodnotu. A řeknu, sněs je, nešetři je, za 3 dny budou prošlý. Prostě a je, takhle to má být, protože já když vidím, jedna dáma z televize Prima, rok co rok, dává na, a musím říct dáma, které já si velmi vážím, a v minulosti jsem s ní kooperoval na dvou projektech. Takže vím, že to je fajn baba a tak. A vždycky čekám, konkrétně u této paní, jak bude dávat vánoční fotky. A ona vám vždycky rok co rok dá fotku, jak je vánoční stromeček a pod tím je snad 50, možná 80 balíčků. Každý úhledně krásně vymazlený, ještě má tu hvězdičku nalepenou. Jenom to zabalit.
2: Ty tak sračky, na rok, ne?
1: Tak no to musí tím trávit. A nebo, ona jako je relativně bohatá, a nebo najme firmu, která přijde a za 3 dny to má zabalený.
2: Já bych to vzal jako prácičku druhou.
1: No ale to musíte být šikovnej.
2: To já jsem. S rukama, hele, teda tady odnesu spoustu věcí.
1: No, jako, jak si bych řekl, pane holče, na podnikatelský projekt bych to neviděl letos. Ne. To byste si letos
2: ale myslel. Ale víte, jak sleduju vládu naší, já bych to udělal dekretem ty Vánoce. To jablíčko a pastelky, jako máme 16 stupňů teď třeba na chodbu, nebo 15, abych to nepřeháněl, limit teplotní, tak, že by vláda vydala dekret letos v Vánocích, jenom jablíčko a pastelky jako dárek a svetřík. Co?
1: Případně.
2: A dal bych i státní vládní reklamu v televizi. Co?
1: Zarámovanou fotku Petra Fialy.
2: A ještě bych tam viděl jednu takovou výraznou paní, osobnost politickou.
1: K tomu. Mirču?
2: Tu ne, ale paní Pekarovou, víte? Ta by tomu dala takovej, co?
1: Vy máte spadeno na tu Pekarovou.
2: A jak já jí mám, mě dělá radost.
1: Máte jí rád?
2: Mám.
1: Já jí mám taky rád.
2: Já jí mám rád za ty velký myšlenky, co nese.
1: Jo. Jo. Hlava to teda je.
2: To teda každopádně.
1: A já teď začínám trošku žádlit, protože jí máme oba dva rádi.
2: To bude boj, co?
1: No.
2: No.
1: Já bych klidně jako, kdyby se ke mně chtěla nastěhovat, tak bych jí přijmul.
2: Tak zůstaneme u toho, že jí přijmete vy. A
1: no co, tak
2: já už nebudu o to bojovat.
1: Ne?
2: Je to vyřešený.
1: Já to úplně vidím.
2: No,
1: já to úplně vidím, jak sedím doma, teď klíče v zámku, že přijde paní Pekarová a řekne, já jsem uhnaná dneska z toho parlamentu, co budeme dělat, taťko? A já bych řekl, pojď, budeme pect cukrový vánoční.
2: No a nebo vytáhnete to, ne? No jasně.
1: No něco bychom.
2: Pleteničko.
1: No. A nebo bychom řekli, co kdybys mě dneska vyprávěla moudrosti.
2: A víte, kolik by toho měla k vyprávění? Víte, že teď vyrazila do Bruselu? Za ženama, mobilizovat ženy?
1: Do Bruselu?
2: No do Bruselu.
1: Ona jela do Bruselu?
2: Ne, to nepocujte, letěla. Do Bruselu se přeci nejezdí, to je daleko.
1: Pardon.
2: Letěla kasou vojenskou.
1: Kasou, kdy to padá na zem, ty kasy.
2: Tentokrát nespadla.
1: Nespadla.
2: Ale on je to, že je hrozně velký letadlo. Yes. Ale já jsem si říkal, Oni v tom třeba přepravují koně, kobily, čímž nechci nic naznačovat, a teď v tom letěla i paní MPA. A já si říkal, že to muselo být proto, aby se tam s ní vešly ty myšlenky všechny její. Že by se nevešla do Airbusu, kterým létá třeba premiér.
1: No proč neletěla tím Airbusem?
2: No, protože by se tam nevešlo všechno, chápete. Je to hlava velká, ne?
1: Takhle. Takže letěla kasou do Bruselu nakupovat na Vánoce už, jo?
2: Já ji trošku podezřívám, ale nemám to ověřený ze dvou zdrojů nezávislých, to musím říct.
1: To já to slyším poprvé, takže no? Nevím, vůbec netuším.
2: Tak já mám důvěrné informace.
1: No ale co tam dělala?
2: No já si popovídat s ženskýma. Na podporu žen to bylo.
1: Ona tam má kamošky.
2: Velký.
1: Takže měli vlastně takový jako svaz žen.
2: Něco takového, no vidíte.
1: Bruselský svaz kabrhelová. Ale víte co, pozor, já bych to nepodceňoval, toto je přesně to, co jí sedí.
2: No jasně.
1: To je vlastně kabrhelová se vším všudy.
2: A mě to dokonce hned seplo. Říkala jsem si, jestli bychom třeba nemohli založit nějaký klub evropských mužů. Co myslíte? No tak na transparentňáček by to bylo, ne?
1: Jo, co? Tak transparentňáček,
2: no,
1: jo.
2: Já hned myslím, samozřejmě.
1: Vy myslíte ekonomicky.
2: Dopředu.
1: To se mně líbí, pane Holče, že vy vidíte za roh.
2: Jasně.
1: Takže bychom založili dva konkurenční svazy mužů. Mm-hmm.
2: S dvěma transparentňáčkama.
1: Dvěma transparentňáčkama. A ještě nějakou exekutičku by to chtělo.
2: To stačíme nasekat, než to odpálíme, tak budeme se věnovat teď exekucím, ne?
1: No já nevím, ten jeden jich má několik, tak by třeba...
2: 30 prej nebo kolik?
1: No tak třeba by nám jich pár dal.
2: Prodal, ne? Koupíme si pár exekucí, co?
1: No, tak jo.
2: Musíme teda...
1: S těma exekucema je to fakt jako složitý, protože do toho vletíte ani nevíte jak. Já jsem do toho vletěl dvakrát, víte, a vůbec jsem o tom nevěděl.
2: Jo? Já musím říct, já už se cítím trošku méně cenej, že mi něco chybí, víte, v kvalifikaci. Že nemám žádnou exekuci za sebou. Jako mají politici, jestli kdo nemá trestní stíhání dneska, tak jiný mant, ne, bych řekl.
1: No jasně. No,
2: a já jsem ještě žádnou exekuci neměl.
1: To se vám může... Mně pak všechno vrátili, až se mě omluvili, protože mně přišla exekuce od nějakého mobilního operátora na číslo, který jsem nikdy neměl. A už je to, já nevím, třeba 20 let, jo. Ale všechno se to vysvětlilo.
2: Jo?
1: No.
2: Jak se to stalo?
1: No tak oni totiž mě ukradli v autě doklady před mnoha lety a na ten doklad si někdo udělal mimo jiné tohleto.
2: Pozor, neměl jste šifr telefon neměl, od Redla?
1: Neměl. A ono se to pak ukázalo všechno, že oni to udělali celý blbě a tak, ale přišla mě exekuce třeba na 9 nebo 19 tisíc korun to bylo. 19 tisíc korun. Se všema těma poplatkama a se vším. A já jsem pořád říkal, to nejde, protože já jsem toto číslo nikde měl. Tak se to pak vysvětlilo, ale bylo to hrozný martyrium.
2: A tohle už asi k ničemu nám, ne? Tohle už je pryč,
1: no
2: tohle
1: exekuce.
2: Chce to nějakou čerstvou. Koupit nový, no.
1: No ale takže, mimochodem, tento příběh pokračoval včera.
2: To je sága, co?
1: Je to neuvěřitelné.
2: To je narrativ. Co?
1: A viděl jsem záznam nebo přenos na Facebooku, a byla tam i Bojana, naše oblíbená.
2: Bojana.
1: Bojana je manželka toho pana Vrábela.
2: Jo.
1: No ale pánové nesli nahrát petici.
2: Podepsanou. Za odvolání vlády.
1: Začalo to na Hradčanském náměstí, kde pravda bylo pár desítek lidí už jenom. Žádný pódium, nic. Měl takovej ten, jak se tomu říká, ty věci. Vážení občané, rozejděte
2: megafon,
1: se. Megafon.
2: Ale počkejte, ale vybíralo se furt dál, nebo ne? Nebo to už taky ne?
1: Tak já jsem to sledoval tak jako...
2: Jo. Já bych to... Bej tam já, tak to furt dojím, samozřejmě, ty lidi.
1: Ale víte co? Říkej, to zní hrozně zle. Ale já jsem čekal na okamžik, až řeknou, kolik těch podpisů mají. Bylo jediné, co mě zajímalo, protože vykřikovali i na těch náměstích, i v těch streamech nějakých, který dělá ten pan Vrábel, že musí mít o jeden hlas víc, než bylo voličů pěti koalice. Mm-hmm. Tak já jsem hned Wikipedii a všechno. A je to 2 400 000 nějak, plus nějaký drobný. Mm-hmm. Takže řekněme, že by museli mít 2 500 000 podpisů. Což není málo.
2: No to ne.
1: To i když budete celý víkend podepisovat archy, pane Holče.
2: Tak to hned tak nedáte.
1: Budete volat všem příbuzným. Ja. To pozor. To... A kolik byste tak typoval, že jich měli těch podpisů?
2: 30 tisíc.
1: Odnesli tam 39 tisíc nějak, plus minus, tak nějak 39 tisíc. A to mi vysvětlete, jak je to možný, když údajně na tom první, na té první velké demonstraci na náměstí Václava bylo snad 100 tisíc lidí.
2: Tak já asi už některý lidi pochopili, jsou to provodníci, ne? Trošku.
1: Tak, pane, vás jde úplně strach dneska.
2: Ale mě vlastně...
1: Tak podvodníci bych neřekl.
2: No, tak zase to skončí tímhletím, že...
1: snílci, přívo, to jsou snílci. Prach,
2: ale snílci, tak
1: oni vyprávějí prostě karaviny.
2: Začnete se okamžitě, ještě nic, nemáte žádný reálný výsledek a první, co je, se začnete hádat o prachy lidí. A mě líto vlastně těch lidí, protože řekněme si asi, většina z těch lidí nejsou ty nejbohatší. Takže poslali peníze, kterých nemají, si myslím, přebytek. A co?
1: Promiňte tu osobní otázku. Kolik pak jste poslal vy na demonstrace?
2: Já nic, já jsem tam nebyl. Já jsem nebyl účastník.
1: No to můžete posílat, kdyby jste tam nebyl.
2: Ne, tak já nebudu posílat peníze na požadavek, který je úplně protiústavní, že přinese tady kam podpisy prezidentovi a on svévolně odvolá vládu.
1: Ale
2: prostě je to nesmysl.
1: Jenom protiústavní, je to...
2: Je to nesmysl celý, prostě lidem lžou a to mě...
1: Víte to slovo, co mám na jazyku, že to je celý...
2: Řekněte, ať se vám uleví trošku.
1: Začíná to na P a končí A. Končí to vina. Jo. Tak. No, je to úplně nesmysl.
2: No, jasně, no.
1: A hlavně, proč se s někým neporadil? On tam citoval nějaký články ústavy. Včera já jsem to hned hledal. Vůbec to na to nesedí. Je to blbost. Oni zneužili, bohužel, ty lidi. No. Ale to mě nejde do hlavy. Proč ti lidi, když tam byli a řekli jim tam na místě, a oni jeli z různých míst. Někdo tam jel desítky kilometrů, no. Stovky. Tak když už tam jedu, tak to podepsání petice je to poslední, ne? To udělám, to je taková tečka zatím. To je takový dezert.
2: Jo. Tak si každopádně mě to štve za ty lidi. Prostě víte, jak se říká, to je další ošklivý slovo. A hlavně nabili všem těm kritikům, kteří z nich rovnou udělali prostě váleční štváče. Vlasti zráce a to.
1: Podívejte.
2: Prostě to celý znesvětili.
1: Já vám řeknu, jak to, jaká je moje hypotéza, pane Holče.
2: Teorie, vaše teorie.
1: Klidně teorie. Miloš Zeman na dnešek, neboli na čtvrtek, z technických důvodů zrušil program. On si čte ty petice.
2: Jo?
1: Oni mu to včera donesli na Pražský hrad. On hned zrušil program, sedí, má propisku a fajfkuje. Naproti němu sedí minář, ten má kalkulačku.
2: Aha.
1: A počítají a řekl, hele, až bude přes 2,5 milionu, tak zakřič, vráťo, a jdeme odvolat Fialu.
2: Jo, jo, a pan Jiří už to píše na Twitter, co?
1: Jiří to fotí. Jo, to, já si myslím, že to tak nějak bude.
2: Ne, je to smutný, prostě za ty lidi. Že to musí skončit takhle. No a tak jako, co byste vlastně ale čekal od dvou lidí, který zase utáhnou 30 exekucí nebo kolik, ne?
1: Utáhne jeden z nich.
2: Nebo jeden z nich, no.
1: Druhý vypadá celkem příčetně. Ten pan Havel vypadá při smyslech.
2: No ale...
1: No, pane Holče, nekřivdě mi. Jsou lidi, kteří... Podívejte, pan bývalý ministr Pilip, ten, pokud vím, taky přivedl dostat.
2: No, pan ministr Pilip je, já nechci říct to slovo, podvodník. Ministr Pilip prostě udělal podnikatelský záměr,
1: kde
2: zahučela spousta milionů.
1: No, a taky, jak je to vážený člověk, že? Je to bývalý
2: vážený ministr. Člověk u jistý skupiny lidí.
1: No, patří mezi ty lepší lidi.
2: Mezi ty lepší lidi, samozřejmě.
1: No, jasně.
2: Na Twitteru hlavně.
1: Na
2: tam
1: Twitteru,
2: je úplně nejlepší.
1: Tak. A podívejte, studu ani kapka alhal, jak říká klasik. No. No, takže...
2: Ale zase on to v té tváři vždycky trošku měl, ne? Nemyslíte? Já jsem to v něm vždycky viděl.
1: Já u těchto lepších lidí mám vždycky, na to pohlížím z toho lepšího. Říkám si, my, lůza, bychom měli těmto lidem...
2: V něm vždycky viděl takového prodavače, víte, severočeskýho z autobazaru, že vám prodává nějaký auto prostě s přetočeným tachometrem. To bych tak k jeho tváři... A prostě, kdyby náhodou říkal pravdu, tak já mu ji nebudu věřit, protože by mu to nešlo k týho tváři. Ale
1: to je váš ten, no.
2: To je moje teorie.
1: Jako mě, já musím říct, že mě nebyl nikdy příjemný, spíš naopak. A ukázalo se časem, že to není žádný velký hráč, že to je prostě...
2: Ale jenom k těm demonstracím, mě to štve, jako za ty
1: já říkám. Já chci jo, že... obhájit jinou věc. To, že někdo má exekuce a je takový jako trošku odvázaný, utržený z řetězu, to neznamená, že by neměl právo uspořádat...
2: No to samozřejmě má. Já spíš mluvím o tom, že to nakonec prostě skončí těma transparentňáčkama a přívo prachy lidí a že to sedí přesně k tomu, když někdo zase utáhne 30 exekucí, tak možná nakonec přidá ještě jednu, no. Bohužel.
1: Jestli 30 nebo 31 no. Je jedno. No.

0: dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola.
1: Říkám jinak, jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravej, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
2: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
2: energie?
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
2: O co?

0: unie, ale nikde není napsáno, že česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma, ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
1: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za dvoupokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
0: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Zatímco Bernard se opil téměř do němoty s těmi dvěma nám i jemu nesympatickými povaleči, Keter a Kertész přijeli k statkáři Pustajovi. Jeho sídlo stálo osamoceně daleko od vesnice na rovině uprostřed kukuřičných polí. Dům byl až na jakýsi komický pokus o věž přízemní. Okrově zbarvená omítka opadávala a za plotem zahrady zahlédli psy i zablácené vepře. Vypadal jako lepší selské stavení, o které se nikdo příliš nestará. Tohle je zámeček? Podívil se Keter, když se blížili. Pustaj není Pálfy ani Erdédy, usmál se soudce. Navíc je vdovec, nemá děti a miluje prasata. Salon v Pustajově domě byl ověšen velmi zaprášenými vyšívanými sametovými závěsy, jež možná obýval rozmanitý hmyz. Plátno kulečníku, který po obědě hráli, popíjejíce barack pálinku, bylo místy tak odřené a vyleštěné jako písařův loket, o dvou trhlinách nemluvě. Jen statkářův nos zářil svěží červenou barvou. A co teda s těmi cikány uděláte? Zeptal se Pustaj po skaženém karambolu, nikoli prvním. Červený nos mu zazářil nad špatně oholenou tváří. Justice má svá pravidla, je svým způsobem svatá, řekl soudce a nakřídoval si tágo. Přemýšlel, jak zasáhnout kouli koulí a vyhnout se jedné z děr, kde by koule mohla vzít špatnou faleš. Nemůžeme ji zesměšnit. Soud proběhne, souhlasil Keter. Dával si pozor, aby se jeho čisté oblečení nedostalo do kontaktu s žádným neošištěným kusem nábytku. Po pečených vepřových kolenech se zelím mu nebylo dobře a hra ho nebavila. Měl příliš malý žaludek. Vážně? Podivil se Pustaj. Všichni se přiznali, odpověděl trpaslík, až na jednoho. A kdo se nepřiznal, nebyl odsouzen. Od této chvíle se další rozsudky smrti, dodal soudce, zmírňují nanucené práce. Jeho koule se odrazila naprosto nečekaným způsobem. Uhnula totiž na mrtvolce komára, dostala opačnou faleš, než jakou zamýšlel, a dotkla se suchým třesknutím, druhé a také třetí červené koule. Pustaj zatleskal. Dobrej šťouch, řekl uznale. Práce jim neuškodí, dodal Keter, bera tágo do ruky. Budou stavět obytné domy, cikáni, které má císař tak rád, zase pro cikány. Pustaj se zamyslel. Nalil další meruňkovici. Možná by šlo zařídit, navrhl, aby ty domky postavili tady u mě. Mám málo lidí a utíkají mi. Nechtěl bych to zadarmo, pánové. Jak se vede dětkovi? Všichni věděli, že má na mysli starého barona. Mors meta malorum, odpověděl soudce. Smrt je koncem všech strastí. Baron Selméči opouštěl tento svět pomaloučku a polehoučku, jako kdyby se rozpouštěl v mlze. Ale to činil ještě 2 nebo 3 týdny, až se jednoho rána neprobudil.

0: Bernard měl zpozornět hned, když vstoupil do budovy s tiskárnou Wienerbotte, a na otázku, kde je pan Pleitner, jemu neznámý člověk ve tmavé livrej odpověděl, že pan von Lichtenfels se má vrátit brzy. Bernard však byl unavený z týdnu opilství a po nepohodlné cestě utratil po hospodách téměř všechny peníze a svezl se tedy lacino s nákladem dříví a chtělo se mu spát, proto nespozornil. Prosím, podivil se jenom tomu titulu. Jaké je teď plné jméno pána? Můj pán se jmenuje Franz Pleitner Freiherr von Fichtenfels, odpověděl muž v livreji. Jak dlouho? Muž se téměř usmál. Není to dlouho, co jeho veličenstvo pána ráčilo povýšit. Máte zajímavý přízvuk, řekl Bernard. Odkud jste? Jsem z Lipska, pane, uklonil se velmi mírně sluha. Bylo vidět, že si Bernarda už zařadil a choval se k němu zdvořile, ale chladně. Znám, řekl Bernard. Možná jsem vás tam viděl, odpověděl muž nevzrušeně, když jsem pracoval u pana Ričeho v jeho tiskárně. Ach tak, kývl Bernard. Svobodný pán Pleitner von Fichtenfels dorazil asi za 2 hodiny. Bernardova přítomnost ho nijak nepřekvapila. Zavedl Bernarda do své kanceláře. Přestěhoval se do větší místnosti a nakoupil ještě zdobnější nábytek se zlaceným kováním a mnoha ozdobami. V novém mramorovém krbu hořela buková polena. Poptal se zběžně po osudu honských cikánů, pokrčil nad ním rameny a zdálo se, že se hodlá s Bernardem rozloučit. Přejete si snad ještě něco? Co říkáte mému rukopisu? V pořádku, totiž to je slabé slovo, je to výtečně napsáno. Člověk by nevěřil, že ti cikáni mají tak zajímavé životy, že? Máte schopnosti, i když musím říci, že někdy jsou vaše věty zbytečně šroubované, což v knize nevadí, ale myslím, že noviny mají být jednodušší. Kdy začneme? S čím? Vykulil Pleitner von Fichtenfels lehoun se šilhající oči. S vydáváním na pokračování, přece. O, ano, ano, to byl dobrý nápad. Začnu co nevidět vydávat na pokračování práci pana Josefa von Richtera dopis jistého Eipeldauera jeho bratranci v Kagranu. Je to velice vtipné a satirické dílko. Jeho veličenstvo cenzuru naštěstí zrušilo. Ale dohodli jsme se přece, pokusil se ještě Bernard. Pleitner von Fichtenfels se opovržlivě usmál a řekl Bernardovi, aby si raději přečetl smlouvu. Bernard už přece dostal zaplaceno. Rukopis a celý příběh teď patří jemu a jenom jemu a toliko on rozhodne o tom, kdy a jak ho případně bude publikovat. Půjdu s tím k někomu jinému, vzdoroval Bernard, ale tušil, že vzdoruje jen slabě a nadarmo. Nepůjdete, pravil Pleitner von Fichtenfels a nalil Bernardovi skleničku červeného vína. A proč ne? Napijte se, chlapče, usmíval se studeně vydavatel. Když si přečtete naši smlouvu, všimnete si, že v tom případě mi musíte náhradou zaplatit 100 000 zlatých. Neptal bych se na vašem místě ani po práci v nějakých jiných novinách. Nemělo by to moc smysl a ztrácel byste čas. Řekl bych to tak, že ve Vídni prostě pro vás žádné takové místo v novinách není. Není ani v Lipsku, Berlíně nebo v Mnichově či Praze. A to vím určitě. Bernard vypil sklenici na ex. Rozumím, odpověděl. Doufám, poplácal ho po rameni Pleitner von Fichtenfels. Leda, že byste zkusil Moskvu, tedy pokud umíte rusky. Pak natáhl nohy k ohni a přestal se o Bernarda zajímat. Bernard si maně otřel dlaní rameno, kterého se vydavatel dotkl a pak se vzdal. Stanu se nejspíše písařem, vzdychl. Nic jiného nedovedu. Pak se usmál. Vzpomínáte, zeptal se, jak jste mi kdysi říkal, že vaše noviny musí začínat tam, kde ostatní noviny končí? Vzpomínám, řekl Pleitner von Fichtenfels, na tom se nic nemění. Ale většina novin končí na záchodech, kde slouží jistému účelu, pravil Bernard. Uvažujte o tom, navrhuji. Uklonil se a odešel. Za jiných okolností by asi na sebe a svůj vtip byl pyšný.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country. The absolute best.
1: All the time. Rádio Xaver.
3: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
4: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
3: ale
4: pozorně,
3: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
4: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

0: A tintítko uměl být vděčný. S přístrojem zacházel na svůj věk nevídaně. O to byly nahrávky a fotky kvalitnější. Vděčnost u tintítka byla dvousečnou zbraní. Dokázal být totiž vděčný každému, z koho měl dle jeho měřítek prospěch. Dokázal být vděčný Béďovi za jeho nekřesťansky drahé dárky a v posteli vyváděl přesně tak, jak to Béďu ani ve snu nenapadlo. Omotal si ho kolem prstu. Možná lépe řečeno kolem penisu. Tintítko byl vděčný také pánovi, který od něj nahrávky kupoval. Platil dohodnutou sumu v hotovosti, nic po něm nechtěl, ani ho neosahával. Tintítkovi se tento pán moc líbil. Jeho manikúra, příjemné vystupování a jak se vyznal v různých metodách nahrávání. Dokonce mu sám dal zdarma různé super špičkové moderní přístroje, které ještě nikdo neznal. Vždy si s ním hezky popovídal, když ho do nových tajů nahrávek pán zaučoval. Tintítko byl velmi učenlivý a připadal si jako James Bond, špion pracující pro zájem velmoci, chránící matičku zemi od neřádu. V duchu si říkal, až jednou budu velký, tak budu jako pán. Budu mít celý arzenál odposlechu a budu prodávat vše, co bude někoho zajímat. Ale teď se musím učit. Tím rozhodně nemyslel školní docházku, ale všechny sexuální kejkle působící na lidskou spodinu a chtěl se stát hlavně expertem v odposleších. Nikdy nezkoumal, proč pána tak zajímá Béďa, že za něj měl příplatek, pokud byly nahrávky zvlášť pikantní. Někdy mu pán přinesl i nějaké fotky, zda ty pány zná. Někdy měl i slíbenou prémii, pokud určité osoby na fotce dokáže dostat do postele a natočit při sexuálních praktikách. Tintítko začínal být samostatný. Měl peníze, hezké věci i oblečení, ale byl natolik chytrý, že věděl, že v jeho věku se nemůže nechat zaplést do nějakého průšvihu, aby neskončil v pasťáku a tam nešoustal s mladými vrahy a to ještě zadarmo. Béďův sklon k sexuálním praktikám a slabosti na kluky. Tak o tom pochopitelně jeho chlebodárci věděli. Proto musel sem tam v nějakém případě vyjít vstříc a soudit na požadavek. Ty ostatní justiční vraždy, to byla jeho záliba, kterou zdědil po dědovi. Ten večer a noc, kterou strávil s tintítkem, měl smolný den. Byl toho plný. A přestože to nikdy nedělal, nechal se tímto malým prostitutem vyprovokovat a začal se mu svěřovat, když klučina s tmavě modrýma očima na něj bezelstně pohlédl, když mu jeho hlava ležela v klíně a konejšila jeho ochablé mužství. Dnes nejsi ve formě, máš starosti, špitl chlapec konejšivě s nadějí, že se rozpovídá. V duchu si přepočítával, jak vysokou prémii by mu pán mohl za něco zajímavého dát. A Béďa spustil monolog, jako by byl v soudní síni, kdy se před ním klepou strachy všichni, co tam sedí. Nedávno jsem soudil jednoho frajera. Byl obžalován z nějaké blbosti, kterou zcela určitě neudělal. Měl jsem ten případ hodit prokurátorovi na hlavu, když s tím přišel. Ale proč bych mu nevyhověl? Dnes potřebuje on mě, zítra já jeho. Ale tomu ty, můj miláčku, nerozumíš. A něžně pohladil chlapce pod přívalem dalších slov. Dnes vím, že jsem to neměl brát, sakra. Když jsem toho Dacana soudil, tak přišel krásně upravený, oblek nejméně za 60 litrů, kravata, ručně šité boty, asi ve Vídni, to poznám, nejsem hňup, i když tam sedím v taláru a ten hajzel si to o mě určitě myslí. Choval se sice velmi slušně a ustrašeně. To víš, mám autoritu, všichni jsou podělaní, když sedí na lavici obžalovaných a hrozí jim třeba 8 let. A já jsem ten, kdo rozhodne, jestli si budou žít ten svůj skurvený život doma nebo v lochu. Já jsem ten, kdo rozhodne ne o vině na tu seru, ale o trestu. Klučina hleděl a ještě více se přitulil. Věděl i ve svých létech, že za tento hovor dostane možná tolik peněz, že si koupí stejné hodinky jako Béďa. ale hned ten nápad zavrhl. Bude lepší, když mi hodinky koupí Béďa a já si za jeho keci koupím něco jiného. A znovu se mile na svého milence usmál, klukovsky naklonil hlavu a napjatě poslouchal. Tak sedíme s kámoši ze senátu po ukončení hlavního líčení a kecáme, svačíme, sranda a tak. Víš, chtěl jsem mu napařit 5,5 let, jak chtěl prokurátor. U toho pojídáme pěkné uzené okurčičky, paštičky, domácí chleba, nějaká klobáska, prostě pohodička a probíráme různé kauzy a také průběh toho řízení. Jak byl obžalovaný podělaný, jak plakala jeho těhotná manželka v síni, když prokurátor požadoval 5,5 roku natvrdo, jak sklapl také obhájce, jak zůstali kromě prokurátora všichni skoprnělí. To víš, všichni čekali, že prokurátor to vezme zpět, či co, nebo změní obžalobu a bude požadovat jenom podmínku. Božka, to je kámoška ze senátu, se mě zeptala, proč mu dáme 5,5 let, když nic neudělal, a utřela si mokrou ruku od okurkového nálevu, jak lovila poslední okurky ze sklenice, do bohatě nařasené strakaté sukně. Musel jsem jí vysvětlit, že si asi nevšimla jeho hodinek, stály nejmíň 0,5 mega. Frajer jeden, kde by na to vzal, kdyby nekradl. To, že nic neudělal, nevadí, ale co kdyby chtěl něco udělat? A určitě by v budoucnu nějaký trestný čin udělal. Božka je z celého senátu nejméně chytrá, tak pořád opakovala, že by určitě v budoucnu nic neudělal a zavřít ho preventivně asi nebude mít výchovný účinek. Ty její keci nemám rád, ale nakonec vždy hlasuje, jak jí řeknu. Tak se mi v senátu hodí a navíc je to sestřenice mé maminky. Potřebuje každou korunu a tak se jí těch pár kaček, co dostává jako přísedící, hodí. Chodí sice oblečená jako bezdomovkyně, minulej trolejbus, když zavíral dveře, urval kus té její sukně ze sekáče, přistála jenom 5 korun, ale přesto tenkrát tiše proplakala celé hlavní líčení. Velmi mi jí bylo líto a to se o mě nesou pomluvy, že nemám empatii. Vůbec jsem se nemohl soustředit na průběh hlavního líčení. Božka svůj pláč skrývala za deník Blesk, což vzbudilo u obžalovaných pohoršení a jejich advokáti si stěžovali. Tak jsem napařil těm jejich darebákům nakonec 12 let. Já jim dám stěžovat si na Božku, když měla tak smutný den. Chlapec tiše zíral a v jeho bystrých očích zasvítily 2 plamínky touhy. Nikoliv po Béďovi, ale po jeho moci nad životem a smrtí. Protože co to je odsouzení nevinných? To je jejich smrt? Duševně tak velkou křivdu nemohou zvládnout. To chápalo i toto dítě, které si křivd zažilo za svůj krátký život víc než dost. A Béďa jako v tranzu pokračoval dál. Vše by bylo krásné a bez jakýchkoliv ohrožení, kdyby od toho frajera nepřišel za pár dnů jeho advokát, že abych si rozmyslel ten trest, že on to vidí na zproštění. Vysmál jsem se mu do ksichtu, ať jde brečet k ním domů, ne ke mně. Byl klidný, aniž bych ho vyzval, tak si sedl do křesla, dal žoviálně nohu přes nohu a z aktovky vytáhl disketu se slovy, že to je audiozáznam ze soudní síně, který mu byl zapisovatelkou zaslán. A je tam také zdůvodnění rozsudku těch 5,5 let. Zpozornil jsem, to tam nemohlo být, zdůvodnění jsem neměl hotové a písemný rozsudek také ne. Nikdo nemohl vědět, jaký rozsudek vydám. Chtěl jsem ho vyhodit, ale on se nedal. A než jsem ho znovu vyzval, aby opustil moji kancelář, klidným hlasem dodal, že to vidí na zproštění a určitě, až si poslechnu, co jsme mu zaslali, budu mít stejný názor. A představ si ty, můj andílku, co tam bylo. Ta kráva zapisovatelka zapomněla vypnout nahrávací zařízení, když jsme svačili. Byly tam všechny ty keci, proč mu napařím 5,5 let? Prostě strašné. Strašné, to by nás zavřeli i kamarádi soudci na 10 let, jen by to hvízdlo. Víš, co to je talár? Zeptal se Béďa Tintítka a aniž by dostal odpověď, pokračoval. Tak to je takový tlustý hadr, kterým musím skrývat svůj krásný oblek, aby nebylo vidět, že ho mám lepší než souzený. A poprvé se Béďa usmál. tak ten advokátský parchant položil na stůl důkaz, který by mě dostal do lochu, možná mezi ty, které jsem odsoudil stejně, jako jsem chtěl poslat za katr toho chlapa. Zhroutil jsem se do křesla a nebyl schopen slova, když přehrával závěr nahrávky. Podej mi tu klobásu, chceš kousek chleba? To jsme mu to dali, 5 let není tolik, to má za ty hodinky, nemá se chvástat, když jde k soudu. Ta paštika je výborná, neměli jsme mu dát 6 let. Proč, to je jedno, podej mi feferonku, je úžasná. Kdo napíše zdůvodnění, to je jedno, něco tam dej, ale důvod si pěkně doplň, stejně to nikdo kromě obžalovaného nečte a není on právník. Požádal jsem advokáta, ať to vypne. Pot mi stékal po zádech. Talhar jím byl tak napit, že vážil víc než já. Hroutil jsem se nejen pod jeho tíhou, ale pod tíhou důkazů proti mně. Tak co s tím chcete dělat? Advokát odpověděl, že vůbec nic, že je přesvědčen, že klient musí být zproštěn, a to bez jakýchkoliv dalších odvolání. Musel jsem na to přistoupit. Bylo to poprvé, co jsem musel na něco přistoupit. Stále se ale bojím, v noci mám děsivé sny. Ty, můj chlapečku, ty nevíš, co to je kriminál. Tam by mě sežrali zaživa. A vůbec ti, které jsem odsoudil bez jakékoliv viny, jenom proto, že jsem musel, nebo že mi to bylo jedno, nebo proto, že jsem po dědovi. Přestože Tintítko neuměl vše vyhodnotit, byl si jist, že za nahrávku dostane hodně peněz. Přemýšlel už v polospánku, co všechno si koupí. Možná, že by měl začít i šetřit. Ale kde by si měl peníze schovávat, to je situace. Kolik a co s tím, uvažoval malý prostitut, než usnul. Doslov. Lidská slabost je to nejnebezpečnější pro společnost, pakliže jí podléhají ti, kteří by měli společnost vést, mít jejím morálním vzorem, rozhodovat o světské spravedlnosti.
1: A kudy chodím, ruce spínám, ach, můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Já kudy chodím, ruce spínám, ach, můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Nelze se tomu diviti v skutku, že teta už mě nechce znát. A dávno dobře známe zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Dávno to dobře známe, zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Kdo ruku teď tě zláme, ať chce či nechce, prokletý bude od tety. Tu ruku ti teto, tu ruku ti teto, tu ruku ti teto do sádry dají, do sádry bílé, jak padlí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Přeji dobrý večer panu Zdeňku Polrajchovi. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tvrdím o vás jednu věc, roky, pane Polrajchu, že kdo se dívá na Ano šéfe, na všechny díly, jako by chodil do školy, mohl provozovat hospodu. Souhlasíte s tím?
2: No a já myslím, že od té televize je to přece jenom ještě o trošku nejjednodušší než ve skutečnosti. My se tam občas snažíme asi říct, nebo já tam se snažím říct nějaký moudra, ale furt si myslím, že to nestačí, protože ta hospoda, jsem si uvědomil, jako, že je tak strašně komplexní a složitá věc, že prostě jenom z televize se toho koukat nedá.
1: Právě mám pocit, že o tom to bylo tento.
2: Asi ne.
1: Ne.
2: Asi ne. Já to mám podobný. Já když se dívám třeba na tenis v televizi, tak ten forehand jako taky si říkám, to už vím jak na to. Pak si stoupnu na kurt a je to úplně jiný.
1: Mm-hmm. Máme tady spoustu lidí a dotazy. Okay. Otázka. Existuje podle vás možnost zlepšení kvality na kuchařských učilištích? A nebo zde vždy bude skupina takzvaných dělníků od sporáku? Ze závodní dělny, jejímž vrcholem bude aspoň nepřesolený oběd. Rozumíme té otázky?
2: Jo, rozumím tomu. Já si myslím, že český odborný školství by potřebovalo zásadní jako předělávku, abych tak řekl. Myslím, že to vůbec není jako v souladu s dnešní dobou a učí se to hodně postaru a ne moc dobře. A vůbec se nedivím, že ty lidi to nemají chuť to studovat, protože je takový jako ubíjející. Učí se tam strašně moc teorie, tráví se tam hrozně moc času a to, co dělá tu gastronomii, je tou gastronomii, co je na tom to hezký, což jsou ty suroviny a to jejich zpracování a to, jak se to nadá na ten talíř a všecko okolo toho, tak to se tam učí hrozně málo.
1: Proč nemáte školu?
2: Já? A ji na nic nepotřebuju, upřímně řečeno.
1: Však tak otázka vůbec nestojí, vy nepotřebujete, ale česká gastronomie to potřebuje, ne?
2: Tak a myslím, že v českém školství je spousta lidí, kteří berou peníze za to, aby ty školy udělali dobrý, tak to nechám na nich.
1: Musím vám říct, že když jsem viděl ten díl, já jsem viděl všechny, Ano šéfe, ale když jsem viděl ten díl z učiliště, byl jsem vyděšený z toho, jak tam bylo ukázané, že ty děcka vlastně nevařejí.
2: Pro mě to bylo teda obrovské překvapení a já musím říct, že já jsem svý učení zažil úplně jinak a přesně, myslím, že je to, já nemám rád tyhle velký slova, ale je to jako alarmující situace, pokud jsou tam děti, kteří jsou tam třetí rok a jejich praxe se odehrává na takovémhle principu, že tam někdo vaří a ty oni stojí okolo a koukají na něj, sem tam mi nechají vyválek, knedlík, to je přece je rok 2020, už mělo fungovat úplně jinak.
1: Jak to chodí ve světě, pane Polrajchu?
2: Já si myslím, že ve světě to chodí prostě tak, já nevím, nepojeme daleko, do Rakouska. Tam prostě, když chcete dělat tuto řemeslo, tak první ze všeho si musíte najít praxi. První ze všeho, aby vás vůbec vzali jako do učení. Jo, najdete si praxi a pak si k tomu dostudujete pak si najdete tu školu, která vás naučí tu teoretickou část, ale tohle to je prostě o praxi, to je každý řemeslo si myslím, že je o praxi, ale tohle samozřejmě daleko víc než nějaký jiný, já si myslím, že musí se to prostě učit v těch reálích, nesmí se to učit jenom tak, aby ty děti z té školy jakoby vyšly. A já mám pocit, že to je problém celého toho školství trošku, že se všichni opájí jako tím procesem, že studenti studujou a celkem nemám úplně pocit, že někdo řeší jako jejich studijní výsledky. Takže to si myslím, že je škoda. Já myslím, že by to chtělo změnit tu úvahu o tom.
1: Mimochodem, jak to chodí teď aktuálně u vás? Vy máte svoje podniky, máte ty svoje učně?
2: Mhm. No u nás chodí děti na praxi, který studujou. Máme děti ze školy z Bráníka a máme pár dětí ze školy z Plzně.
1: A vy se vyberete?
2: Oni nám je tam přivedou a řekneme dobrý, tak nám je sem dejte. Někdy jsou lepší, někdy jsou horší, ale tak jako takhle to chodí v životě. No, my si moc nevybíráme. Oni se snaží nám dát někoho jako třeba docela dobrýho a my se snažíme na nich pracovat trošku, pokud je to jenom trochu jde.
1: Tak paní Broky Jarka píše, mám dotaz, je dobré, když lidé amatéři vaří podle citu, a ne podle přesných receptů daných nějakou přesnou normou, používá ten výraz. Já vařím na citovku.
2: Někdo vaří na citovku. Doma si myslím, že je úplně normální, když se vaří na citovku. Když se vaří v restauraci, tak je to trošku jiná disciplína. Doma vaříme na citovku všichni, ale v restauraci to tak úplně moc dobře nejde.
1: Prosím vás, existuje slavný kuchař, ke kterému Zdeněk Polrajch zlíží?
2: Jasně.
1: Jo?
2: Už bohužel není na,
1: Robuchon?
2: Na světě, je to Robuchon. To je podle mě nejlepší kuchař vůbec, který kdy byl na světě.
1: Jasně.
2: Z toho, co já jsem jako viděl nebo ochutnal.
1: Jenže já jsem tam byl.
2: Kde?
1: V MGM.
2: Jo.
1: A
2: já... Co vám to neříká?
1: Nic mi to neříká. Byl jsem potom rád, že jsem si šel dát někam steak.
2: Bylo toho málo?
1: Ne. Bylo to zvláštní prostě, nebylo to...
2: Já si myslím,
1: krevetový že... salát mě přišel, nevím, jestli to bylo tím, že tomu blbě třeba rozuměl jsem to nějak blbě, pochopil celý ten koncept a steak dali nakrájený na plátky.
2: Mm-hmm.
1: Nebylo to špatný, ale že by to byl takový. Jako největší zážitek byl, že o dva stoly vedle seděl pan Copperfield a večeřel.
2: Tak to jo.
1: Tak to bylo.
2: A při placení to taky bylo dobrý.
1: Nebylo to tak hrozný.
2: Nebylo tak strašný.
1: Nebylo to tak strašný, ale...
2: Já myslím, že Robuchona jsem vždycky jako obdivoval jeho koncept.
1: A viděl jste ho někdy živě?
2: Jo, mám s ním fotku. Stál jsem na tu fotku ještě je to kolik? 5-6 let si myslím, že jsem byl na nějaký akci někde ve Francii, kde přišel mistr a teď teda... A jsem pochopil, že být celebritou ve Francii jako něco znamená, protože tam fakt jako taková ta suita okolo něj chodila. Bylo vidět, že tam byli samý dobří kuchaři, jako teda jsem se tam dostal náhodou tím pádem, ale bylo vidět, že k němu mají prostě obrovský respekt. A já jsem samozřejmě stál a číhal jsem, až si budeme moct dát fotku, dali jsme si. A já obdivuju ten ateliér, že ten koncept jeho, prostě to, já si myslím, že to jeden z nejzásadnějších počinů vůbec u gastronomie, já to považuji za úplně skvělý.
1: Přiznám se vám, pane Polrajchu, že se k některým dílům Ano šéfe vracím jako často.
2: Jo.
1: Ten, který jste natáčel u nás v Tišnově, jsem viděl tak 10krát, ale to je něco jiného. Brněnská bohema, u Štěpána, to jsou takový moje oblíbený. Který je váš nejoblíbenější?
2: Já měl hrozně rád, mě se strašně bavil penzion u Zběhlíka, čistý u Litomyšle, to bylo hrozně hezký. A moc se mi líbilo u Andreje Tlustýho v Lednici.
1: Jasně, to byl taková ta restaurace, už jim.
2: Jo, a skvělej byl pán z Kicbílu, který vaří v Hodoníně. Ten byl úplně fantastický, který se kvůli svojí český manželce odstěhoval z Kicbílu do Hodonína a vaří tam takovou jako alpskou nebo rakouskou kuchyň s takovou mazáckostí, že je radost se na něj dívat.
1: Denis se vás ptá, dobrý večer, pane Polrajchu, co říkáte na krach sítě Jamie Olivera? Byl jsem o neohromilo, takhle píše, tak to tam je, první lokace šéfa, nyní je to yoga centrum. Jo, jasně, asi první díl, kde jste točili, je dnes yoga centrum, okay. To jen tak dodává, tak se dobahnula. Ale na toho Jamie Olivera se ptá.
2: No, Jamie, samozřejmě je to obrovský jako průser vlastně, že jo, prodělat 1,7 miliardy korun v hospodách. Já myslím, že je to následek neuváženého růstu té firmy a nemyslím si, že on zrovna osobně asi za to úplně může. Myslím, že on okolo sebe musí mít takovou armádu lidí, že by, který prostě dělají ty rozhodnutí asi už i za něj. A to víte, že to je nepříjemný, protože krach hospody je vždycky věc, která je blbá. Přijdou lidi o práci a přijdou investoři o peníze. Je to blbý.
1: Taky jsem byl v jeho restauraci a vůbec mi to nepřišlo drahý. Bylo to úplně srovnatelně cenově jako s jinýma hospodami. Jak je to možný? Když se jmenuji Jamie Oliver, tak to přece musí být všechno o kategorii dražší, ne?
2: No já teda nechci šahat nikomu do svědomí, ale myslím si, že Jamie Oliver je prostě zvláštní fenomén. On se strašně proslavil díky té televizi a v té televizi to umí skvěle udělat, jo? Ale to furt prostě neznamená, že musí být dobrý restauratér za každou cenu. Jo? Lidi nepůjdou platit kopec peněz kvůli tomu, že někdo je v televizi. Jo? Já myslím, že je to o tom, jak řídíte ten svůj biznis a jaký máte gastronomické zkušenosti. Myslím si, že v té Británii je hromada kluků, který to umějí asi líp než Jamie. A tohle bude ten následek, ale myslím si, že ten krach jako prostě neuvážený, příliš jako překotný rozvoj, si myslím, že snadno může tu hospodu prostě.

0: dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé

0: extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadena Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Potřebujeme vůbec uhlí? Bude přece Temelín. Zpět k velké privatizaci. Privatizace se v letech 1992 až 1994 samozřejmě nevyhnula ani podnikům těžícím hnědé uhlí v Mostecké pánvi. V té době nebyly zrovna v nejlepší kondici. Měli mezi sebou značnou konkurenci a produktivita práce zaměstnanců byla podle dostupných údajů nízká. Vláda na klesající těžbu reagovala hned v roce 1989, když rozhodla o změnách ve struktuře podniků a naordinovala jim útlumový program. Před revolucí byla přitom situace úplně jiná. Vlády na těžký průmysl hodně sázely, muselo se mu vše podřídit. Lehký a spotřební průmysl byl až na druhé koleji. Prim hrála především metalurgie. Československo ročně vyprodukovalo přes tunu oceli na jednoho obyvatele, což nás tehdy řadilo na světovou špičku. To by se neobešlo bez patřičné zásoby energie v podobě hnědého uhlí. Bohužel v té době nikdo nemyslí na ekologické dopady. Ve spojení s tím, že se u nás ještě nepoužívala technologie odsiřování a odstraňování tuhých znečišťujících látek ze spalin, šlo o pěkně smrtící koktejl pro životní prostředí. Nejvíce to odnáší pánevní oblasti, tedy okolí Mostu, Teplic a Chomutova, kde bylo nejvíce elektráren. Stát se tehdy obyvatelům žijícím v těchto oblastech snažil vyjít vstříc různými výhodami. Obyvatelé zamořených oblastí dostávají příplatky ke mzdě. Jejich děti jezdí na ozdravné pobyty. To samozřejmě vedlo k tomu, že si lidé nahlas tolik nestěžovali. Příroda mezi tím tiše trpěla. Po roce 1989 nabírají události zcela jiný směr, a to i v energetice, těžkém průmyslu a těžebním průmyslu. Vyvrcholení přichází o 3 roky později, kdy se na svět vyklubala dodnes zásadní 3 vládní usnesení o těžebních limitech. Ta naprosto zásadním způsobem ovlivnila těžbu hnědého uhlí v severozápadních Čechách. V únoru roku 1991 se do situace vložila Mezinárodní energetická agentura a tehdejšímu ministrovi pro hospodářskou politiku a rozvoj Karlu Dybovi doporučila. Měl byste požádat Tyla Geyselinka, předsedu Národní uhelné společnosti v Belgii, aby vám radil s privatizací českého uhelného průmyslu. Ministr souhlasil, Geyselink pozvání přijal a hned navrhl několik kroků. Je zřejmé, že pan Geyselink řídí mimořádně závažný a složitý proces národohospodářského významu. Jehož úspěšné vyřešení očekává celý uhelný průmysl. Napsal o něm v roce 1992 odborný časopis Uhlí rudy. Geyselink věděl, že česká vláda se rozhodla liberalizovat ceny, nedotovat provoz ani investice a že je skálopevně rozhodnuta uhelný průmysl zprivatizovat. A tak navrhl. Nejprve určíme, které podniky budeme vlastně privatizovat. Poté se musí určit, jaké budou mít privatizované podniky finanční a strukturální vztahy mezi nimi a státem. A tak se také stalo. Připomeňme, že už žijeme v zemi, kde naplno rozhoduje neviditelná ruka trhu. Které podniky půjdou do privatizace, rozhodovalo především Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj. Dne 21. května už existoval konkrétní seznam a politici ten samý den rozhodli, že ke dni 1.1.1993 vzniknou nové akciové společnosti. Ty těžící hnědé uhlí se měly jmenovat Mostecká uhelná společnost, Severočeské doly a Sokolovská uhelná. V černouhelném průmyslu měly figurovat 2 akciovky, a to Ostravsko-Karvinské doly a Českomoravské doly. Plán vlády je mít na začátku ve všech těchto akciových společnostech 100% podíl s tím, že managementu firem se nechají stejné pravomoci, jako měli doposud. Hned poté, co by se rozhodlo o cenách za uhlí a nastavily se finanční vztahy, se mělo začít s privatizací. K tomu mělo dojít mezi zářím a říjnem roku 1992. Celý proces má v podstatě jen 2 zádrhele. Liberalizaci cen a problém s výdaji na rekultivaci. Liberalizace cen se dá volně přeložit jako zdražování, což ale nešlo udělat jen tak ze dne na den. Doly mají nasmlouvané odběratele na dlouhý čas dopředu a tak se ceny zvyšovaly postupně ve stanovených etapách. Muselo se počítat s tím, že se nespokojení odběratelé budou ozývat a hrozit arbitrážemi. Druhou potíží byla rekultivace krajiny a vůbec různí kostlivci ve skříni, které stát postupně nacházel. Dopady těžby na životní prostředí do této doby nikdo neřešil. A tak se hodnotilo, vypočítávalo a prozkoumávalo. Také se řešilo, jak to do budoucna bude s rekultivací krajiny. Tehdy byl autor celého návrhu privatizačního postupu Till Geiseling pod palbou tvrdé kritiky. Někteří odborníci mu vyčítali navržené oddálení liberalizace cen uhlí a také nápad, aby na jednom ložisku Mostecké pánve těžily dvě společnosti. Dokonce se spekulovalo o tom, že Geiseling má ve skutečnosti za úkol celý český uhelný průmysl zlikvidovat. Vláda Václava Klause nicméně celý koncept toho, jak se bude uhelný průmysl restrukturalizovat a privatizovat, dne 9. prosince 1992 přijímá. Součástí celého plánu je i utlumení neefektivních dolů. Počítalo se s tím, že produkce uhlí bude postupně klesat, což díky uvedení Temelína do provozu nebude představovat žádnou potíž. Vláda celou touto záležitostí pověřila Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizací Fond národního majetku. A
1: česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
3: Lev 14.
2: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
3: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
2: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
3: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
2: No ale to, že Američan, že?
3: Tak by to tak mohlo být?
2: Zvláštní.
3: No, mohlo by to tak být, že jo?
2: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
3: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
2: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
3: No bože. To by byl duhovej.
2: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
3: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
2: Tak nevím.
3: Snad ne? Ale to uvidíme.
2: Neumím si to u papeže představit.
3: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale vůbec ne.
2: Teď navrhuji usnesení.
3: Ano.
2: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
3: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
2: Já ještě nevím vůbec.
3: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

Alena Vitásková, Solární baroni, Příprava mé vraždy. Čte Valerie Zavadská, zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop. Natočeno ve studiu Incendium 2018.

Kapitola první. Dost blbé léto. Srpen začal překrásným počasím. Hřejivé sluníčko svými paprsky vytvářelo v raní rose drobounké duhové proužky, které nad lučními květy dotvářely obraz krajiny nám známé z naivistických obrazů, které mnozí milujeme pro jejich upřímnou krásu, mnohdy až kýčovitou. Léto bylo, jak má být. Vančura by ho nazval rozmarným, Kamila ho nazvala báječným, solární baroni dost blbým. Kamila se lenivě protahovala po dovolené v posteli, když zařinčel budík, na který už několik let nebyla opravdu zvyklá, aby jí budil. Pohromadě zážitků z posledních dvou týdnů, kdy byla jmenována do funkce, po které na jedné straně sice toužila, ale na straně druhé jí to bylo jedno, kdyby jmenována nebyla. Byla dostatečně lenivá a uměla se zabavit i v období, kdy nepracovala. Na práci nebyla závislá ani mentálně, ani finančně. Pakliže pracovala, tak to bylo s plným úsilím. Toužila být úspěšná asi jako každý. Po několika letech činnosti na volné noze se těšila do práce, kterou doposud neznala. Vůbec neměla ponětí, co jí čeká. Kdyby toho osudného rána jen tušila, asi by se sekla marot jako tenkrát Fík, když měl přinést Hlavounovi výpočty o výkonu instalovaných fotovoltaických elektráren. Asi by nikdy do toho bordelu nenastoupila. Asi by nikdy nechtěla vědět, jaká svoloč nám vládne. Asi by nikdy nechtěla poznat beznaději, ve které se nacházíme. Asi by nikdy nechtěla poznat, že se tu skutečně zavírá na objednávku. Převedla si nevyčerpanou dovolenou z minulého působení a těšila se na úplně novou práci. Každý občan asi přišel do styku se státními úředníky, mnohdy důležitými blbci a namyšlenci, kteří dokáží jen znepříjemňovat život, vytvářet překážky, aby svoji důležitost předváděli v přímém přenosu, dokáží dělat průtahy a klást odpor, místo aby pomáhali a pracovali pro blaho lidu. Většinou se jedná o zamitrákované chuděry nebo chuděrky, kteří doma dostávají mokrým hadrem přes hubu místo polibku, když se vrací domů z práce. Pak je tu druhá část úředníků, kteří skutečně svoji práci berou jako poslání. Je jich stále málo, ale najdou se. Ani nevíte, jakou má pak občan radost, když se s takovým úředníkem setká. Jak je den hezčí. Každý z nás má určitě zkušenosti s oběma druhy úředníků. Kamila nastupovala s přesvědčením, že to vše musí změnit, alespoň na úřadě. Úřad musí být výjimka mezi všemi úřady. Musí vytvořit ochranu spotřebitelů, kteří jsou bití po hlavě a hlavně po peněženkách. Přicházela plna ideálů a upřímné snahy nepřipustit bezpráví, které se na občanech páchá. Přicházela do naprosto neznámého prostředí, plného intrik, podrazů, zloby, nenávistí, krutých útoků, lenosti a blbosti ze všech stran. Zodpovědnost byla v těchto sférách neznámý pojem. Existuje jen jeden společný zájem – alibi. Dostatečné alibi, raději nic nedělat, nebýt nikde podepsán a umět hbitě opičku hodit na záda někomu jinému, ať se stará ten, komu opička zůstala viset na zádech. Bonus k tomu, když z toho bude mít velký průser. Opička, to je v úřednické hantýrce velký, malý nebo obrovský problém, který by se měl řešit, aby nepřinesl negativní dopad nejen na jedince, ale v takovýchto institucích na celou společnost. Opička, to je například nedostatek v legislativě, který má dopad na výši povinných poplatků pro obyčejného občana. Nedostatek v legislativě má negativní dopad například na investory, podnikatele nebo ty poctivé vtipně likviduje. Prostě je celá řada, nepředstavitelná řada problémů, které když se neřeší, mají fatální dopad na ekonomiku a hospodářství země, na blaho nebo životní úroveň obyvatelstva. Přicházela do džungle státní správy, politiky a především politikaření.
Přicházela do zcela neznámého světa, kdy vůbec netušila, že ve třetím tisíciletí, téměř 30 let po revoluci, něco tak hrozného existuje. Přicházela do džungle plné opiček, namydlených schodů bez zábradlí, posetých slupkami od banánů. Přicházela do džungle plné pastí a propadlišť. Přicházela do světa, kde jde o život. Úředník, a kdo je víc, tak si někteří představují práci na úřadě. V dřívější době zažila hloupost a nevraživost některých úředníků a zařekla se, že na úřadě to tak nebude. Chtěla, aby úředníci skutečně sloužili, nikoliv otravovali žadatele jako odporný nebezpečný hmyz. Všichni známe, co vše úředník může způsobit. Strejda Kamily byl známý buřič a také na to doplatil. Rozhodl se postavit malou dílnu s garážemi, práce asi pro 20 lidí, nic moc, ale na druhé straně troufl by si na to politik, který se politikem narodil, ten, který má zadek samý mozol od sezení na stranických, nic neřešících schůzích, seminářích či v klubech, ten, který má mozoly na zadku místo na rukou, ten, co si nikdy nevydělal ani na slanou vodu, jak říkával Strejda, tak ten vyrábí co nejvíc překážek pro všechny, kteří normálně pracují, a to v jakékoliv profesi. Výjimku tvoří tunelování veřejných financí či jiné zlodějny prováděné formou dotací. V tom opět vynikají ti, co mají ty mozoly na zadku. No, tak ten Strejda měl svůj pozemek, na kterém už nějaká budova stála, a chtěl to vše rozšířit, přestavět a dostavět. Pozemek byl v nelukrativní části městečka, kousek od míst, kde končila možná zástavba kvůli podmáčení z místního potoka. Líný úředník neměl chuť se žádostí zabývat a po třech měsících chytil Strejda při pravidelné týdenní návštěvě úřadu amok. Začal zvyšovat hlas a požadoval, aby úředník povolení vydal, jinak že si bude stěžovat. Slovo stížnost je na úředníka jako červený hadr na býka v aréně, a to ještě bodnutého nejméně pětkrát kopím do slabiny. Úředník zrudl jako ten hadr, začal lapat po dechu, to se mu ještě nestalo, aby ho někdo takto urazil. Ta drzost, ta neskutečná odvaha napadnout úředníka a vyhrožovat mu, že si bude na něj stěžovat. Rychle přemýšlel, co bude dělat. Přece tomu sedlákovi, tak ohodnotil strýce, nebudu něco vysvětlovat. Jeho rychlé myšlení znamenalo pohyb slimáka, za kterým zůstává jen slis. Takže nic rychle nemohl vymyslet. Strejda si naivně myslel, že úředník ztratil dech i slova, protože má pravdu, odejde proto s papírem, že může rekonstrukci svého objektu zahájit. Úředník však nabíral dech, vzpamatovával se ze šoku z toho drzouna, v duchu si sumarizoval všechna školení, jak se bránit proti nezdvořilému občanovi. V této oblasti si doplňoval vzdělání jako samouk a bránit se proti své lenosti uměl bravurně. A teď to přišlo. Ta strašná věta, která zdecimovala strýce tak, že místo čepice sežmoulal v ruce klobouk, který v zoufalství sundal z hlavy, a chtělo se mu poprvé v 55 před tímto 20letým frackem brečet. Ta jednoduchá věta zněla: vážený pane, v této chvíli chodím pozorovat okolí toho vašeho pozemku a nemám ještě najisto postaveno, zda tam nežijí mloci, skokan zelený a ropucha. Ti všichni se chodí pářit k vašemu pozemku a zásah, který byste tam stavebně chtěl provádět, by narušil jejich sexuální život, a to rozhodně nemůžu dopustit. Strýcovi se chtělo zařvat, že se tam chodí pářit do křoví on, že ho tam párkrát viděl a že přes krátkozrakost, kterou trpí, si je naprosto jist, že nesouložil s mlokem ani skokanem zeleným, ačkoliv ropucha to mohla být. Měl už na jazyku, že mu nechce narušovat jeho sexuální život, že v jeho věku by mohl šoustat doma a ne ve křoví u jeho pozemku.
Strýcovi rychle došlo, že takový střet by byl daleko horší a dokázal si představit, co by mohlo následovat. Zastavil se právě včas, uvědomil si, že s tímto imbecilem nic nevyhádá. Tušil, že přítomnost mloka, čolka, skokana zeleného či ropuchy by znamenala konec jeho podnikatelského nápadu. Stejně tak věděl, že v těchto místech nežije ani komár, natož živočichové, o kterých úředník hovořil. Ale mlčel, 10krát se omluvil a v předklonu vycouval z kanceláře. Kamila byla přesvědčena, že úředníci na jejím úřadě budou elita. Budou ti nejlepší, budou sloužit lidem, budou sloužit společnosti. Všechny myšlenky, které jí probíhaly hlavou poslední noc před nástupem do práce, všechna přesvědčení o nové práci si přinesla sebou a byla rozhodnuta vše uplatnit. Nepřestávejte usilovat. První oliva, kterou vyndáte z láhve, uvolní všechny ostatní. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak nám prostě na Kavčích horách padají nebo zasínají falešní morální majáky. Mňauky Wollner a šup už je v žumpě u Šafra, Forum 24. Nora Fridrichová, Bossing a tak dál. A teď sám velikán Jakub Železný. Víte, já jenom zopakuju, tady na Václaváku zaparkoval na přechodu a ještě byl drzej a arrogantní na strážníka. Říkal mu, udělám křížek, hádal se s policií kvůli parkování, jste známá tvář, mírnili ho strážníci. On prostě, já ho znám samozřejmě z mnoha politických akcí, je to skutečně arrogantní, namyšlený fracek. Ale vypěstovala si ho Česká televize, tím, že si to i on patří do té party privatizátorů, kteří prostě mají pocit, tohle je naše, my jsme tady na tom piedestalu nad těma všema pitomcema a my vám tady budeme kázat za vaše vlastní peníze. A pro ně, oni jsou to největší pokryci samozřejmě. A pro ně je typický, že, jak říkají politici rádi, já to nerad opakuju, taková ohraná, takový flašinet, kážou vodu, pí víno, ale to je přesně Jakub Železný. Tak se pojďme podívat, jak to pokračovalo. Protože on byl titulek Jakub Železný a že říkal, nic, vlastně to nejsem já a tak. A najednou jsme tady viděli, blesk za ním vyrazil na Kavčí hory a to video skutečně stojí za to.
2: Potvrzuju, že na tom Václavském náměstí jste měl incident s policií právě vy.
3: Já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Opravdu se omlouvám.
2: Kdy vás zastavila hlídka nebo vyzvala, abyste přeparkoval? Opravdu nevíte, pane Železný.
3: Nevím, o co se jedná, nezlobte se. Nezlobte se. Děkuju.
2: A můžu se zeptat, měl jste v poslední době nějaký incident s policií nebo volal jste třeba dohledovou hlídku?
3: Nezlobte se na mě. Opravdu nevím, o co se jedná. Jo,
2: jestli myslím, že tohle úplně nejde zapomenout.
3: Jasně, a jestli mě necháte v klidu odejít, tak bych byl rád. Děkuji.
2: Já vás určitě nechám. Děkuju. Určitě se k tomu nechcete vyjádřit.
3: Ne, já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Děkuju moc.
2: A video, které právě koluje po sociálních sítích.
3: Do práce já jsem mohl vyjet klidně garáží, ale mě nenapadlo.
2: Klidně.
3: Ne, nezlobte se, prosím vás, já fakt vůbec nevím, o co se jedná. Ještě jednou.
2: Snažím vám to připomenout trošku, abyste si vzpomenul.
3: Vůbec nevím, o co se jedná. Opravdu nevím, o co se jedná. Děkuju. Ještě něco, nebo můžu jít?
2: Nemám k tomu nic dalšího, pokud si skutečně nepamatujete.
1: Nepamatuju se, nevím, víte, on jako by se vyučil od politiků. Nevím, nepamatuju se, to jsem určitě nebyl já, to není moje kauza, to není můj průser, haha. Jakub Železný, tak si tady zahrál politika, pro boha, to se k tomu neumí postavit čelem. Tak zaparkoval na přechodu, není sám, a prostě by to měl přiznat a omluvit se, říct. A ještě jsem se choval arrogantně, ale on ne, prostě tohleto, takhle se schodit. Pojďme se ještě na jeho Twitter potom, co pokračovalo, jak to následovalo. On to nechápal, furt co se děje. Furt asi si myslel, jako jestli to nepamatuje. A máme tam Twitter Jakuba Železného. Tady podívejte se, včera mě překvapila bulvární TV, její právo k jakému svědou. Vidíte, jak už je to, on je to podobný jako ten dehonestující tón vlády k lidem, kteří s ní nesouhlasí. Nějaká bulvární TV, k jakému svědou, nechápal jsem, tak jsem nezhlédl, vteřina, kdy se dojíte, blízký se neuzdraví, zastavíte, blbě strážník nedřve, pak zapne kameru a tak dál. Mrzí mě to, omlouvám se, ale vidíte, jak to začne. To je jako když se omlouváte a vlastně ještě přilijete volej do ohně. A pak už mu to došlo i velkému Jakubovi, že to prostě celý, víte co, reakce měla být jiná. Omlouvám se, řekl Železný ke konfliktu se strážníky. On teď odchází snad na nějakou nemocenskou, že nebude na obrazovce, díky bohu. Ale tohle to prostě, díky za to, že se to stalo. Mimochodem, ono samozřejmě není náhoda, že se to video objevilo teď před volbou ředitele České televize a tak dál, ale to nic nemění na tom, jak se Železný chová a co si o sobě myslí. Ale Česká televize skutečně měla velký týden, protože oni taky rádi honí dezinformátory a dezoláty a mají k tomu dokonce svůj takový pořad jako vlastní policii, jmenuje se Newsroom ČT a to je taková mediální policie. No a oni tam si vyšlápli na dezinformátory a fact checkera, Čili člověka, který má ověřovat fakta česky, udělali dezinformátorku, která předtím vysílala dezinfo proti Babišovi. A ještě, a on je to jak přes kopírák. Lukáš Rosík, což je šéf, redaktor nebo editor toho pořadu, tak už taky na Twitter prostě, tak se zase uklidníme a to. A samozřejmě záhy, když zjistili, že pravda je jinde, pod Kavčími horami, tak se začali omlouvat. A to je ale pro Českou televizi typický namyšlený arrogantní chování. Tohle je naše televize, vy jenom plaťte pitomci a my vám budeme kázat. Tak já znovu zopakuju to, co jsem říkal před týdnem. Pojďme přestat platit poplatky České televizi. Už to stačilo. Tohle to není žádná veřejnoprávní televize. To je prostě banda manipulátorů, arrogantních a namyšlených. Pojďme si říct, veřejnoprávní televize je přežitek. Už to fakt nejen, že nepotřebujeme, ale nechcem. A nebo ať si platí jenom ti, co tohle chtějí, co se jim líbí, můžou mít svoji vlastní televizi, ale za své vlastní peníze.
4: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klikněte na odběr. Díky za podporu.

0: Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
1: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
2: Radio Xaver.

0: Zdrženo sečteno a dnes pan Petr Macinka, dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: Už jsem se na vás těšil.
1: Já jsem se na vás taky těšil.
0: A prázdniny a oni jsou pořád nějaké události.
1: Pořád jsou nějaké události, ale já doufám, že vy si najdete čas teďka v poslední době aspoň občas skočit na ty ryby, ne? Chodíte na ryby? Jak to?
0: Tak to už je dávno pryč, moje rybářská kariéra, ta skončila 14. rokem života.
1: Opravdu, vy už nemáte ten rybářský lístek, pruty a tak? Kytáru a kotlík?
0: No to je něco jiného.
1: No kotlík na rybách, ne?
0: Myslím, že to tak úplně nesouvisí. To vám někdy vysvětlím. Ale pojďme, mám zajímavá témata.
1: Tak pojďme na ně.
0: Podívejte se, sesaďte Bidena.

0: je, že to je špatný krok, toto?
1: No jistě, protože oni mají teďka, řekl bych, tři možnosti, jo? A doufám, že se teď na to nikdo nedívá z demokratické strany, aby jim to vyslepičil, protože já bych opravdu nerad radil demokratům, jak vyhrát volby, ale ono to určitě možné je. A je to právě, týká se to osoby prezidenta Bidena, jo? Protože Amerika je rozpolcená, oni nenávidí toho Trumpa půlka a ta druhá půlka, která, nebo ta půlka, která ho nenávidí, tak jde o to, aby šli volit Bidena, jenomže teď už se ukazuje, že prostě přišlo nějaké to dítě, které řeklo to pověstné, ale vždyť on je nahý. To znamená, v té debatě se prozradilo to, co už celý svět dávno ví, že to je prostě pomatený stařík, který tam Bidenuje, neví, kam má jít, z té debaty ho musel odvádět doprovod, občas netuší, co mluví, plete si Irán s Irákem a tak dál. Dělá to dlouho, no a teď to prostě vypadá, že ani ti demokraté už by tomu Bidenovi hlas nedali. Takže tři možnosti. Za prvé, budeme držet palečky, republikáni to pochopí, nebudou žádat stažení, voleb se zúčastní Biden a prohraje. Pak je možnost, že ho stáhnou a nahradí ho někým jiným. To znamená, já bych se tak trošku bál, že jakákoliv jiná osobnost, která přijde, nebo osoba, která může být třeba úplně neznámá, tak zvítězí ta nenávist vůči tomu Trumpovi v té společnosti a oni řeknou, no radši dáme šanci na ty 4 roky někomu, o kom sice moc nevíme, ale furt lepší než ten Trump, toho už známe dobře. A pak je ještě možnost, kdybych já byl volebním strategem týmu demokratů, tak bych zkusil navrhnout, protože oni mají v druhé polovině srpna takový ten convention demokratický, to je takový velký sjezd, který definitivně oficiálně potvrdí, kdo bude za demokratickou stranu kandidovat. A tam se také dozví svět jméno viceprezidenta nebo toho kandidáta na viceprezidenta. No a pokud já bych byl tím strategem, tak bych udělal tu kampaň na toho viceprezidenta, protože řekl bych, tak pojďme zvolit Bidena, je to jeho vrchol kariéry, poslední volby, tak mu dopřejme mu důstojné poslední vítězství, on potom odejde do důchodu a tady vidíte tu osobu, která jde po jeho boku, protože když odchází prezident, tak ten toho jeho úřadu se chápe ten viceprezident. A to, kdyby byla nějaká zajímavá osoba, tak by mohl ten Biden odstoupit, ale až po těch volbách. A toto si myslím, že by mohlo vést k vítězství nad Donaldem Trumpem, protože by ti lidi nevolili Bidena. Vlastně by volili důstojný exit toho Bidena z politiky, takže vlastně by jim to nedělalo žádný problém, že je dementní a tak dál, ale dávali by hlasy tomu viceprezidentovi, který by byl novou třeba demokratickou hvězdou. Tak uvidíme, no, uvažuje se o Michelle Obamové, a další padají tam různá jména a to bohužel, já se trošku bojím, že to jsou všechno lidi, kteří by Donalda Trumpa porazit mohli. Takže doufám, že to teďka nikdo neslyšel.
0: A ta paní Obamová, jak jste, není to taková trošku jejich Pekarová?
1: No to nevíme, tak paní Obamová, podle mě, já bych ji nepodceňoval. Jo? To není Pekarová.
0: Není?
1: Já myslím, že ne. Prosím?
0: Predajkyně.
1: No, tak predajkyně je Pekarová, jo, ale já jsem měl možnost s paní Obamovou se taky potkat a nebo jí sledovat, co říká, byla tady v Praze dvakrát a na různých dalších akcích a já bych jí nepodceňoval. Ona je určitě je gramotnější než Hillary Clintonová a určitě je asi tak 100 milionkrát gramotnější než naše Pekarové Markéto. Mm-hmm.
0: Jurečka neustoupil. Prolomení bankovního tajemství se může týkat až milionu lidí. Představte si, pane Macinko.
1: No to je hrůza toto. To je fakt neuvěřitelné. Jurečka neustoupil. Jurečka bojuje o to, že on zví, jak je minister sociálních věcí, tak asi má na starosti ty sociální dávky a on touží potom, aby co nejvíce lidí bylo na sociálních dávkách. Dokonce se tím ta vláda chlubí, jo. Víc lidí na sociálních dávkách, takže to je bezvadné, všichni budeme na sociálních dávkách, to je asi jejich nějaký sen. No a teď se ukazuje, že ale aby lidé mohli být na těch sociálních dávkách, tak Jurečka chce, aby stát viděl na jejich bankovní konta. Viděl tam ty pohyby, na co lidé utrácejí, jaký mají zůstatek. Prostě oni chtějí vidět do posledních detailů našeho života. Já nevím, se bojím, že za chvilku už pan Jurečka nám bude chtít líst i do postele, což je teda mimořádně odpudivá představa, no tak zatím nám chce lézt na bankovní účty. A Já se teda

0: Vím, že tohle už je téma, které je tady v tom veřejném prostoru nějakou dobu. To teď nespadlo jako z nebe nebo z Marsu. Já se divím, že jsem ještě neslyšel ani jedno jediné slovo od předsedy vlády, nejlepšího premiéra a světového lídra Petra Fialy. Ty zarytě mlčí, dívají se jinam. V podstatě cokoliv si kdo vymyslí z té vlády, tak si nadiktují, protože mají většinu všude, kde to jde. No a naprosto nerespektují nic, jim je všechno jedno, oni diktují. To je normálně diktát, to je Fialová diktatura, protože tady proti těmto nápadům se vymezila centrální banka a řekla, zvažte, jestli takovým rozsahem chcete vstupovat invazivně do intimních oblastí lidí ve smyslu jejich financí. Velmi to zkritizoval nejvyšší soud, který také řekl, že to prostě není správně. Dramaticky to kritizuje dlouhodobě Úřad pro ochranu osobních údajů, což je prostě také nějaká významná instituce. Ty dokonce tvrdí, že to je jednoznačné prolomení bankovního tajemství, což je úplně neuvěřitelné. To snad neuměli ani komunisti v 70. letech. Dokonce i taková ta vládní zmocněnkyně pro lidská práva, což není úplně, u ní bych jako nečekal, že se bude vymezovat vůči tady této vládě, tak ta to také kritizuje. Všichni to kritizují. A co dělá Jurečka? Neustoupil. On to prostě chce. To je normálně Fialová diktatura.
1: A nemůže to být, pane Macinko, tak, že ten člověk už je jednou nohou z politiky. Od lidovců určitě z pozice předsedy, takže v rámci toho má jakousi poslední velkou jízdu, že je vykonavatelem nějaké černé práce.
0: Je to tak, já si to taky myslím. Je to možná nějaké zadání někoho, o kom my nevíme. Nechová se tak jenom Jurečka, chovají se tak téměř všichni. Když vidíme, jak tady pustoší stavební řízení Ivan Bartoš, jak tady pustoší poslední zbytky nějaké demokracie Vít Rakušan a Svobody, jo? Jak tady pustoší poslední zbytky naší suverenity, státnosti a národních zájmů, prostě vůbec celé to vazalské hnutí STAN a dohromady STOP 09, tak to opravdu jako začíná připomínat nějaké fakt velmi rozsáhlé spiknutí, které má naši zemi zničit. Takže máme vládu, která jejíž programem je zničit naši zemi.
1: Tak nová olympijská kolekce pod tvrdou kritikou Šebrleho i veřejnosti. Sportovci budou za hastroše, shodují se a mluví o ostudě. A teda já se přidám k panu Šebrle.
0: Vám se to jako nelíbí?
1: Mně to přijde naprosto ujetý, ale já v tom nevidím. Já asi jsem ten poslední, kdo by mohl nějak kritizovat módu. Jo? Podívejte se, já tady sedím v košili a v maskáčových kretěsech, ale...
0: To nejde vidět.
1: Já vím, no právě.
0: Ale potvrzuju.
1: Ale toto mně přijde úplně ujetý a já nevím, co v tom mám hledat.
0: No já taky ne, no.
1: Tady jako typický český sportovec.
0: No, to jsme asi už nakoupili nějaký Mexičany, ne? Třeba je to fotbalista.
1: Ať je co chce, ale já tam chci českýho Honzu, ne?
0: No jasně. No tak, ne, to je vždycky taková klasická debata jednou za 4 roky, kdy se objeví před olympiádou nějaký excentrický, potrefený návrhář a vymyslí nějakou takovou šílenost, tadyhle župan, no a já mám pocit, že podobné články čteme vždycky před každou tou olympiádou, že to je vždycky šílený, jo, jakože, no, tak tentokrát...
1: Takže vy to vlastně berete, vy říkáte?
0: Ne, tak já bych si to na sebe nedal, ale já nemůžu do toho co mluvit, protože já nejsem žádný sportovec, pokud je někdo vrcholovým sportovcem a má šanci na to, že by mohl získat olympijskou medaili, no tak ty by si možná mohli říct, co jste se zbláznili, tohle to si na sebe nikdy nevemu, ale těžko říct, no mě zaujala ta osoba toho člověka, co to navrhnul, tak prostě, když se na něj podíváte, tak zjistíte, že tadyhle Český olympijský výbor přenechal zakázku na tvorbu tady tady té olympijské kolekce jako evidentně nějakému letenskému nebinárku, které je v klimatické úzkosti, takže vzniklo z toho toto. No, tak já teda jenom doufám, že ty dresy aspoň zachraňují planetu, když už to vypadá tak, jak to vypadá, jo. Hmm.
1: No, myslíte, že to třeba neměli, aby to bylo střízlivější, svěřit panu Knížákovi?
0: No, tak právě jako pokud chtějí něco jako výstřednějšího, což jako nepochybně tohle to budí emoce, tak ten Knížák by to určitě taky naplnil, ale kdyby to dělal Knížák, tak by to aspoň mělo nějakou duši a mělo by to nějakou filozofii a mělo by to určitě nějakou symboliku. Jo? Takže toto nemá nic. A mimochodem, teď se ukazuje, už to nějak vyplouvá na povrch, že já teda nevím, kolik to stálo, jo. Nevím, kolik za to ten olympijský výbor utratil, ale jak známe tady ty instituce, tak obvykle ta cena bývá tak o nulu větší, než by třeba musela. A já jsem zjistil, že tady tohle, nebo něco velmi podobného tomu, se dá koupit na AliExpressu. Víte, co je AliExpress?
1: No to je nějaký internetový obchod, kde vy progresivní lidé nakupujete.
0: To my právě progresivní lidé tam nenakupují, protože to je čínský obchod a tam se tady tyto věci dají z Číny koupit. Ono to sice jde jako delší dobu, ale opravdu to jsou jako dolarové položky, takže vy si můžete tady koupit něco za dolar nebo za dva a normálně vám to přijde a tady byste za to stejné utratil třeba tisíce korun. Jo? No a teď jako je vidět, že já nevím, jestli to přímo nakoupili v AliExpressu, ale minimálně se tam ten člověk inspiroval, takže ono to není nijak originální. Takže jestli to kritizují, že za hastroše, tak ještě, že jsou to jako okopírovaní hastroši. Jo?
1: Proč myslíte, pane Macinko, že je jedním z těch modelů muž tmavé pleti, když se jedná o naší zemi?
0: No, protože to je jasný, tady my se připravujeme na to. Já teď se nechci dotknout nikoho, žádné firmy, ale my přece žijeme ve světě takzvaného ESG, kdy dneska už ty větší firmy, které mají určitý počet zaměstnanců nad, já nevím kolik, 200 nebo 500, tak už musí povinně, kromě svých výročních zpráv, musí zveřejňovat také nefinanční zprávu. A to znamená, jak se chovají k přírodě a ke klimatu, jakou mají musí si spočítat uhlíkovou stopu, jak se chovají k menšinám a tak dále, jestli jsou správně uvědomělí. Jo? A to třetí, to je to S. Jo? A to G je, jakým způsobem ty společnosti jsou vedeny. Jestli tam mají dost nebinárek v boardu, jestli jsou genderově vyrovnaní a tak dále. A tato zpráva už začíná být důležitější než ta zpráva finanční, zejména když třeba jdete do banky a chcete získat nějaké bankovní financování nějakého projektu, tak tu banku už dnes musí taky víc zajímat, jako máte uhlíkovou stopu a jestli jste ekologičtí, jestli máte nebinárka, jo, jestli prostě jste dostatečně tady
1: multikulty,
0: že jo, a za každou takovouhle věc tam máte čárku a oni jako řeknou, no, výborně, dali jste si tady Mexičana na prezentaci, tak to vám, sice ten váš projekt je naprostá ptákovina, ty peníze vylijeme do kanálu, ale máte Mexičana, tak vám to dáme. To je dnešní svět a já bych zatím viděl toto.
1: Tak, pane Macinko, včera tady byl a tady všude seděl a říkal prezident Miloš Zeman, Biden a Trump byli vyrovnaní, tím měl na mysli tu debatu.
0: Fakt, jo.
1: Orbánův návrh na zastavení palby je správný. V České republice obrat nečekám. Návrh na mé vyznamenání zamítly poslanecké nuly.
0: No.
1: Tak.
0: Tak já bych se zastavil u té poslední věty. Návrh na mé vyznamenání zamítly poslanecké nuly. Tak teď se ještě ukáže, jestli to zamítne taky prezidentská nula. Protože poslanci jsou opravdu nuly a ty žádné vyznamenání nikomu nedávají. Vyznamenání o tom rozhoduje prezident republiky s kontrasignací nejlepšího premiéra a světového lídra. Jo?
1: Jako to on může na UV sám rozhodnout tam?
0: No, může, no. Tak on to tak rozhoduje, on rozhodne a dá to Fialovi a ten to jako kontrasignuje, jo? Aby to bylo jako, že to je státní vyznamenání. Jenže, víte, toto je toto je fakt podle mě obrovská ostuda. Je to obrovská ostuda té poslanecké sněmovny. Protože ať si o komkoliv myslíme, co chceme, tak Miloš Zeman 10 let ty vyznamenání, ta vyznamenání uděloval. Mm-hmm. On 10 let byl nositelem z titulu své funkce řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka, tedy dvou nejvýznamnějších našich státních vyznamenání. A on tím, že jako musí být vlastně velitelem toho řádu, že jo, toho řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka na to, aby je mohl udělovat. A za těch 10 let, i když můžeme třeba mít pochybnosti nad tím, jestli tomu nebo onomu bychom to mi dali nebo nedali, tak přesto ta vyznamenání dostala jako desítky lidí. A to jsou lidi vyznamenaní Českou republikou, ne Milošem Zemanem. Takže ve slušné společnosti, kterou zatím teda až do tohoto momentu, nebo možná do 28. října, Česká republika byla, tak vždycky ten prezident, který skončil, tak potom, protože musíte to s koncem svého mandátu odevzdat, už to máte jenom propůjčeno, tak přesto vždycky došlo na to, že ten ex-prezident byl tady tímto řádem Bílého lva třeba oceněn, aby tím se stvrdilo to, že vlastně on 10 let, jak Václav Havel, tak Václav Klaus, tyto řády uděloval. No a toto je vlastně ze strany těch poslaneckých nul, je to vlastně urážka všem těm lidem, který prezident Zeman to vyznamenání dal, no a já si nemůžu si nerýpnout, vlastně jeden z posledních lidí, komu udělil vyznamenání, byl přece Miláček naší vlády a Miláček poloviny poslanecké sněmovny, prezident ukrajinský Zelenský. Takže oni vlastně tímto spochybňují vyznamenání Volodymyra Zelenského. A je to jako obrovská ostuda. Je to jenom ukázka opravdu, že jsou to nuly, zapšklé nuly, žlučovité nuly, nepřejícní lidé. No. Škoda, že máme takové zástupce v poslanecké sněmovně. To pak ta země má vypadat.
1: Tak. Orbán v Kyjevě. Požádal jsem Zelenského, aby zvážil příměří. Představte si, našel se první člověk, který mluví o příměří a no, bude to chcimír, co?
0: No, chcimír by chtěl mír, jo. My chceme mír, to je taky jako extrémní, to je nereální v tuto chvíli rychle zařídit mír, ale ta cesta k míru je určitě příměří. Jo, to je správně, určitě to je správně a i když to tady ty naši války chtiví politici nechtějí vidět, tak prostě příměří vždycky je výhodné pro tu slabší stranu. Vždycky. Za každých okolností, v každé válce. To znamená, toto je vlastně velmi proukrajinský postoj. Žádat příměří je velmi proukrajinský postoj a jako neznamená to mír. Příměří není mír, ale zároveň to taky není kapitulace. Příměří je jenom preference života před smrtí. To je příměří, to není nic jiného, to je cesta, kdy preferujeme život, zatímco ti, kteří odmítají příměří, preferují smrt. Tak je to jednoduché. A podívejme se na každého, kdo teďka po Orbánovi pokřikuje a kdo se mu pošklebuje, tak tito lidé všichni preferují smrt před životem. Mm-hmm.
1: A pane Macinko, ještě mě vysvětlete vy jako politik, praktik, co mám číst za tím oblečením vždycky toho pana Zelenského, protože potom na těch fotografiích to vypadá, že tady je státník a tady je estrádní komik.
0: Státník a estrádník.
1: A nic proti tomu, jako, ale to má nějaký hlubší význam? No, že bychom mu tam poslali ty olympijské...
0: No, to jsem právě taky si říkal, teď si představte, že by tam fakt pan Zelenský stál v té naší olympijské kolekci, jo. No, tak, ale se podívejte se i na ty lidi za ním. Oni jsou všichni takhle jako válečnicky oblečení.
1: Má symbolizovat, jsme ve válce.
0: To má symbolizovat, že jsme ve válce, přesně tak. Mm-hmm. To je, vždycky si, vzpomeňte si, když vždycky se někde něco událo, jo, nějaká povodeň nebo něco, tak ministr vnitra okamžitě skáče do vrtulníku, nejde v oblečený jako v kravatě, ale jde tam v tom tričku, kolikrát ještě maskáčovém, aby ukázal, jak je v podstatě, jak tam, kdyby tam nebyly kamery, tak už by málem taky odhazoval nějaký kameny, nebo nahazoval ty hráze, takže vždycky ty politici si na tom dělají trošku PR-ko a nevím, já nechci úplně tady zhazovat soudruha Zelenského, že si dělá PR-ko.
1: Vůbec ne, já jenom...
0: Ale je to, asi je to opravdu symbolika toho, že ta země je ve válce, jo, takže...
1: Aha.
0: A on tak chodí teďka všude, takže...
1: Takže je to taková, jak se říká, hezký český image.
0: Je to takový image, no. Ale jako podložený tím, že ta země je skutečně ve válce, jo.
1: Tak pojďme dál. Státní zastupitelství podalo obžalobu na 9 podezřelých z korupční kauzy Dozimetr. U 2 navrhuje dohodu. No tak podívejme. Dozimetr je na scéně.
0: No, Dozimetr, no, tak... Dozimetr je vlastně taková vlajková loď našeho hnutí STAN, že? To je vlastně nejviditelnější výsledek existence hnutí STAN je tady tahleta korupční a vyděračská kauza Dozimetr, kde mafiančíci z hnutí STAN ovládli dopravní podnik, což je největší asi firma, která má nejvíc zaměstnanců státní, jo, má obří rozpočet, já nevím, 30 miliard, jo, tam těch dír je, kde se napakovat, takže dopravní podnik je dlouhodobě pod náletem různých mafiánů, zlodějů, no a teď se tady na této dojné krávě samozřejmě rozhodli přiživit soudruzi z hnutí STAN, tak ono to odkrývá to podstatu a podstatu vůbec existence, smysl existence hnutí STAN, že to není žádná politika, že to není nic líbivého, ale de facto leckdo by mohl nabít dojmu, že tam ty lidi si prostě přišli brutálně nakrást. A teď se to snaží všichni kličkovat, tak já jenom připomenu ani ne tak o co v této kauze jde, ale z čeho jsou ti lidé obžalovaní. Jo? To znamená, je to účast na organizovaném zločineckém spolčení, jeden bod obžaloby. Přijímání úplatků, jo? Úplatkářství, podplácení, to je další. Praní špinavých peněz, jo? A nedovolené nakládání s drogami. Jo? Největší trest, který tam hrozí, je 13 let, takže to je, řekl bych, asi nejpřirozenější a nejuvěřitelnější výstup hnutí STAN a vlády hnutí STAN. Jo? Oni tohle to rozjíždí, tak jako doufají asi, že si toho jako moc jako nikdo nevšimne. A když je problém, tak zase uvidíme, jak budou to zakrývat. Takže už se nám blíží srpen, v Praze zase projde alegorický průvod gejů, v jeho čele zase bude Vít Rakušan, jo, s Vítkem Bartošem a tak dále, aby ukázali, ne, my nejsme žádní zloději, mafiáni, překupníci s drogama, úplatkáři a organizovaný zločin. Nám přece jde o ty menšiny a to je to hlavní, co nás vystihuje. Takže to je hnutí STAN, které nám dnes vládne. Jedno hnutí STAN všem vládne. No a,
1: vy jste myslel Ivana Bartoše, ne Vítka Bartoše.
0: A to je... Já jsem řekl Vítka, aha, pardon.
1: Jo, ne, já no, bych věděl, jestli se náhodou něco nezměnilo.
0: ne, ale jsem myslel
1: ještě
0: Ivana
1: k tomu,
0: Bartoše.
1: Tady toto je ten pan Redl. A podle tedy informací veřejných, tak je to vlastně akcionář STANu, možná no, majoritní, ne?
0: Jo, to je spolumajitel STANu a spolumajitel všeho možného.
1: Že podle fotky to je Dobračisko.
0: Jo, jako vypadá jako pokorně.
1: Pokora,
0: je takový ten úsměv, trošku šibalský. Jo. Asi, já nevím, když se podíváte tady na toho policistu, jestli to můžete zvětšit, jak tam jde. Jo. Tady ten. Mhm. Tak on tak jako divně kouká. Já mám pocit, že si oni si nešpitají nějaký vtípky.
1: Jo.
0: Protože ten Redl se pak usmívá, tak uvidíme, no. Ale 13 let v bani, ale on dostane milost.
1: Určitě.
0: Tak on totiž podle všeho zřejmě, nebo mohlo by se jako leckomu také zdát, ať to tady neříkám tak úplně na plnou hubu. Kromě toho, že jakoby mohl být spolumajitelem hnutí STAN, tak by taky mohl být spolumajitelem soudruha generálprezidenta, protože to je v podstatě, když vidíte, co říká, tak on opakuje úplně papouškuje všechno to, co říká STAN, takže ten má možná zaděláno na milostěčku.
1: Tak jo, jsme na konci, pane Macinko, to je všechno. A já se těším na příště.
0: Taky se těším na příště.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Podtrženo, sečteno, a dnes byl naším hostem pan Petr Macinka.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový,
1: ne,
2: Xavere.
1: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo? Věděl všechny
2: souvislosti. Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku.
2: Já mám
1: demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik přijdí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere, no, tak
1: kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak,
1: tak tady
2: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
2: Krásně. Tady to opravdu
1: pane Holče, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Počkej tady, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních
2: ani
1: dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no, to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blaška a ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Volčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mhm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: Jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Krista, to se... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřih.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Vy jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi, ne?
2: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativům nějaký?
1: On podléhá narativům.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím, co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s premiérem.
1: Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělá mě ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A On, a nedal to moc práce, protože on dokonce nějak je v nějakým tom jeho, na sociální síti, jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMS-ku, že volil Turka a teď je v rozpadcích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo nemyslíte kámy, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No, já si každýho s Ksaverským se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám že... pak někdo předhodí, počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně, co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednostranná, jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne nějak? Nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já si myslím, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel.
1: Byste pětikačku?
2: A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak... Po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořilo poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak ne, ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky? Jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval. Jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to, jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To jí nikde zapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaké věci. No. Hm? Ono i náš kámoš jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Já jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
2: No,
1: tak...
2: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skrskváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Tak to nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lily Marlen, to neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry. Mm-hmm. A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way mm-hmm. Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A... Já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: Je vůbec nevědí, že je svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no co to je za
2: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: A
1: navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu teď ten přínos.
1: No, to podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. Takový...
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No on to ví jenom Jurečka, on... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: To vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi no, má povídejte. Starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: Toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, ten někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když se někoho střílejí. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to říkám, mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: Zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo. Už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Mm-hmm. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, to tam... ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petru v stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. A já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc zvednul.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No, no.
2: Vidíte.
1: No, no, no, no, no. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že... dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví?
2: Jestli jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý... generální ředitel České televize.
2: A tady vidí, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám.
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. Děkuju, že mě tady hážete tak popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Kubánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě. Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardový, to je jedno.
2: No.
1: Tak neříkejte. Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: No jsi to prý vydíral.
1: To bylo jako vydírání.
2: Ale jak vám probíhá? Tam byla jako hranice, jo? A on říkal, neodvolám? Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval...
2: Hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak... Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No. Nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobačku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: České. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No, obojí je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, to není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: No, mě ne, Sabre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Ksevere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No. Toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Ksaverovo.
2: Aby to Ksavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Ksaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv Česka.
2: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Ksavere.
1: To je proč? Důležité, protože jedno právní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím. Já si netroufám říct.

0: totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
1: I spojovatelku.
0: I spojovatelku.
1: No, víte, co pro mě, Xavre, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
0: A to všichni vidí.
1: No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikádách.
0: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
1: No bohužel jo.
0: Jako ředitele?
1: Jasně, ta instituce na to klidně zralá.
0: Jo.
1: To víte, že jo?
0: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
1: No jasně.
0: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme? By byla vidět hodně.
1: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
0: Jindra!
1: To by byl šéf, ne?
0: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci. Hmm?
1: V Praze.
0: Ve 14 hodin.
1: No.
0: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
1: Dovíte, že jo.
0: Kolik tam může být lidí?
1: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
0: Podle mě to mají na Staromáku.
1: Tak uvidíme.
0: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
1: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
0: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
1: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
0: A z toho 3 novináři.
1: Jo.
0: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
1: Taky...
0: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
1: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
0: No.
1: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
0: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
1: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
0: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
1: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
0: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
1: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, Doxever. Já o tom nic nevím.
0: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
1: Ne, naštěstí ne.
0: A věříte tomu?
1: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
0: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
1: Od infiltrátora?
0: Infiltrátora.
1: Ježíš Maria, tak to jste mi ani neměl říkat.
0: Taky jednou.
1: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
0: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
1: A Hinek taky?
0: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
1: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
0: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
1: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ, Xavere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
0: No, je to teda velká zatáčka.
1: Já mám rád zákruty.
0: Zatáčka, do které se mě nechce.
1: Já mám rád zákruty.
0: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku,

0: spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
1: To nevadí, ale sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
0: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
1: Že jo.
0: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
1: To bych chodil. V těch červených botách.
0: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
1: No, musel byste se trošku polepšit.
0: Já bych se polepšil.
1: Jo?
0: Já bych byl první napravený hříšník.
1: Dobře.
0: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
1: No, vidíte.
0: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se říká, no. Tam ty věci. Takže, pane holče, Vlzonka, naše další...
1: Ale počkejte, musíme zapsat.
0: Ježišmarja.
1: Sváteční.
0: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
1: Jo.
0: Ale děkujeme všem, kdož nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
1: Jasně.
0: Všechny, ne?
1: Mm-hmm.
0: A koho zapisujeme? No.
1: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
0: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
1: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
0: Pro mě
1: člověk.
0: Je to paní hodná...
1: Profesorka.
0: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
1: 8.5. Danuše Nerudová.
0: Který je rok?
1: 25.
0: No.
1: Za přepisování historie, Xavier.
0: Tak
1: jsem vám to sformuloval.
0: Můžu napsat prof?
1: Napište paní profesorka.
0: Takže napíšu prof, jo?
1: Mm-hmm.
0: Aby bylo jasný, že profesorka.
1: Profesorka blbosti.
0: Pane holčere, buďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
1: No to není nic.
0: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
1: Jo?
0: Jo. Která mě nedala přednost.
1: Fakt? Kde?
0: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
1: Ukrajinka to byla.
0: Ukrajinka.
1: Ježiš, to zase
0: ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
1: A neřekl jste nic nehodnotového?
0: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
1: Nerudová.
0: Nerudová, to je hezký příjmení.
1: Tak,
0: ale
1: tak
0: to...
1: pro ní akorát. Ne?
0: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
1: literatura. To ne.
0: Za?
1: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
0: Co by říkala, ta chodí kanálama.
1: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
0: Ne, ale říkejte
1: jo?
0: To.
1: Je to tak, Xavere.
0: Ale jak může být blbá, když je profesorka
1: no,
0: a když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
1: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
0: Ještě tohle. No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
1: No protože jste mi cinknul propis.
0: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane holče.
1: Ještě, že máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já nevím, já teď měl líto toho Honzy. Tady vidí, no.
0: Bývalý
1: generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
0: radost.
1: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
1: Počkejte, Moravce, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
0: A já si ani myslím,
1: ten
0: že
1: to má jistý.
0: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovou, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem, pane Holče. Naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podíval. No.
1: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
0: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
0: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
1: Co tam bude občerstveníčko?
0: To nebude chlebíčko vášho.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. Ne. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, ale já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jako že vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační
1: linie. Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky. A on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Hokejová kabina, ne? To se musel naučit tam, co?
0: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevidíte.
0: Já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je seniori.
1: Už je pro ČT3, ne?
0: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Na shledanou.
1: Vy taky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Hraje vám.
3: Oh, my music.
2: Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistráci je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale...
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo v celku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle
2: sportovně.
1: Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 000 korun.
1: Mluvíme teď o těch... O tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce, teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3500 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo. To je nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války. Teď mu jich uteklo
2: přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? a v té době neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
2: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
2: Nechceme, my chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: jo, v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každej. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička?
2: To je majitel radiotaxi AAA. Mhm. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiným to
1: úplatek
2: není.
1: Za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No,
2: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
2: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivíst někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou.
2: Naším
1: hostem byl Arnošt Drozd.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Předseda přísahy, všichni vědí. A pojďme hned do reality, pane Šlachto. Včera nám skončil pan Mlejnek. Úzi se to jmenuje, že?
1: Úzi, špioni.
0: Špioni. O čem to svědčí, že nakonec odešel?
1: Tak svědčí to o tom, že jsme promehali 2 měsíce, nebo 54 dní přímo, když byl ve funkci, tím, že kdyby od začátku, nebo poté, co vyšlo najevo vlastně ty věci ohledně Dozime, to je propojení vlastně Mlejnka za jedlem, kdyby byl odvolán a vůbec do té funkce by nebyl dán, tak by pan Rakušan se mohl zabývat věcma důležitýma na ministerstvu vnitra, protože už jenom včera ta vlastně jeho, že se vzdal funkce, vlastně to vzdání funkce, to zase nebylo o tom, že by ten tlak na něho byl tak enormní a tak, jak to v médiích bylo napřed ráno popisovaný a jak si pan Fiala a pan Rakušan ho cení za to, že se rozhodnul. Ale kolem poledne už vyšlo najevo, že tam byly další důkazy o tom, že vlastně Mlejnek už v roce 2016 procházel na odposleši v korupčním jednání ohledně firmy Technisev.
0: Procházel na odposleši?
1: Procházel, že vlastně byl nějaký záznamy vlastně
0: toho,
1: že se někde objevil, to vytáhli novináři ze seznamu, když procházeli ty rozsudky zpátky. A řekl bych, že se zařadil jenom v té plejády toho Stanu, protože Stan vždycky už od toho, co se ujal ve vládě, nebo kdy začal vládnout, a všechny jeho kauzy byly o tom, že jakmile se na ně přišli, tak řekli, tak už a teď už to začneme znovu, vymlčujeme. Ať to byly jejich účty v zahraničí, ať to byly věci, které Polčák, Gazdík, všechno jenom po té, co se na to došlo, ale dopředu se neudělalo vůbec nic a tady je to úplně s Mlejnkem to stejné. Takže jestli někdo dá do funkce Mlejnka, s tím, že jeho manželka, učitelka, má firmu na odposlechy, prodávání odposlechu, vyhledávání odposlechu a podobné věci. A on nepřizná teda ministrovi vnitra to, že tímto se zabýval a kde všude probíhal, tak podle mě to naprosto selhání ministra vnitra.
0: Počkejte, a proč by nemohla mít učitelka firmu na odposlechy?
1: No, tak je to, pro mě to není úplně normální. Tím, že když toho člověka dáváte do takové služby, tak už je to podle mě riziko, už jenom o tom, že jestli 10 let manželka a vedle manžel, který se vlastně i nabízel stejný produkty a vlastně se v tom pohyboval, v tom prostředí, tak to určitě pro mě není naprosto osoba, která by byla naprosto čistá, aby vedla takovou tajnou službu.
0: Pane Šlachto, na druhou stranu, není to příliš povyku pro nic, vzhledem k tomu, že ta služba, ten úřad pro zahraniční informace,
1: úřad pro zahraniční styky a informace,
0: působí hlavně v zahraničí. No, to je českou sice, politikou nemá nic.
1: No, to je sice pravda, ale pokud víte, tak vlastně v současné době je stíhaný vlastně před soudem postavený vlastně náměstek této služby předešlé za ministra Chovance, kdy vlastně se mluví o spojené věření 100 milionů korun a to je ta kauza toho, těch prodej té Agáty, to je takový to technický zařízení ohledně odposlechu a podobných věcí.
0: A to jsem nikdy nepochopil, tuto kauzu.
1: No,

0: šéfoval, nebo když šéfoval on ministerstvo vnitra. Takže pro mě to není vůbec banální služba, ale na to ukazuje spíš na řízení ministra Rakušana. Protože podle mě, tak jak se chvástná tím, že zvládl ukrajinskou vlastně migrační krizi, tak podle mě ji naprosto nezvládl, protože teď máme 1. září.
1: Vydržte, k tomu se dostaneme, vlastně. Jo? Ještě
0: ale jenom jakoby tomu, že vlastně, když tam dáme takového člověka, tak samozřejmě ta služba se vám může vymknout naprosto z rukou. Vemte vojenské zpravodajství, kauza Nadějová, kterou jsme dělali my, vojenské zpravodajství taky má působit venku, sbírat informace pro Českou republiku venku a nakonec se dokázalo, že sledovali tady a sledovali lidi na českém území.
1: Koho vlastně špionuje nebo řídí ta služba tady ta ÚZSI? S kým ona pracuje? Ona se stará o český špiony, který my vyšlem do světa, anebo najímá v jednotlivých zemích, tak jak je to známý?
0: Všechno. Ono jakoby jejich hlavním úkolem je, aby chránili Českou republiku v okolních zemích a zájmy České republiky vůči České republice. Takže můžeme mít, že budeme mít, a může to být ekonomická špionáž. Můžou to být všechny věci, které se můžou týkat tím, že té České republice se může ublížit, já nevím, v těch parametrech, které jsou dané, tak samozřejmě na to by měli a měli by umět přenést informaci. A třeba já jsem se ptal na začátku covidové vlastně kauzy, kdy to začalo v tom březnu 2020, ministra tehdy Hamáčka, který mě na to neodpověděl, že vlastně v Itálii už ten problém začal někdy v lednu, covid vlastně, a já nevím, začaly se ty informace dávat dohromady. A u nás ještě v únoru jsme prodávali, nebo nám tady Čína skupovala roušky a vlastně vyvážela nám je ven. Proč ÚZSI, která vlastně máme vysazenou, proč třeba ty informace, protože to není jenom o ekonomice, je to i o ohrožení, může to být zdravotní, může to být plno věcí, které ty informace, nebo ti agenti můžou sbírat. Proč jsme ty informace nedostali? A nikdo mě na to nikdy neodpověděl, jestli to zůstalo v trezoru, nebo jestli tu informaci ÚZSI vůbec nedala, protože jsme se na to mohli připravit, nemuseli jsme prodávat, mohli jsme zapojit český výrobce, mohlo být hrozně moc věcí, kdyby jsme tu informaci měli dopředu. Bohužel, tak na to by měl sloužit ÚZSI.
1: Co to může znamenat v celé té struktuře, tedy ptám se na ministra vnitra a třeba i na vládu celou?
0: Tak může to znamenat
1: toho pana Mlejnka.
0: No, já vůbec nevím, proč ty 2 měsíce tak urputně, jak Rakušan, tak vlastně i potom premiér ho drželi takovým způsobem, když ty informace začaly vycházet najevo postupně.
1: No, nechtěli prohrát, to je jednoduché.
0: No, nechtěli prohrát, ale do stranu destabilizovat službu, protože samozřejmě není dobře, když o tajné službě se mluví v médiích a samozřejmě o té službě je denodenně se dočítáte některé další věci. Navíc sám Mlejnek musel vědět, že těch informací za to desetiletí působení v těch strukturách, toho Technisajevo, já nevím, co všechno, kde se všude pohyboval, že ti novináři se budou snažit těm informacím maximálně dostat, pokud už se to dostalo do takové fáze. A pro mě je důležité to, že minister Rakušan vůbec toho člověka do té funkce ani neměl jmenovat. Protože to je ten výběr toho člověka. A jestli ten člověk má tajné na NBU vlastně, tak ta funkce musí mít přísně tajné. Samozřejmě tam do té doby, než to dostanete, ta možnost tam je. Ale pevně asi, když by do té funkce dostával člověka, tak už by to přísně tajné minimálně měl mít.
1: Co to může znamenat dál?
0: Dál to může znamenat, když Mlejnek teď odešel, tak samozřejmě pevně je to, že Rakušan je naprosto znevěrohodněnej. Protože já jsem dneska četl jeho rozhovor s tím, že on vlastně v organizovaném zločinu s nikým se nepotkával, on vlastně nic nevěděl, že ve stanu mu pod zadkem jeho místopředsedové děli věci ze stanu, to, co se dělo, o ničem nevěděl. Na druhou stranu uvědomte si, že ministr Rakušan sedí na jednom nejdůležitějších ministerstvech, silový ministerstvo. Je to policist, hasiči, veřejná správa. A jestli ten člověk nic neví o lidech, kteří jsou kolem něho, vybere si ještě Mlejnka, ještě za ním sedí, nebo na něm sedí, tak mě řekněte, jak chce vykonávat pozici ministra vnitra. To je podle mě naprosto to, že ten člověk by spíš měl učit na tom Gimplu, na to co dělal.
1: Počkejte.
0: Ale tak. To myslím v dobrým, jako by přece, když mám znalosti. Já bych taky nešel dělat ministra školství, přece, když jsem toho ministra školství nedělal. A sedí na jednom z nejdůležitějších ministerstev, který současné době musí řešit. A těch problémů, které jsou na řešení, je strašně moc.
1: No to je výsledek voleb, pane Šlachto. To je jednoduché.
0: To je výsledek voleb, ale na druhou stranu je to výsledek toho, že ho tam drží pan premiér Fiala, je spokojený, nejspíš tou prací, protože samozřejmě se za něho zastal.
1: Za to bych ruku do ohně nedal, že je spokojený.
0: Ale drží ho. Drží ho a tím dává najevo, že s tím samozřejmě, jestli má 33 poslanců, musí držet tuto vládu, protože těch problémů samozřejmě máme strašně. To už je jejich politická antika, jakoby to, co oni si mezi sebou kšeftují. Na druhou stranu my se tady bavíme o dozmetu, my se bavíme o tom, jak ministerstvo vnitra

0: současné době je znevěhodněný, podle mě jednoznačně. A už když šel do funkce, jak už nad vemte, že si nechal prvního náměstka ministra, si nechal člověka, nějak pan Nováček, který se jmenuje, který byl prvním náměstkem za ministra Chovance, byl za ministra Hamáčka, teď je za ministra Rakušana. Prvně člověk, který byl odpovědný vlastně za řízení úseku bezpečnosti. A to, co jsme říkali, je, Rakušan nikdy žádný lidi neměl, nebyl připraven na tu funkci. A tady si myslím, že to jasně ukazuje.
1: Vidíte tam ještě něco dalšího, kromě teda tady toho pochybení?
0: Tak vidím fungování, a když vezmete ty jednotlivé kauzy, a teď vidíte jenom poslední věc, a nevím, jestli jste zaznamenal, ale já jsem se byl na hranicích minulý týden podívat, příliv vlastně uprchlíků, a už to není Ukrajina. Už se bavíme o syrských, z Turecka uprchlíků, a není to jednotlivci, ale jsou to stovky denně, kteří tam třeba přes víkend
1: to napadlo.
0: Proudí k nám. A vlastně přes nás se snaží do Německa, snaží se do západní Evropy jakoby dostat. A je to ekonomická migrace, protože se samozřejmě prokážou, že jsou si ještě uprchlíci. Tím pádem vlastně vy nedáváte do Sýrie, vlastně se nevrací. A tyto lidi nám tady zůstávají a vlastně potom prochází dál a po Evropě nám nějakým způsobem kolizují. Ministr vnitra, místo aby se snažil tuto záležitost řešit, minimálně v tom, že Slováci od nás nepřebírají, tedy ty běžence, které my zadržíme, tak pošle na Slovensko policejního prezidenta, když při tom vydávání nebo přebírání je věc politická, není to věc policejního prezidenta a policejního prezidia. A to, co já mám informace od policistů, tak už to mají plný zuby, protože jsou přetížení a jsou to opravdu stovky běženců denně. A je to znovu pan Rakušan. Místo svý problémy, který má s Dozimetem, se Stanem, tak by měl řídit ministerstvo vnitra. A to jsou ty dopady z toho přesně řízení.
1: Takové to pravidlo první bezpečné země, které platí pro uprchlíky, tak mě pořád nedochází, jak se dostanou k nám?
0: Dostanou se, přes Slovensko se dostávají.
1: No, ale my nejsme první bezpečná země.
0: My nejsme bezpečná země pevně, ale na druhou stranu my jsme. A když si vzpomenete, byli zajímaví ve volbách, když jsme stáli vedle sebe při těch debatách a pan Rakušan s panem Fialou tam mluvili o tom, že musíme posílit vnější hranice Evropské unie právě kvůli bezpečnosti. My předsedáváme Evropské unii v současné době, jsme odpovědní za chod Evropské unie, já nevím, jestli jste to zaznamenal v médiích, ale já nějak úplně ne. Takže i to, že se nám dostává přes pevně bezpečnou zemi, tak v současné době my bychom to měli řešit. Minimálně s tím, že bychom měli svolat schůzku ministrů vnitra. A měli bychom řešit ten příliv, takový množství. A právě zjišťovat o tom, jak je možné, že se to přes vnější hranice Evropské unie k nám dostává. Ale my ty informace nemáme. My jsme udělali dvoudenní cvičení minulý týden, pan Rakušan, a od té době se mlčí a znovu se nám to sem proudí.
1: A vy mluvíte o policistech, proč ne armáda?
0: Armáda tam byla, ale musí být samozřejmě vládou. Myslená, to bylo to dvoudenní školení, nebo oni tomu nazývají cvičení nebo školení. A vlastně poté se zase zatáhla zpátky, protože tam nemůže armáda bez povolení vlády, samozřejmě bez toho, že by se vyhlásil ten první stupeň, ochrana vnitřní hranice, protože vemte, že Rakousko to vyhlásilo, Německo to vyhlásilo, Slovinsko to má vyhlásený a my stojíme my nic. Mhm. A ono nám to dává ta ochrana té vnitřní hranice, že policisté můžou kontrolovat na není to o zavření hranice, ale o tom, že jim to dává legislativní možnosti kontrolovat zavazadlový prostor, zastavovat auta při vstupu do naší země.
1: Včera byl propuštěn jeden z aktérů kauzy Dozimetr, ten pan Hlubuček. Co zatím máme číst?
0: Já jsem to sledoval v médiích, státní zástupce po komunikaci s advokátem splnil podmínky Hlubuček, myslím, že tam byly nějaký miliony, 6 milionů korun, který musel jako kauci složit a nějaký myslím, že pasy nebo něco takového by nemohl vycestovat. Státní zástupce nejspíš naznal, že to bude dostatečný, že za těch tam 70 dní, myslím, že co byl ve vazbě, splnil ty první úkony výpovědi, výslechu a tady těch věcí a naznal na to, že není problém, aby propustil z vazby, protože vazba není výkon. Vazba by měla trvat po tu dobu, kdy potřebujete udělat výslechy a potřebujete věci udělat v tom prvotním tom dokazování.
1: Dobře.
0: Pokud státní zástupce už proto nehledal důvod.
1: Kde kdo si může položit otázku s tím, jak víme, jak dlouho byl třeba doktor Rád ve vazbě, jak byli trafikanti ve vazbě a jiní.
0: Ty právě nebyli vůbec. Trafikanti byli asi 20 dní, protože...
1: Trafikanti nebyli vůbec?
0: Protože nejvyšší soud potom řekl, že vlastně se na ně stahuje indemnita a vlastně byli propuštěni z vazby.
1: No ale neříkejte mi, že nebyli vůbec.
0: 27 dní.
1: 27. No a jiní, jo. Tak teď on byl nějaké 2 měsíce, ten pan Hlubuček, a kde kdo si může teď říkat, jestli ta vazba, která byla relativně krátká, ne, že bychom mu to přáli, ale jestli to nemůže mít nějakou spojitost s tím, že jeho kámoš, šéf strany, ten pan Rakušan, je ministrem vnitra. V těchto situacích je to bohužel ta pozice jeho nepříjemná směrem k nám veřejnosti, protože si můžeme říkat, tak Hlubuček tam prázdniny prostě byl přes ve vazbě a teď je venku.
0: Vy jste to řekl, to, co já říkám tady možná v začátku, jenom jste to neřekl tam napřímo. Rakušan je pro mě bezpečnostní riziko a už nejenom s tím řízením ministerstva vnitra, ale právě, že se můžou takový názory objevovat, že tím, že sedí na ministerstvu vnitra a bude se snažit ovlivňovat, už jenom nemusíte nikde volat, ale už jenom to, že ten minister vnitra tam sedí a víte, jak to tady, jak to v České republice funguje, kámoš, kámoše a nevím co všechno. Takže pro mě jednoznačně ten člověk nemá co dělat na ministerstvu vnitra, právě už jenom z těch důvodů, to, protože to vyšetřování bude trvat dlouho. To vyšetřování nebude jenom tím, že je teď pustíme z vazby, ale bude se vyhodnocovat zakázky na dopravním podniku, zakázky na magistrátu. Samozřejmě bude to trvat hodně dlouho, může se táhnout rok, rok a půl, dva roky. A tam může dojít k jednotlivým, snaze se dostat k informacím.
1: Pane Šlachto, mně ještě nedochází jedna věc. Vy říkáte, vezmu mu pasy a položí nějakou kauci, 6 milionů nebo kolik.
0: To bylo jenom médiích, jenom to, co jsem
1: bylo si... Médiích, no. Dobře. Přece existují jakési tři možné vazební důvody. Pokračování, ovlivňování svědků.
0: Ovlivňování svědků a útěková.
1: A
0: útěková. A on měl ta, vlastně ovlivňování jsou 3 měsíce jenom, protože to bylo vlastně propuštěné i ten bývalý ředitel dopravního podniku, který třeba ani si sama, že ty důvody nejsou, takže to jsou, že budou výslechy a podobné věci. To si myslím, že měl i Hluboče a měl útěkovou a právě státní zástupce nejspíš naznal, že to nebude hrozit, ten útěk, i když říkám, musel asi zvažovat strašně moc věcí, protože víme, že má majetky v zahraničí, má byty v zahraničí, umí se pohybovat v zahraničí, takže to riziko si myslím, že muselo být hodně velký. Takže uvidíme samozřejmě, jaký ty podmínky nastavil Hlubučkovi. No a doufejme, že nezahne. No. Já bych teda v tomto byl striktní, teda já bych sám jakoby s mým pohledem a s tím, co znám jako o té kauze, tak bych měl problémy jakoby opustit.
1: Celé vlastně dlouhé příběhy se vypráví o tom, jak záleží na tom, jakého máte advokáta. Je to i tento případ? Myslíte, že on je zastoupený perfektními advokáty a že to tam nemá kam zahnout, že kdyby to dělal, teď nechci říkat slabší advokát, ale ne takový žralok, řekněme, tak by to dopadlo jinak třeba?
0: Asi řeknu něco, že advokáti budou skákat možná z okna, protože to názor mu je. Víte, ono není dobrý špatný advokát. Jakoby, jo? Ono někteří by si některé jména, které jsou takový slovutní, tak člověk, který to jméno nemá, tak by neřekl, že je dobrý. Ale já si myslím, že oni si právě ty advokáty vybírají podle toho, byste to řekl, ty žajloky, kteří dokáží s tou kauzou určitým způsobem prodlužovat, dokážou v té kauze, my jsme tomu vždycky říkali, dokážou v tom udělat strašný bordel v té kauze a pak ta kauza se táhne a rok, dva roky, tři roky, než u toho soudu vlastně tak, jak doktor Jád trval kolik, 5-6 let, než to došlo k soudu a už i ta veřejnost už je nějakým způsobem taková promlčená, už je ovlivněná a říká, ježiš, kdo ví, jak to tam bylo, je to vůbec pravda, není to vůbec pravda a to nám přesně umůže trestní řád a umožňuje tam ta činnost toho advokáta. Takže já si úplně nemyslím, že advokát tím, že je skvělý, že by se držel přesně podle zákona, ale tady ti žaloci dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek a dokážou tu kauzu nějakým způsobem znevěhodňovat, prodlužovat a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek.
1: Máte jasno, pane Šlachto, kdyby vás dnes zadrželi a obvinili, koho byste si zvolil? Máte jasné jméno?
0: No, nic jsem neudělal, nevím za co, takže jako mi jméno nemám, ale určitě bych žáloka bych, protože bych na něj neměl, protože na toho žáloka musíte mít strašný peníze. Ten žálok to nedělá, to není charita, takže určitě ten žálok na to, aby něco začal dělat, tak samozřejmě tam potřebujete
1: rány. Takže ex-offo byste si nechal?
0: To ex-offo nebo možná kamarádi by možná to vzali jenom jakoby čestnou.
1: To ex-offo vám nevěří.
0: Čestnou no, by mu vzali.
1: Volby. Proč přísaha teď v té předvolební kampani není tolik vidět?
0: No není vidět, protože nemáme ty peníze, které mají ty ostatní, samozřejmě
1: do té velké kampaně.
0: Ne, ne, ale je to o velkých penězích samozřejmě.
1: Vy jste museli dostat peníze.
0: My jsme dostali, zaplatili jsme za to dluhy, které jsme měli, a to já jsem říkal, to, co jsme si napůjčovali. A samozřejmě na to, abyste ověsil billboardy, a teď tady vidíte, jedete po Praze, za jednoho bylo líp, za druhého bude líp a třetího bude ještě líp, tak jako vy na to nemáte, protože se fakt pohybujete v milionových částkách. Takže my sázíme na kontaktní kampaň, vlastně stojíme tady v Praze a rozdáváme. Jsou to lidi, kteří nejsou třeba v Praze, jdeme jsem hrozně rád s hnutím Patrioti, který vlastně je předseda je na Praze 8, Jiří Vítek, který vlastně jsou nám strašně blízcí a myslím, že hrozně sympatický hnutí. A v ostatních městech vlastně jdeme taky spíš kontaktní kampaní, jdeme přesvědčovat lidi, že to jdeme Brno, jdeme Plzeň. Teď podle průzkumu v Plzni jsme dopadli mezi 6000 respondenty, jsme dopadli, první jsme byli jakoby na primátora, takže uvidíme. Já vím, že samozřejmě těch billboardů je hodně, že to dokáže ovlivňovat na druhou stranu. Já, co jsem se trošku pustil do České televize, tak si myslím, že ty média nás nějakým způsobem i vymlčují a je to strašně poznat, že o přísaze, když se mluví, tak o ČSSD se někde mluví, ale přísaha tam nikde se neobjevuje, přitom jsme byli na ČSSD, ale to už je realita, že jsem si dovolil něco možná, co se v těchto končinách nedovoluje.
1: Vždy mi nedochází, jezdíte podle Facebooku po celé republice, ale přitom sám kandidujete u vás v Pohořelicích. Proč nejste s občany Pohořelic?
0: Já jsem asi 5 meetingů mám, nebo 5 akcí mám v Pohořelicích. Tím, že jsem tmář přísahy, tak vlastně do každé obce, do každého města, kde kandidujeme, tak jedu. Vlastně zítra jsem v Havířově, v sobotu jsem v Jičíně, takže jedu tam a snažím se ty naše kandidáty podpořit a podpořit v tom, že za ně dávám opravdu jako do ohně a že za ně dávám, že to jsou ti správní, kteří budou. A s občany Pohořelic mám naplánovaných nějakých 5 akcí a končíme vlastně ve středu 2 dny před volbama, kdy tam máme poslední vlastně debatu s občany.
1: Má přísaha svůj recept na to, jak řešit ceny energií?
0: Má. Já si myslím, že podle nás teď už je na všechno pozdě. Když vezmete 2 měsíce, 3 měsíce, teď jsme ztratili tím, že naše vláda odbojníci ze všech stran hrnuli, co je dobře nebo co je špatně. Teď je nutnosti, protože už máme konec, vlastně máme 1. září, když už lidi se obávají a ten problém samozřejmě tady je, tak musíme okamžitě začít řešit a pro nás jednoznačně postup Slovenska a zřízení jednoho státního dodavatele energie. A vlastně to je náš recept, jakým způsobem by se dalo okamžitě řešit ten problém. Samozřejmě pak do budoucna se můžeme bavit o ČEZech, můžeme se bavit o tom, jestli se má ČEZ odpojil. 74 miliard, které byly dány ČEZu, které byly úplně nesmyslně dány. Ale teď tento okamžik je nutnosti, aby ten stát do toho vstoupil. A vlastně my toho nákupčího máme. Máme OTE, akciovou společnost, která je pod ministerstvem průmyslu, která vlastně krátkodobě nakupuje energie. Tak jde jenom legislativně, jde jenom mu rozšířit působnost. A ty velký dodavatel energie přinutit k tomu, aby obchodovali s tímto obchodníkem. Myslím si, Slovensko je zářivý příklad, myslím, že by to šlo jednoznačně.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příští.
0: Moc děkuji už za to, že jste mohl být otevřený. Děkuji.
1: Naším hostem byl Robert Šlachta.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
3: Proto letí.
2: Proto letí.
3: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
2: Proč? Jako Filip Turek to letí.
3: Rychlostí Filipa Turka.
2: Prosím vás, co to je?
3: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
2: to je
3: jsem.
2: Chyba.
3: No.
2: A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
3: Já to nemám tak naučený.
2: A vy nejste závodník?
3: Nejsem. A studu ten poset jeho.
2: Prosím vás, vysvětlete mi to.
3: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
2: Do vlády?
3: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
2: A na životní prostředí, ne?
3: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
2: Nepřijde.
3: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No
2: víte, na co je to zralý?
3: Já vím, na co je to zralý.
2: My máme Filipa Turka rádi,
3: máme.
2: Ale my jsme transparentní.
3: A my jsme padni komu padni, ne?
2: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
3: Jako tyhle dva.
2: Jako tyhle dva.
3: A vidíte, jak jsou Xavere vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
2: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
3: Co?
2: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
3: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
2: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
3: Jo.
2: A je to už 33. zápis knize
3: Jo, Čichu. To je teda ježíšovský, Kristova léta.
2: Kristova léta, no.
3: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej
2: Nedá se nic dělat a píšu tady...
3: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
2: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
3: A vlastně je to ocenění jeho závodnických schopností, ne? Co?
2: Jízda, kolik jel?
3: Jsi 237 nebo kolik?
2: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
3: Už to drhne.
2: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
3: Vy to ve mně vidíte, co?
2: Nemáte asi na Turka. No. Pane holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
3: Jasně.
2: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
3: A talentovaný šofér.
2: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
3: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
2: Vy jste taky závodník.
3: Ne, nejsem závodník, ale...
2: A na kole, ne?
3: Na kole.
2: Jste říkal?
3: Tam jsem se přiblížil na bustovce. Tak Německu jsem taky jel 250, spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
2: V životě bych ne.
3: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
2: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
3: Tohle se nepovedlo, no.
2: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
3: Tak vy se kocháte, ne? No.
2: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
3: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
2: No ale on projel v Německu.
3: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no.
2: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
3: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
2: Nesrazil on toho papeže nakonec?
3: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
2: Sudety,
3: se to nemělo stát.
2: To je napůl.
3: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
2: Aha.
3: No, jsem tam, ale...
2: Říkáte přede mnou, já to musím mít teď nahlásit.
3: To už je nahlášený.
2: Je to nahlášený?
3: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak... Asi tak.
2: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
3: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S pískem, co?
2: Meda.
3: Meda. No jasně.
2: Víte, co novýho s Medou?
3: No má děťátko.
2: Děťátko. Medičku.
3: No.
2: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
3: já to... myslím, že se spíš někdo platí na to. No, on je takovej... On má radši jiný hodnoty, než přebalování.
2: Jak to víte?
3: Vím.
2: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
3: Chce říct, že Meda přebalovala?
2: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let?
3: Já to moc nevěřím, Xavere.
2: Do kolika let se přebalují děti?
3: To já nevím, ale
2: takovýhle,
3: jak bych řekl, domácí šmucik práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
2: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní. Probudí se ty nějaký pudy.
3: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
2: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
3: Jasně.
2: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
3: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
2: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
3: No to určitě ne.
2: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
3: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
2: Tak je to...
3: Z Plzně teda řekněme, no.
2: Je to, pane Holče...
3: Nebo on je schomutoval.
2: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
3: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale pak je v Plzně.
2: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
3: To počkejte, to já uznávám.
2: A to nejsme my nosiči vody.
3: No nejsme, no. To já vím.
2: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
3: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
2: Milion chvíle.
3: Milion chvíle.
2: Tam jich milion.
3: Já vím, tam, jo, přesně.
2: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
3: Medulince.
2: Aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce novým nevím.
3: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně chytralá než taťka.
2: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
3: No jo.
2: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
3: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
2: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
3: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
2: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
3: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
2: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
3: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou.
2: No tak
3: je to špatně, ne?
2: Je to obecně zaužívaný termín.
3: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to,
2: je to, není to úplně v pořádku.
3: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
2: Na otcovskou třeba?
3: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
2: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
3: Ten je asi koupenej, ne?
2: Se prodávají.
3: No to se prodávají.
2: To je v ceně.
3: To se prodávají s porodem, Xavere.
2: Jo takhle, to je takový balíček.
3: Jak se říká kombo.
2: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
3: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
2: Jo, no tak...
3: To bych tady podepsal v knize.
2: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Holče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
3: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
2: No.
3: Zdeněk Šarapatka.
2: Taky Zdenda.
3: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
2: Ten je tam podepsaný dvakrát.
3: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
2: pan Etzler je tam třeba. Je
3: taky, podepsaný, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
2: To z toho není cítit.
3: Ale já jenom se...
2: I Biky. Miky Štryky.
3: Jo.
2: Taky.
3: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
2: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
3: Jo.
2: Já jsem občan, se všichni ještě mám tričko občanský.
3: Ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
2: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
3: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
2: Jako občana, velkoobčan.
3: Není čas postavit se na správnou stranu? V Radě České televize?
2: A správná je která?
3: No, když proti někomu, když se někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
2: Máte pravdu.
3: Co?
2: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
3: Takže po něm neboli?
2: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
3: No tak to já vím, kdo to je.
2: A kdo?
3: Medveděv.
2: Medveděv,
3: to
2: že?
3: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
2: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
3: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
2: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
3: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
2: Pan Dvořák určitě.
3: No to je jasný.
2: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
3: Jako občan se ptám občana.
2: Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
3: Co tady?
2: A to je ex.
3: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
2: Pan Wollner, myslíte?
3: No. A paní Nora?
2: Paní, oni už tam nejsou právě.
3: No říkám, že jsou ex, jako.
2: Ex, jakože český, no.
3: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
2: Na ředitele.
3: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít?
2: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
3: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho?
2: Fakt?
3: No jasně.
2: Oh.
3: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkáme, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
2: Že by to byla televize Mňouk.
3: No. Ona nějaká je, televize
2: Mňau je.
3: Mňau, ne?
2: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
3: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
2: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
3: V jaký měně teď mluvíte?
2: V korunách.
3: To asi ne.
2: Už. Já vám zamňoukám i za 20 korun.
3: Před inflací korun. Možná ještě, ale po inflaci už ne.
2: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
3: Mám hodit prachy na stůl.
2: Prachy a zbraně. Neopravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
3: No drahoty ne, musí, nedělám,
2: reaktorka zamňouká.
3: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
2: Já nevím za kolik, já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
3: To snad ne.
2: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
3: Infiltrace ne, snad jenom. Ne,
2: to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
3: to
2: tak.
3: Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
2: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
3: To snad ne.
2: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
3: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
2: Etický. Tam je na to erotický panel.
3: Jo, to možná, no.
2: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
3: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
2: Spojovatelka, no.
3: Ale divácká rada?
2: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
3: Severe.
2: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
3: Severe, vy lžete jak Fiala. Ne, co?
2: Tak pozor, jak Fiala ne. Jak jsem to říkal?
3: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
2: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
3: Divácká rada.
2: Divá...
3: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
2: Divácká rada.
3: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
2: jako,
3: ne?
2: Jako rada, vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať se mi ptáte jako občana. Divácká rada.
3: Co?
2: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
3: Ty vole.
2: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
3: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
2: Ježiš, to vidím po první životě se vstoupil. Tak hádejte, kdo tam je.
3: No mně to je jasný.
2: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
3: Je tam Bob Kartous a Elfové?
2: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
3: No jasně.
2: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
3: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
2: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
3: Ksavere, proč tam nejsem
2: čerpačka.
3: Já? Co?
2: No já se dívám, jestli nejste.
3: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
2: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
3: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
2: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
3: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
2: Já vím.
3: Vypněte to.
2: To jsou ty vaše rady.
3: To jsou ty moje rady.
2: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
3: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
2: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane holče, musí utratit. To není jen tak.
3: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
2: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
3: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
2: No ne, už teď
3: letos
2: začne platit ten zákon.
3: No tak od příštího roku.
2: Ne, od května nebo od kdy?
3: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
2: no,
3: tak se zvýší rozpočet.
2: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná nehodno, mediální dán.
3: Zlý slovíčka, co?
2: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
3: 9 miliard, Xaver.
2: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
3: To bychom neutratili ani tady Fix TV?
2: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
3: 9 miliard.
2: No, a pak někdo odchází, mu dáte 17 platu na odchod.
3: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
2: Kdo? Nebyla.
3: Nebyla.
2: No, já vím, kdo to byl.
3: Jo?
2: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známa taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
3: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
2: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
3: jo, jo.
2: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
3: No, to je dobrý.
2: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
3: no.
2: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
3: Dělají, co je třeba, ne?
2: Dělají, co je třeba.
3: No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
2: A co to je melounek? Jako pro pana Rychlíka, kdy ten je...
3: Prestižní
2: dokument. Hlavně je to pravda láska.
3: No, právě proto.
2: Tak
3: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
2: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
3: To je jasný.
2: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo ho vydíral.
3: Součka. A nemůže to být ten Šarapatka? Nebo?
2: Takový čestný člověk?
3: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
2: Signatář?
3: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
2: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
3: Jaký?
2: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
3: Jo.
2: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
3: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
2: Já jsem bezvědec.
3: Že to sledujete tak?
2: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, a jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
3: Jo.
2: Ty jsi kurie.
3: No.
2: No je parta celá.
3: Nejno.
2: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
3: No jasně.
2: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
3: Zlatíčko, ne? Co?
2: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
3: No. Ten...
2: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
3: Jasně.
2: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
3: No to si myslím. No,
2: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
3: jo?
2: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
3: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
2: No jo, ale spíš takovej symbolický.
3: Jo, ale víte proč, protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
2: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
3: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
2: Bratr Marián, jo?
3: Bratr. No.
2: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
3: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi.
2: Bratr, a je jich milion.
3: No.
2: A co bratr Čunek ještě?
3: Petr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hmm.
2: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
3: Takový morbidní tohle, ne?
2: Morbidní?
3: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
2: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pánbu lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
3: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
2: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
3: A budete mít mauzoleum, ne?
2: To už se buduje.
3: Tak možná udělám výjimku k Severe.
2: Jo? Hmm. No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
3: Celá. No jasně.
2: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
3: To docela jo. Ale tak on je zreformovan na tom, byl trošku tak jako Fiala, ne?
2: No, to asi jo.
3: Žádná reforma.
2: No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
3: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
2: Ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
3: Ale ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
2: Ale ona není v kurii.
3: Se tam dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
2: Myslíte?
3: No tak, už je zase v další partaji.
2: Je v partaji, to nevím.
3: No tak kandiduje za další partaj.
2: No za
3: koliká to už, no.
2: To jsou
3: tak kolik? Já vám říkám, ta se tam dostane.
2: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
3: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
2: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
3: Jak to?
2: No ne, no protože tam není.
3: Protože tam není.
2: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
3: pravidla.
2: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme si říkali, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
3: Jo.
2: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduchý asi.
3: To je vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
2: Já nevím, co je jméno Růže.
3: Román od Mária Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
2: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
3: Mně se vybaví zlo vždycky.
2: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
3: Jo.
2: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
3: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
2: Tak možná tam je.
3: Tam musí být.
2: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takový špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A to bylo večer v 6, byl press klub. Byl jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
3: Jste se začal bát.
2: Už je to tady, ještě dneska do pekla. A takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
3: To je zlo, je to stělesnění zla?
2: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
3: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
2: Pozdrav od Danteho.
3: Jo.
2: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na na transparentním Ušlux TV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
3: Takže a... bez pompy dneska?
2: Cože?
3: Bez pompy?
2: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenéra?
3: To by bylo nejlepší, no, Xelre. No,
2: tak je.
3: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
2: Počkejte, co děláte?
3: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
2: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
3: A to vydá na... No říkali jsme rychle.
2: Tak já přečtu...
3: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
2: Ne, čas. Pane Olče.
3: Jste to, tak počkejte, tak já to už... Ale Davídková od Azalky na Vilzonku, Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera, Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zda jsou stále v pohotovosti. No.
2: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
3: Tak přes optimismus tady jsme...
2: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
3: Mm.
2: A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
3: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
2: Šorvku takovou.
3: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
2: Tak ty...
3: Tu minutu slávy, co?
2: No tak byla tam
3: minutu slávy. Jo, vy se učíte dobře.
2: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Co bude, až tady nebude? Co bude, až tady nebude?
1: To je mě pitová show.
2: Blábová show.
1: Šaškové jdou.
2: Barevnou naději vytřískat.
1: Hledáme brod
2: uprostřed vod.

0: Kancler. Dobrý den.
1: Krásný den, jsem se těšil, tak jsem
0: já
1: s otázkami.
0: Já jsem se těšil, to jsme dva na těšení. No ale pane docente, dneska to nebude žádná veselost tady. Tak zaprvé, chyba či záměr? V klipu na české předsednictví začíná válka v roce 1938. To je přece chyba.
1: Ne, tak my jsme nepochopili, o čem je Evropská unie doteďka a nepochopili jsme, o čem je to předsednictví. Jo? Čili to předsednictví je o tom, že vy vlastně všechny organizujete, hostíte a snažíte se, aby za ten půl rok ta Evropská unie co nejvíc popojila. Jo? Ale my, když už bylo to první předsednictví, tak jsme to pochopili, jako že to je šance se zviditelnit a ukázat všem, že jsme mistři světa. Jo? Takže to první předsednictví, myslím, byla ta kostka cukru, ne?
0: Osladíme to.
1: A udělali jsme tu entropu, aby všichni viděli, že jsou pitomci. A teď zase začínáme, protože máme Mindrák Mnichová roku 1938, je to jako veliká rána. Ono je to strašně zajímavý na nějaký historický rozbor. Moje dcera třeba maturovala z prací, že vždycky v českých filmech je, jak čekali český letci, kdy přistanou ty Francouzi. Jo? Tak ona si dala tu práci a to se líbilo Anglosasům, kam asi tak doletěla letadla v roce 1938 a že jaksi mezi Francií a Československem bylo Německo, že i to Rakousko už tedy patřilo pod Německo. Čili my to žijeme v takových mýtech, že ty francouzský vojáci mohli přiletět, porazit toho Hitlera. Ta ohromná anglická armáda, neřešíme, že tehdy Anglie vlastně žádnou armádu neměla, Británie byla v hroznivém stavu a na západě chápou Mnichov jakože strašlivou ránu, protože podcenili Hitlera a kupovali si čas a prostě snažili se získat čas. Francie už to nedokázala, čili přišlo se o Polsko, přišlo se o Francii a Velká Británie se ubránila tak ještě díky tomu, že je ostrov a je to prostě pro ně strašná rána, ostuda. No a my Češi, co teďka uděláme, řekneme jim, podívejte se, Francouzi a Italové, jaký jste zráci. Jo? Že o to i souvisí s tím, že my jsme teďka zpátky vlastně se vrátili do luna matky Rusy, čili my řešíme Ukrajinu, Rusko a prostě nastavujeme zrcadlo té hnusné Francii, hnusné Itálii. To není naše kultura. My jsme z toho východu, my s váma nechceme mít nic společného. Němci, že jo, tak samozřejmě rok 1938 je i proti Němcům, takže my pěkně říkáme, podívejte se, Němci, Francouzi, Italové, s váma vy nemáme nic společného. Což jako můžeme říkat, jo, jestli s nimi chceme mít konflikt, ale není to úplně šťastný pro to předsednictví. To předsednictví má být, hele, pojďme si sednout k tomu stolu a máme tady ne problém roku 1938, ale je tady inflace. Eurozóna má kritický problém. Itálie má problém splácet. Jsme opravdu ve velikých problémech našich. Jo? A my tady budeme řešit, že v roce 1938 jste na nás vy zautočili.
0: Takže on to není záměr, ani to není chyba, je to ťavka.
1: Já myslím, že to je ťavka naprosto jasná, kdy my chceme ukázat, podívejte se, v roce 1938 jste nás takhle napadli, zradili a cílem našeho předsednictví je Ukrajina a my vám ukazujeme, že na nás, na Rusy, Ukrajince, jste vy Němci, Italové, Francouzi zlí. Jo, a prostě musíte nás, prostě a Poláky respektovat a to předsednictví bude o tom, že budeme se snažit jako všem udělat účet a říct si, musíte sem na východ posílat velký peníze. A my vám za to pěkně vynadáme.
0: Tak, diskriminace. Zlobí se ruští studenti ČVUT kvůli speciální žádosti. Škola to vidí jinak.
1: Já se samozřejmě zlobím taky, protože to nevím, že je diskriminace, je to hloupé. Jo, čili no to má několik rovin. První rovina je, že ty univerzity by měly být apolitické. U nás to tady zvoral s těmi univerzitami Jan Hus, radikál, který mu se prostě podařilo vytlačit ty cizince z Prahy a Univerzita Karlova od té doby nevzkvétá, jak by řekl Václav Havel. A tohle je podobný případ. My bychom teďka měli chtít tu mít ty nejchytřejší mozky z Ruska, z Ukrajiny, říct, ale tam je válka. Přijdou chytrý Ukrajinci, přijdou chytrý Rusové, do vědy, VŠHT, výborný, zatímco v té medicíně se musí něco aprobovat, tady to může jít od druhého dne, paráda. No a co bude, když budeme vzdělávat ty Rusy, že jo? My jsme tady měli docela vyhlášenou ruskou školu, to jsme zavřeli, vyhnali jsme ty učitele a kdyby jsme tady vlastně Rusy učili naší, jestli je lepší, my si říkáme, že je lepší. Tu lepší západní ideologii, jo, teda znamená, že jsme jim říkali Masaryk, demokracie, hodnoty, jo. A ty Rusové se vrátili zpátky, ty Rusové byli tady, to přece je chytrý, ne? Jo, když jako, já nevím, utek Beneš do Anglie, tak mu neřekli ty hade z protektorátu, ale snažili se pěstovat ty Čechoslováky, řekli, tak jasně, tak hácha, Moravec, to asi nebudou kamarádi. Jo, ale přece tyhle ty lidi, co demokraticky smýšlejí, tak je Británie přivítala, udělala se z nich lidi a s nima pak vyhrála tu válku. A my řekneme, hele si Rus, to je prostě dědičný prokletí. Teď ani nevíme, že na té Ukrajině žijou Rusové, takže já mám jako spoustu Ukrajinců pasem, Rusů národností, kteří říkají, proč nám furt nadávají. Já otevřu noviny a tam čtu, že každý Rus je agresivní, špatný, zlej od narození, jsou vlastně to nějaká divná rasa. Já jsem prostě jako tam, kde se válčí, tak jsem utek před tou válkou, je to složitý, mohli jsme si o tom vyprávět týdny, ale proč jako já Rus jsem špatný? Ukrajinec je zázračně dobrý, my tomu vůbec nerozumíme, co tady jako...
0: Jasně. Je to chyba.
1: Ne, to hloupé. Je to jako nejenom, že je to chyba, ale ukazujeme takovou jako prostě hloupost, nevyzrálost.
0: Monarchista. Úroveň prezidentských kandidátů je bídná. Nastal čas pro českého krále. A já říkám už víc než rok, že byste měl pan docente kandidát.
1: Já na to nemám ten tým, no. Ty lidi, když by se jsme to zhloukli, tak by se to tady nějak změnili, ale to je slový běh, no. Ale teď bych přeskočil. Já tamhle takhle, já když se podívám, tohle má vždycky dvě roviny, ty monarchisti. Jedna rovina je, že když se podívám na Františka Josefa I., tak pojďme si přiznat, že to bylo největší období rozvoje českých zemí. To znamená nejvíc škol, nejvíc divadel. Nejdál jsme byli v průmyslu, jo. A jestli ta první republika byla jako úspěšná, tak to hodně bylo rozjetý za toho Rakouska-Uherska. Ale my prostě nemáme Františka Josefa I. Je hrozně těžký zvolit krále, když ho prostě nemáme. Museli bychom si vybrat, a to je těžký. Museli bychom si vybrat z těch Schwarzenbergů, kterým jsme půl majetku nevrátili, protože jsou zlí. Dělali jsme Lex Schwarzenberg, ten furt platí. No a nebo ještě bychom si dokonce museli vzít ty, co mají ten svůj vlastní stát, a patřila by jim Jižní Morava, že jo? To jsou asi dva naše jako vévodcovský rody, no možná bychom mohli povolat někoho z Mělníka, jo, ale je to jako těžký, takže samozřejmě bylo by to krásné, kdyby jsme měli dynastii, ke které se umíme přilnout, tak jako Britové k Windsorům, ale prostě nemáme, no, tak to je. A ještě jsme si udělali přímou volbu, takže se musíme nenávidět, čili teď se budeme všichni rvát za toho svého kandidáta, až se přestaneme zdravit. No a pak samozřejmě ještě půl roku, dva roky, čtyři roky ta poražená půlka bude nemít ráda svého prezidenta. Že? Čili je to strašná škoda.
0: Já jsem nad tím důmal, pane docente. A já mám nápad. Mm-hmm. Kdyby se udělalo referendum o tom, jestli chceme naší zemi přiřadit ke Commonwealthu.
1: Jako britskému?
0: Jo.
1: Tak já myslím, že to má velký úspěch tím, že my o těch Britech nic nevíme, jo? Ale já si jsem jistý, až bychom se tam jako přiřadili, jestli bychom se tam jako cítili dobře, protože pokud bychom viděli, jak ty Češi by to jako viděli. Já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme nevstoupili, to je podobná věc, jako říkáte vy, jenom já jsem vždycky říkal, že byl omyl, že jsme vstoupili do EU, že jsme měli vstoupit do Spojených států, že bychom jako byli další vlajka tam, další hvězdička. Myslím si, že podobně to vidí i jako Poláci do určitý míry, ale prostě to se nestane. Jo. Ta Amerika, myslím, že by nám jako slušela, protože spousta věcí Americe, když se to tady lidem nezdá, že jsou mediální šumy a tak dále, tak je jako asi velmi blízká našemu způsobu uvažování. Británie, to si nejsem tak úplně jist. My si jako hodně idealizujeme a my srovnáváme s Německem, ale myslím, že třeba taková země, která je nám filozoficky blízká, je Nizozemí. Ty mají krále, to bychom mohli jako.
0: No, to
1: ale ten jazyk je složitý.
0: No ale uměli by Češi býti poddanými? My jsme, nezapomeňte, v nás je kus Švejka.
1: Ne, my jsme výborní poddaní. Jo, že to věděl, to říkal, že jo, Heidrich a všichni a je to známá věc, že jak se umíme bohnout a zase vstyčit, jo, čili poddaní my jsme výborní, čili my jsme určitě jako jakýkoliv, kdo bude zvolen, tak si to strašně odskáče od toho národa, ale v zásadě ten národ bude fungovat. Mm-hmm. Čili my prostě potřebujeme takovou jako psychoterapii si říct, že to je špatně, ale budeme prostě fungovat.
0: A vidíte tam už vážného kandidáta?
1: Já tam nevidím žádného kandidáta, kterýho bych volil, takže mě to jako nechává chladným. Já jsem jako racionální, že vím, že když ten prezident jako zase takový klíčový pravomoci nemá, než bych to snižoval, ale myslím si, že to není důvod se s někým nenávidět, že se budu s někým dohadovat, jestli to má být ten nebo onen, ale že by tam byl někdo, že bych si říkal, jo, zatím chci jít. A to já jsem teda jako pro dva prezidenty dělal kampaň. To znamená, jako já jsem jako tak jako byl nadšený u dvou lidí, že jsem jako obíhal, přesvědčoval, což byl Václav Klaus a Václav Havel. Jo? Takže jsem si to jako zažil. Se natchnout pro prezidenta, ale to se mi nějak teďka nestalo.
0: A co myslíte, kdyby ten Václav Klaus do toho šel?
1: Tak já myslím,
0: nečeká
1: že...
0: Nečeká to na nikoho takového?
1: Já nevím, jako dvakrát nevstoupíš do jedné řeky, ale není pochyb o tom, že ze všech kandidátů, o kterých jsme slyšeli, Václav Klaus jako nejvejš. Jo? Ale jestli je možný, aby ho národ zvolil většinově a jestli opravdu už nemá třeba nějakou věkovou limitu, to je samozřejmě otázka, která se nám znáší, ale se týče zkušenosti a provedl tuhle zemi jako velmi složitým obdobím. Jistě může někdo vyčítat různé chyby a to byla prostě řádová změna z jednoho systému do druhého a určitě ten jeho názor v těch dobách, co nás čekají, nebudou vůbec jednoduchý, to spíš začíná, jo, to není konec, tak by asi byl dobrý, čili a i kdyby nebyl prezidentem, tak já kdyby byl prezident, tak bych určitě měl Václava Klause na Hradě, takže bych se s ním určitě chtěl pořád radit, protože určitě je velká studnice. My tady máme jako tendenci třeba premiéry poslat do soukromé sféry, kde prozradějí státní tajemství, různě s nimi jako opovrhovat. Mně se hrozně líbí, jak ve Spojených státech mají ty knihovny. Myslím, že je dobře, že Václav Klaus má svůj institut, byť mu nezaplatil stát, že prostě může pokračovat v té své činnosti a je hrozná škoda, když vlastně tyhle ty mozky někde ztrácíme. Třeba pan Topolánek je schopný a dělá někde pro nějakého miliardáře a kdyby někde dělal pro český stát. A těch premiérů si dokážu představit celou řadu, pane Čas. To všechno nebyli zlí lidi, Sobotka, Paroubek, měli prostě dobrý, špatný chvilky a ten český stát by měl říct, hele, tak buďte třeba, nevím, v horní komoře parlamentu, postaráme se o vás ekonomicky, ale nedávejte svý know-how nějakému miliardáři, pojďte jako pomáhat. A my vždycky řekneme, teda, preč, umři.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Posloucháte Rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco, a on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo?
1: No, tak on je tam přes den v noci, občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla, byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím, já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, se ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno... 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta malička taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já jo, myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc.
2: No,
1: chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí Parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají.
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se Záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisujou, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrt hodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde čišník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A na jednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
2: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí, krom toho, že máme čer narozeniny? Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám, babička má výročí zítra.
2: Babička má výročí, to je škoda.
1: A víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela ledaco, což.
1: To je Šimek a Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, a tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No, ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: A jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. A to vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Ty jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté
1: a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor. Právě, že jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty.
2: Ne, nechty. No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezky?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je něco jiného.
2: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady žertu, jako že bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: pořádně. Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service. Takže tam byly i stany
1: takže
2: intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No.
1: Fish and chips.
2: No.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karo. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No,
1: že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: on jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono
2: že to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru...
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
2: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. A kdy to je? To ještě stihneme do Thajska.
2: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
2: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
2: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
2: No, ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
2: Čiže na benzínku?
1: Od Pezinok.
2: Jo, jo, Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no už to taky.
2: No, tam už,
1: ale
2: tam už to jede.
1: Představuješ se v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
2: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
2: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
2: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
2: jak
1: školky?
2: Tam byl. Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: Jak to?
2: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: když
2: školky.
1: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
2: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
2: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
2: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
2: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chlap jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem nebo to? Já to vůbec nebudu.
2: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
2: No.
1: A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
2: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není
2: u vás. Tak mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další
1: že
2: takovej šláger ještě byl, to možná taky znáte, mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to bylo také písnička.
2: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo, ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
2: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila a všechno jako.
2: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete.
2: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
2: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šéf ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
2: jo,
1: chlapec.
2: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejchovi, ten
2: Polarejchovi, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejch nevydržel, to je jasný. Ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou. A
1: no, tak dobře. No
2: a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
1: a
2: jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
2: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu mu připojit na den denně.
2: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
2: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekl, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
2: Je to možný.
1: Že jo?
2: Je to možný. Já bych na jeho místě, já bych to dělala. Takže když to s tím Řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
2: I drank too much last night, I missed the bus.
1: No ne, to...
2: No ta dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
2: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends.
1: Jo, ten...
2: No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
2: ne,
1: že to je zlý?
2: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, ne, ne, to bychom neměli, měli bychom mít.
2: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
2: tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
2: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
2: proto se
1: ale
2: tomu smějeme.
1: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
2: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
2: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
2: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou. Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Půjde-li cena zlata nahoru, jak to tak vypadá, je ten trend.
2: Ano.
1: Bude to záležet na různých věcech, tak na té minci se to objeví nebo odrazí určitě. A když bude cena stagnovat, tak podle vás...
2: Poroste tou sběratelskou hodnotou sama o sobě, ale já myslím, že diváky můžeme v tomto smyslu jako upokojit v tom, že to zlato je trvalé rostoucí sinusoida. A mince se kupují z hlediska sběratelského, nekupuje proto, abych je za půl roku prodával, byť, jak jste sám tady ukázal, tak díky tomu, že to je sběratelská věc, tak je za půl roku to udělalo prostě násobek té ceny.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Ksaver.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkání tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no, jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš...
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Ano, doufám.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel, a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říci do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme. No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vladimír Pikora je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy, motoristé sobě, nabízíte nám, občanům i občankám, nabízíte metro zdarma. Mnozí se tomu nápadu vysmívají a říkají, že to je populismus a tak. Jak by to fungovalo, metro zdarma?
1: Je to úplně jednoduchý. Zase řada stran to od nás kopíruje, říká, že bude MHD zdarma. A pozor, my říkáme pouze metro zdarma, za MHD se platit bude. Takže kdo bude chtít
0: jet... Vysvětlím.
1: Ten, kdo bude chtít jet třeba z Florence na Václavák, na metro, na muzeum, tak pojede zdarma, pokud ho zajímá pouze tato trasa. Pokud ovšem chcete využívat i tramvaje, autobusy, tak tu chvíli potřebujete lístek nebo lítačku a my chceme výrazně zlevnit lítačku, a tím, co letos stojí 3560, tak my chceme, aby stála 1000 korun. A kdo bude mít lítačku, tak může využívat veškerou MHD, nejenom metro. Pokud byste si řekli, že vám stačí jenom metro, tak můžete jezdit metrem zdarma. Proč to metro zdarma? Chceme, aby to motivovalo ty řidiče, kteří přijdou na okraj města. Řeknu si tak, jak já budu složitě hledat nějaké parkování v Praze, tak než bych tohleto řešil, půjdu do metra, to metro mi nic nebude stát a já pojedu metrem do centra. My tím pádem chceme stáhnout tu automobilovou dopravu z toho největšího centra, chceme je dostat do MHD. A jak to ekonomicky funguje? No je to celkem snadný, ta celá pražská integrovaná doprava stojí necelých 19 miliard. A když se podíváme na to, kolik vybereme pouze na území hlavního města Prahy, tak je to 2,86 miliardy. To znamená, je to nějakých 15%, co se vybere z jízdného a zbytek je dotovaný městem. No a co chceme my tedy je, že nyní uděláme takový ekonomický model, kdy řekneme, pojďme to udělat tak, aby pro každého bylo zajímavý mít tu lítečku, nejenom pro Pražáka, ale i pro každého turistu. Přijde sem řada milionů turistů každý rok, kteří tady nekupují si lítačku a teďka najednou my pojďme udělat balíček, že když přijdou do hotelu, přijdou do cestovní kanceláře, tak rovnou k tomu, že sem přijedou, dostanou lítečku jako balíček, podobně jako když přijedete někam do Asie nebo do Ameriky a říkáte si, napřed se nebudu používat evropská data, které jsou strašně drahé, tak si na místě koupíte nějakou tu SIM kartu, s tou SIM kartou potom najednou fungujete v té Asii nebo v Americe a je to standardní, hnedka na letišti vám to prodají. My můžeme dělat něco podobného a vlastně my bychom chtěli i motivovat pražský dopravní podnik, jeho vedení k tomu, aby byli motivovaní k tomu, aby co nejvíce prodávali. Čím víc prodají, tím větší budou mít bonusy. A můžeme to propojit i s železnicí, přijde někdo po železnici do Prahy, může dostat i hned ten kupon, koupit si ten kupon a dostaneme se na nějakých 40 euro, těch 40 euro je prostě zajímavý. Naši oponenti teďka vymýšlí buď to, že říkají, že to není možný dělat. My říkáme, že to možný je, že Praha na to je dostatečně bohatá, že máme velké úspory, že to úspor můžeme zaplatit. Vedle toho my říkáme, že to ekonomický model, že tady přichází ta 1000 koruna a není to zdarma. Vidíme kolem nás, jak přichází řada lidí, kteří říkají, bude to úplně zdarma. To je velký rozdíl, protože tam najednou nepřijde nic do té veřejné pokladny. My do té městské pokladny dostaneme mnoho peněz. Je docela dost možný, že nakonec se dostaneme k částce. Že to město nebude muset nic moc doplácet, protože pokud ten pražský dopravní podnik bude hodně motivovaný prodávat, tak my si myslíme, že za těch 40 euro to prodávat bude. My nechceme rozhodně motivovat tady nějaký skandinávce, nějaký dány, kteří se tady opíjí a budou jezdit v MHD zdarma. Ne, ať si tramvaj zaplatí. O tom to je. My chceme dostat toho řidiče, který přijede na okraj Prahy, tam zaparkuje někde na konci Ačka, nasedne do metra, dostane se na Václavák, ať tady funguje, ať není tolik aut v Praze. Co je důležité zdůraznit je, že tenhle ten systém funguje ve světě a dokonce i v České republice. Jo? My třeba máme to ve Frýdku Místku. Ve Frýdku Místku už 10 let je MHD zdarma. Moc se to neví, ale prostě funguje ten systém. Funguje to v Tallinnu. Funguje to v řadě měst, třeba v celém Lucembursku je veřejná doprava zdarma. Prostě to je budoucnost. Budoucnost je to, že budeme mít dopravu, která bude pro všechny dostupná, protože ty energie budou velmi drahé. Teďka to vidíme v Německu. V Německu na to přicházejí, mají tam ten snížený tarif, zlevněný MHD, aby lidem ulevili v době krize. krize. A to je to, s čím přicházíme my. Teďka vidíme, že prostě řada lidí bude mít problém platit složenky. A jak může Praha pomoci? My nemůžeme přicházet s těma velkýma řešeníma. To je pro vládu. Vláda může dělat velké řešení. My můžeme přijít s tím, že těm lidem uspoříme, že najednou nebude to 3,5 tisíce, ale jenom ta tisíce koruna, že mají 2,5 tisíce od nás jako bonus.
0: Rozumím tomu dobře tak, že jeden z těch vlivů, kterým chcete jaksi uvolnit té pražské dopravě, je, že dáte metro zadarmo a předpokládáte, že víc lidí nechá doma auto a pojede metrem, protože je to úplně zadarmo.
1: Zaparkuje na okraji města. To je s tím
0: třeba i tak. Ano. To je ten hlavní důvod.
1: Ano.
0: A říkáte, že na druhé straně provazu se to teda vyplatí ekonomicky.
1: Ekonomicky to funguje, že spoustu lidí si neumí představit, jak málo tvoří ta částka, která přichází tomu dopravnímu podniku z těch kuponů a z těch lístků. To je z velký, z drtivý části jsou to dotace. A protože ta doprava bude dotovaná i do budoucna, je to prostě trend do budoucna a proč se tomu vyhýbat, proč by Praha měla být až mezi nimi posledními, ať jsme mezi nimi prvními, kteří jsou v tom trendu.
0: Tak jak tak, jsme v jakési energetické krizi, nejenom my, ale velká část světa. Má na to jakýsi vliv pražský radní, zastupitel, primátor? Věděl byste, co s tím? Umíte pomoct i této věci Pražanům?
1: Tak ta dlouhodobá řešení jsou jednoznačně na straně vlády. My nemůžeme jako Praha najednou vymýšlet nějaký dlouhodobý řád, to prostě nemůže fungovat. My můžeme pomoci jednorázově, krátkodobě tím, že třeba chceme, aby, protože Praha je 100% akcionářem Pražské plynárenské, tak aby skrze Pražskou plynárenskou Praha pomohla svým občanům a tím, že to, co v loni zaplatili za plyn, letos jim Praha může zadotovat. Vezme si Pražská plynárenská úvěr, alternativně Praha si vezme úvěr.
0: To, co loni zaplatili za plyn?
1: Ano. Tak to letos dostanou jako bonus, aby nemuseli tak trpět pod tím ohromným nárůstem cen energií. My dneska vidíme, ceny energií jsou na několika násobku toho, co byly v loni.
0: Bydlím v Praze, zaplatil jsem loni za plyn 13 tisíc.
1: Zaplatil jste 13 tisíc za plyn a letos vám Pražská plynárenská pomůže tím, že těch 13 tisíc vám slevní na tom, co zaplatíte teďka s tím nárůstem ceny plynu.
0: No, ale tím pádem to půjde na vrub té Pražské plynárenské a...
1: A Prahy, a Praha se zadluží za vás. My jsme přesvědčeni o tom, že je daleko lepší, aby v době krize nepřicházeli exekutoři za lidma, ale aby ten ohromný dluh řešilo město, které je schopné se s tím daleko lépe popasovat, než ti lidi, kteří nemají třeba finanční gramotnost, nevědí, jak to řešit. Praha to zvládne. Praha má nízký dluh, Praha si může dovolit v tuhle tu chvíli krize pomoci lidem. A až ta krize skončí, a tohle to je enormní krize, tohle to není nic standardního, až ta krize skončí, tak přijdu ta léta, kdy my můžeme splácet ten dluh. Budeme splácet ten dluh a ten dluh zase se vrátí tam, kde byl. Ale v tuhle tu chvíli si myslíme, že prostě řada lidí se s tím nedokáže popasovat sama a potřebuje nějakou pomoc. A vzhledem k tomu, na kolika násobek ty ceny energie vyskočily, tak se domníváme, že si můžeme dovolit zaplatit tu částku těch loňských nákladů.
0: Promiňte, jestli jsem dobře rozuměl, případně mě opravte. Vy jste řekl větu, Praha

0: Praha má rozpočet plný grantů. Ty granty jsou velmi těžko průhledné. Já se domnívám, že v mnoha...
1: Ty musí být transparentní, ne, pane Pikoro?
0: No, to by měly být, ale víme, jak jsme tady měli kauzu Hluboček a podobně. Já si myslím, že to není takový, aby v tom rozpočtu není napsáno, kam ty peníze jdou. My víme, že tam je 273 milionů na sport. Jak konkrétně, tam je nějaká komise a to rozhoduje a to už je prostě komplikovaný. Já si myslím, že to není úplně optimální. Podobný to máme, když se podíváme na chod města, máme položku vnitřní správa, tam je přes 12 miliard, ohromný peníze, to se dá taky z velké části seškrtat, aby ta byrokracie kolem toho města nebyla.
1: Tam máme přece ten rozklikávací rozpočet.
0: Ano, my máme rozklikávací rozpočet, kde se velmi často nikam nerozkliknete, kde to hrozně brzo skončí, že nevidíte do detailu, kde ten grant končí. Pak vedle toho máme takové instituce, jako je Pražský inovační institut. Teďka jsme zjistili, že velmi netransparentně hospodaří, jak jste se teďka podivoval, že dokonce muselo být odvoláno jeho vedení. Jo, ukázalo se, že Bob Kartous to podle stávající zastupitelů nevede dostatečně dobře.
1: Ten pan Kartous, ten dezinformátor?
0: Ten, který tvrdí, nebo, že rozpozná jako desinformace, co je informace a co je desinformace a co je pravda a co není pravda. Tak teďka byl odvolán a za to, že tam je netransparentní vedení toho institutu. A takových položek tam máme řadu, kde prostě my nevidíme přesně do toho spoření. Že co já bych navrhoval, kdybych teďka rozhodoval o městských financích, udělat ohromný audit na všechno, protože to je velmi komplikovaný to dneska dohledat, tak jak vy říkáte, rozklikávací. Oni nám taky říkají, že to je rozklikávací rozpočet, ale třeba já jsem si zkoušel rozklikávat taky dluh a ukázalo se, že ten dluh pořádně nevidíme. Rozklikávací měl být i majetek, ale ono tam taky pořádně nevidíme. Tam jenom vidíme, kolik máme domů, a že je tam nějaká správa, ale kdo přesně to spravuje, jak to spravuje, za kolik to spravuje, jaký tam je výnos. Zjistíte, že nakonec ono toho tolik rozklikávacího není. To je jenom taková mantra, aby to vypadalo, že to rozklikává. Já, kdybych tam byl, tak bych chtěl, aby to bylo skutečně rozklikávací, aby jsme se dostali až do střev a viděli, komu co patří, jakým způsobem je to spravovaný, kolik to nese a podobně. A to dneska rozhodně nevidíte.

0: Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
1: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald tam zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
0: A páchají tady dobro.
1: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo. To je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v Moravskoslezském kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. A Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, a já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak
2: Česko... Já jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Rejchle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici učívám, ale
1: no, tak...
2: je to tak. Já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne, a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka. Šaška. Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pocházejí z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov, tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
2: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
2: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: podtrženo sečteno a paní Karolína Stoněková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste celá letní.
1: Děkuji, vy jste celý takový modrotiskový.
0: Já mám lidové motivy, jsem se vzal kvůli vám.
1: Krásné je to. A co, chystáte se někam na nějaké hanácké slavnosti nebo něco
0: právě
1: podobného?
0: Právě jsem vás chtěl poprosit.
1: Já se pozvat.
0: Protože, že bys měli spolu, já tam mám pro vás objednaný hanácký kroj, kdyby vám to nevadilo.
1: Nevadilo, ten mi bude určitě slušet.
0: To bude, no.
1: Ten totiž sluší každému.
0: A krom toho vám sluší všechno.
1: Ježiš, děkuji. To je od vás milé.
0: Včetně luxusní tašky. Zmijovky.
1: Vy si nedáte pokoj, provokatére.
0: No, já jsem chtěl na úvod, abych, protože teď to bude vážné, už jenom, no. Nenecháme vás padnout. Slíbil Fiala v projevu. Z drahoty obvinil Rusko a Babišovu vládu. Ten kluk neví, jak na to.
1: Neví, jak na to, no, ale tak já bych to řekla, abych to shrnula nějakým titulkem, tak přesně dle návodu hovořil k národu. Říkal takové očekávané věci. Vlastně to byla taková, ten projev, to byla taková politická telenovela. Jo? Jako u telenovely hned na začátku víte, že Esmeralda si vezme José Armanda, tak tady jste taky dopředu hned věděli, jak to dopadne, co bude říkat. Máme to i v tom titulku, sedí nám to, koho jinýho by měl obvinovat, takže všechno to bylo pěkně nalinkovaný. Nevím, jestli jste zaznamenal ten jeho úžasný termín, který vymyslel, já jsem si tady musela poznamenat, energetická suverenita. To byl dokonce termín, který tam padnul víckrát než Ukrajina, a to už je co říct, energetická suverenita. To je krásný termín.
0: Nepřipadlo vám to celý jako položený z kužely a položený pro dorostenky? Já jsem se na to díval.
1: Ano.
0: Bylo to lehce spartakiádní celé. Hmm. A kdybych to tomu měl udělat název pro tu spartakiádu,
1: ano,
0: tak bych řekl, že to je skladba pro muže s koulemi a bez koulí.
1: Pro muže v nejlepších letech.
0: No. A to byla taková rozcvička, to bude teď bývat, když bude zima, v zimě, tak vždycky večer se toto promítne.
1: Hřejivá slova pana premiéra. Aby nás něco zahřálo, tak bude premiér hřejivě promlouvat, až nebude ten ruský plyn.
0: A předtím bude sponzorský titulek. Tento pořad vám přináší americká ambasáda v Praze.
1: To bude krásný.
0: No. Tak víte, mě ho bylo líto. Já jsem citlivý člověk a mě ho bylo líto, protože tak to vypadá, když stojí nahej v trní.
1: Ale nemůže vám být líto lidí, kteří se do té situace dostali sami. Líto vám může být někoho, kdo se do nějaké nepříjemné situace dostal nějakým ne svým vlastním přičiněním. Jo? Prostě to na něj tak jako spadlo. Ten se tam dostal sám. Teď nám 2 roky nebo 3 roky tvrdil, že bude premiér. No tak teď je premiér. Teď to má. Má, co chtěl.
0: No ale nevím, jestli tento projev k něčemu byl, paní Karol.
1: Tak on neměl k něčemu být. On samozřejmě jako nemohl si dovolit úplně mlčet, že bylo potřeba, aby vystoupil, aby byl vidět, aby to vypadalo jako, že se něco dělá.
0: A to jako proč?
1: A já si hlavně myslím, že celý ten projev, vlastně kromě toho, že teda hodíme to na Babiše, hodíme to na Rusko, zmíníme tam tu Ukrajinu, protože to je takový to naše oblíbený témátko, myšleno jejich oblíbený témátko, tak to mělo jeden jediný cíl a vysvětlit, že prostě dále se bude elektrická energie se dále bude prodávat přes lipskou burzu, že stát, přestože je většinový vlastník ČEZu, s tím nic dělat nemůže, protože, jak jsme se dověděli v projevu, minoritní akcionáři. Já si myslím, že tohle to bylo jediný, protože to je téma, který se teď hodně vzedmulo ve společnosti. Spousta lidí se dověděla, že ceny energií jsou tak vysoké kvůli tomu, že tady se u nás něco posílá do Německa, tam se to přeprodá, sem se to vrací 3x dražší. No a pan premiér, protože očividně s tím nic dělat nechce, vám to tady ostatně říkal i pan Vondra, že jo, když tady seděl, takže ti vládní představitelé v tom mají jasno, že s tím, nebo představitelé vládních stran, to má jasno, že s tím nic dělat nechtějí, tak teď nám to ještě jednou zopakoval i pan premiér.
0: Včera,
1: ano,
0: paní Karol, jsme s kolegou Holcem natáčeli Vilzonku a spočítali jsme tam. Nejsme moc dobří v počtech, může tam být chyba někdo.

0: No, víte, říká se něčemu princip.
1: Čemu?
0: No, princip je to.
1: Je to princip.
0: Ožilým 4,80 je pravda,
1: Ano.
0: ale když chce ten pán být premiérem, tak by to měl aspoň přiznat.
1: Je to tak?
0: Vytáhnul jsem ze státních peněz na práva žen v Barmě a měl by aspoň říct, nebylo to zbytečné, práva žen v Barmě jsou teď lepší.
1: Za 4,80.
0: Já bych se zaradoval a odepsal bych těch 80 halířů.
1: Ale to je zase jako krásný, že se dají práva žen v Barmě takhle hezky vyčíslit, že víme, že jsou to 4,80.
0: No, je to
1: Možná
0: dobrodiní,
1: byste se
0: jako.
1: mohli pustit teda s kolegou Holcem, to máte takový tip do příští Wilsonky, zkuste to vyčíslovat i jinde. Pak můžeme udělat takovou cenovou mapu. Kolik stojí práva žen tam a onde, v Číně, v Barmě, v Indii, na Srí Lance?
0: Když kolega Holec se zaběhl,
1: Jak to?
0: no, on odjel hned včera po natáčení na dovolenou a vrátí až za 14 dnů.
1: Asi jste ho hodně vyčerpal.
0: No, tak jedeme dál, paní Karol. Bezpečnost versus pokrytectví. Velký téma, taky bych řekl. Vodákům se opět otevírá legální možnost pít. Není ten upír vodák taky, ne? Není
1: Hele, já
0: váš
1: nevím, a
0: kamarád?
1: tohle je prostě hrozný titulek, jo. To úplně vytváří, to vytváří dojem, že se tady otvírá nějaká možnost, že tady bude prostě davy, že tady budou davy opilců na lodích, který prostě tam budou nasávat místo toho, aby pádlovali. A že teda se tomu musí zabránit, aby tahle ta možnost nenastala, jo. Takový to, jako to pachatelství dobrá je tady v tomhletom titulku vyšponovaný úplně na maximum. Jestli si vodák, chudák, nemůže dát ani malý pivo, když víme, že s malým pivem můžou v některých zemích Evropy lidi i za volant, proboha, proč by s tím nemohli sednout do kánoje? Navíc je to vždycky každýho osobní riziko. Je to každýho osobní riziko, když si sedne s velkým pivem, s malým pivem, s jakýmkoliv pivem do té lodě, tak tím bere na sebe to osobní riziko. Já nevím, proč ty lidi pořád chtějí někoho jako chránit proti jeho vůli, to už můžou, nevím, tak mohli by ještě vydat nařízení, že na vodu se může vyrážet jenom, když je sucho, aby jsme se neutopili. A nejlepší bude, když nás pachatelé dobré, když koupí velkou spoustu té bublinkové fólie a všechny nás takhle obalejí tou fólií, aby jsme byli chráněni ze všech stran a prostě budeme chráněni a budeme tady věčně.
0: Já nevím, jak to dlouho my občané vydržíme tohle.
1: My to vydržíme dlouho, protože ono je to dělané tou salámovou metodou, jo? To je takový jako postupně všechno. Tak teď třeba je možnost, že se tohle to zrovna zvrátí, uvidíme. Já jako ráda bych si myslela, že jo, ale moc tomu nevěřím.
0: Je to klasicky, víte, oni chtějí, aby se prodával alkohol, cigarety, protože z toho plynou vysoké daně. Je to klasický dvojí metr. Já sleduju toho pana poslance Nachera. On má YouTubeový kanál, který se jmenuje Dvojí metr. A to stojí fakt za to, protože on vyhledává ty případy těch dvojích metrů. A vždycky čekám na nový díl. To je on tak, abyste. Klasický dvojí metr. A já s tím to hrozně nesouhlasím.
1: Jako s čím přesně?
0: Aby se někdo motal vodákům do života.
1: No jasně. To samý cyklisti, kdokoliv další. Prostě je to vždycky osobní odpovědnost toho člověka. Jasně, že nějaký pravidla musí existovat, ale pro boha, proč by si chlapci za parného letního dne, že jo? Já rozumím tomu, že jako já to třeba tak nemám, ale chápu, že pivaři asi daleko líp zažene žízeň malý pivo, než nějaká malá sladká limonáda, nějaký tlamolep, který si tam koupí někde u stánku.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je město.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
3: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
2: To je krása.
3: Já si umím dobře počítat.
2: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mě líbí. A řekněte...
3: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
2: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
3: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, puste si to, nebo puste si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No, ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
2: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaily za zásluhy v roce 2005.
3: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
2: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
3: bude
2: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
3: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
2: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
3: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
2: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste to za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
2: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
3: No to už jsem začal hodnotit.
2: Ne,
3: že?
2: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
3: Já nejsi politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
2: vy jste
3: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
2: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
3: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
2: Určitě. Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak... Vzpomenete si na tu situaci?
3: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
2: Dvě dokonce,
3: no,
2: říkal Zaorálek.
3: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranici Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza Navia del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
2: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
3: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
2: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
3: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
2: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
3: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
2: No, Trumpa už jsme řekli.
3: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
2: teď
3: projevy.
2: Teď bych opustil ironii, pane prezidente.
3: Okamžitě vidíte, že to je...
2: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
3: to není
2: v těchto
3: ironie,
2: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
3: víc
2: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
3: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání, a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
2: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
3: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
2: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
3: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
2: Já to nevím.
3: Kde jsou normální lidi.
2: Ale já vám řeknu,
3: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
2: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
3: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
2: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
3: Vy tak čtete v obránek.
2: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
3: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
2: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
3: Já to oceňuju.
2: Vy použijete tu ironii.
3: Nečekal.
2: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
3: A tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. A tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
2: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
3: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom se snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
2: Těším se na příští díl velmi,
3: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
2: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
3: Já děkuji. Naschledanou.
2: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, moc.
2: Co, holci?
1: Je to tak, holci. Nakolikát se to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednu plesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu ještě další dovolená? Mm-hmm.
2: No, tak dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikát se to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: Tak to je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco.
2: Mm-hmm.
1: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Oh, vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to V zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: Vy jste nešel na tojtojku.
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak no. Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Ale prej ten pronájem je docela drahý.
1: A jak pronájem? Abyste ji vlastnila?
2: Ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna, prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš šít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy. Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já takže, myslela ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako no, šikovná
2: dcerka.
1: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a ale škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou i, tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojkách.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna z položek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Já tuším, jo. Já jsem tak jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako půjdou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
2: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat.
2: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak za nás bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak... Máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, ve třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, které svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. Máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci
2: tak zhruba
1: Trampové,
2: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to
2: tojtojku.
1: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeniny?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už to vysílá?
2: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem... na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah, já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
2: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to, pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No a potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
2: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne, ne.
2: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
2: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, ano, Flígr, ano.
1: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
2: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
2: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: Ale to je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
2: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
2: Ne.
1: A Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
2: Ty jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke strom. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
2: Jo, tak
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
2: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
2: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
2: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
2: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
2: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
2: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takový ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
2: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
2: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Já si myslím, že se stane sněmovny pořád.
2: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
2: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych ji to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
2: O jeden.
1: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
2: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
2: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
2: Vidíte to? Aha. My jsme ji tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No, a my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
2: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Hmm. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem Ona vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
2: Jste pokřtěnej, Xavere,
1: ode dneška. Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
2: nebudete žádný mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
2: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
2: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No. A ona v době, kdy vyjela s tričkem Už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? Mm. A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
2: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
2: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku a nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná, protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
2: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
2: ano.
1: Tak nic nedělat.
2: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
2: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
2: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky. Ano. Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
2: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
2: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No to je velká čtyřka.
2: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
2: to
1: Spolu.
2: To je koalice Spolu,
1: dobře,
2: tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
2: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvaný ztracený hlasy.
2: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou.
2: No.
1: Ty výtoky doleva a doprava. To je Šichtařová a Reichl.
2: To jsou přeběhlíci.
1: No.
2: A pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili,
2: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
2: No to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
2: Ne?
1: To už je moc.
2: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
2: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
2: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodňový.
2: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
2: jo. Jo.
1: Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
2: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
2: Já nevím.
1: Že bych si vzal pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: lásku brát. Hrubák, že bych rád.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Prezident může po volbách nominace na ministry i odepřít. Tak si říkám, jestli už Petr Pavel se připravuje na to, že po volbách nebude jmenovat ministry Fialovy vlády, ale jiné ministry.
3: Nebo nebude jmenovat jiné ministry. Jako, on je vlastně takovej ten jako... Jestli si myslí sám o sobě, že je fér, tak to je jako... Mám pocit a ty jeho lidi tam, že prostě mají jako jinou optiku, než máme my v tom Podhradí. Jo. Prostě ano, když potvrdil vlastně ministry celkem na běžícím pásu této vlády.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV.
5: Na XTV.
4: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekal,
1: ano,
2: jo?
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane direktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezku vádíte, fakt.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudová.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší?
2: Ne, vůbec. Já o toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je tu byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem. 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktů, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale to, ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzdát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to, i kdyby to byl jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuji, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak, Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice, znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. V Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl.
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily, podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2, a měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete, k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, i byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají, a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete říct, že
1: to je horší, tady je, to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit,
1: tak
2: já jsem
1: poslanec.
2: Rád, že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, jeho pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebyl, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na vládu je tlak, jak to tak sleduju poslední týdny, měsíce, ale vláda jakoby žádný tlak necítila. Třeba co se týče energie, nám říká, budeme hledat celoevropské řešení, lidé, čekejte, jste v pořadí. Tak máte pocit, že to tlak ještě může změnit?
1: Já si myslím, že současná vláda to asi není schopna změnit. Protože jsem opravdu upřímně přesvědčen, že vláda nezačala ještě vládnout a v podstatě se nechává vlést okolnostmi, které možná sleduje, ale zatím neřeší. Protože já si myslím, že pomoc menším nemocnicím nemůže být otázkou obcí, ani otázkou krajů, protože ani obce, ani kraje na to nemají dostatek prostředků, že by to měla být právě vláda, která se o to postará. Já, když vidím, že pojišťovny mají 14 miliard rezervu a ta rezerva se použije na něco jiného místo, aby byla změna vyhlášky, a nemocnice dostali z těchto 14 miliard rezervy mimořádnou pomoc právě v době energií, tak si říkám, jestli vláda vůbec ví, kde vládne.
0: Na druhou stranu, má pojišťovna platit energie? Když platí úhrady, které vyplývají z těch smluv?
1: Já si myslím, že pojišťovna určitě by měla platit i energie, protože samozřejmě to jsou všechno náklady na lůžko den, který pojišťovna hradí. Takže v okamžiku, když bude pojišťovna hradit náklady na lůžko den v určité výši a jenom energie jsou dvojnásobné výši, je logické, že pokud se nemocnice má postarat o jejich pojištěnce, kteří celý život pracují, řádně platí zdravotní pojištění, tak ty úhrady musí navýšit. A podle mě právě na tyto situace mají pojišťovny rezervní fondy.
0: Já jsem hovořil, pane doktore, s některými občany z vašeho volebního obvodu a oni tedy kvitují s povděkem, že kandiduje někdo, kdo je vlastně zevnitř, kdo tu situaci zná, notabene ředitel nemocnice, a přijde jim i tak trošku podvod, když tam je dosazen někdo zvenku. Ale nese to sebou taky to B, protože když znáte ten vnitřek a znáte ty problémy toho regionu, tak každý jediný člověk si myslí, že ten jeho problém je ten nejdůležitější. Že to, co on vidí jako problém, máte vidět i vy. A tak můžete říct, co teď vy aktuálně, kdybychom měli udělat nějakou parádu věcí, které byste rád řešil?
1: V podstatě jako senátor musím reflektovat názory lidí z regionu. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je, že musíme dát průsečík mezi problémy našeho regionu a ostatními regiony, aby to mělo nějaké nadregionální řešení. Myslím si, že všechny tři mé priority, které se týkají zdravotnictví, protože chci řešit oblast, kterou dělám profesně celý život a které rozumím, se týkají zdravotnictví a mají právě i tu nadregionální působnost. Asi ten první bod se týká věci, kterou jsem právě poznal v době, kdy jsme jezdili s mobilními týmy, kdy jsme zjistili, že dopravní dostupnost do většiny obcí v mém senátním okrsku je velice špatná. Hromadná doprava tam zajíždí ráno a večer. V zimě mají mnozí obyvatelé, když budu jmenovat Blahoňov nebo Prosatín, kam prakticky nezajíždí ani pluh, prohrnují si to sami traktorem, mají problém se tím autem dostat k lékaři, a samozřejmě seniori, kteří nemají děti, které jsou je schopni kdykoliv zavést, mají obrovský problém přijet do nějakého většího centra. Navíc obvodní lékaři jsou starší, mnohé ordinace se zavírají, není za ně náhrada. Proto jsme vytvořili koncept právě mobilních preventivních týmů, které by pokračovaly zhruba v tom stejném režimu, jak byly mobilní týmy v době covidu, které by vyjížděly, byla by to větší sanitka s dvěma sestrama, s lékařem, která by byla schopna takto navštěvovat jednotlivé obce, provádět tam základní preventivní prohlídky, udělat tam odběry, v případě potřeby natočit EKG. Následně by se to nemocnici vyhodnotilo a v podstatě další den nebo obden by potom pacienti od nás dostali zprávu, jaký je jejich zdravotní stav, zda to vyžaduje další a další vyšetření u specialistů, nebo zda stačí udělat další takovou kontrolu v rozmezí, řekněme, půl roku.
0: Jak si to mám představit? To je vlastně pojízdná ordinace?
1: V podstatě tak, jak kdysi dávno byly pojízdné prodejny, tak toto by byly pojízdné ordinace, myslím si.
0: A to existuje?
1: Ono to právě neexistuje.
0: Jo, ono to neexistuje.
1: Ono to neexistuje a myslím si, že je to právě ta věc, která by tu současnou situaci, kdy je nedostatek obvodních lékařů a špatná dopravní obslužnost, mohla vyřešit a mohlo by to těm lidem pomoci. Na druhé straně si myslím, že to může mít i obrovská ekonomická pozitiva, protože cukrovka, kterou odhalíme v začátku, rakovina, kterou odhalíme v rámci prevence, je léčba je výrazně, výrazně levnější než léčba rozvinuté onemocnění. A to nemluvím o tom, že při tom časném záchytu my jsme schopni toho člověka léčit a on přitom není invalidní, zatímco v těch pozdních fázích ta kvalita jeho života je většinou dost špatná.
0: Pane doktore, kde to vezmete, to auto, tu pojízdnou ordinaci?
1: V podstatě jsou to upravené sanitky. Když se podíváme na sanitky z integrovaného záchranného systému, ty jsou plně vybaveny jako dobrá ordinace, takže já si myslím, že tento model by naprosto dostačoval.
0: No a kde by ti občané třeba čekali, protože...
1: V malých, úplně v malých obcích samozřejmě se veškeré toto dá dělat v té mobilní ordinaci. Ve větších obcích samozřejmě jsme schopni k tomu vytvořit místnost, řeknu na úřadě, nebo kdekoliv jinde, kde by tyto preventivní prohlídky potom mohly probíhat.
0: Co ještě vy vidíte, pane doktor, jako problém? Teď za to možná budete odpovídat, budete muset bojovat, tak?
1: Další problém je v podstatě to, co jsem zmínil před chvílí, ta absence jakékoliv podpory regionálním nemocnicím. Protože fakultní nemocnice má každý pan minister rád, protože je přímo řídí. Je to taková jeho výstavka, jeho úspěchu a na to regionální zdravotnictví v podstatě to jde tak mimo ten hlavní zájem pozornosti. Přitom tam jsou ti pacienti, kteří jsou z toho regionu, ta většina do těch fakultních nemocnic jdou opravdu ti, kteří mají zásadní zdravotní problém, ale většina končí v těch regionálních a samozřejmě obce ani kraje nemají dostatek prostředků, aby tu péči byli schopni dotovat do nekonečna.
0: Děti a mládež?
1: V době covidu zůstali děti doma ze školy. Nebudu říkat, jestli veškeré omezení uzavírky škol po celou dobu byly správné nebo špatné. Myslím si, že zpětně to vypadá všechno strašně jednoduše. V té době jsme nic nevěděli. V každém případě děti přestaly chodit ven, přestaly se stýkat s kamarády, sedí u počítače, hrají počítačové hry, rozbíhají se u nich právě různé nemoci typu cukrovek a dalších. Některé děti samozřejmě mají tendenci se chytnout špatné společnosti a v relativně mladém věku už přechází k drogám, což si myslím, že je obrovský problém do budoucna.
0: A týká se to třeba vašeho volebního obvodu?
1: Já si myslím, že ten problém je prakticky ve všech větších obcích. Tišnova nevýjímaje, situaci v Rosicích, Ivančicích neznám tak dobře, ale myslím si, že ty problémy jsou všude velice podobné.
0: V Tišnově jsou problémy s drogama?
1: Jsou.
0: No a vy jste říkal, že děti v covidu a tak dále a už je hmatatelný nějaký nárůst cukrovky, obezity a těch...
1: Je jednoznačně plus mnoho dětí potřebuje psychologa, protože najednou v tom klíčovém věku mezi třetí, šestou třídou zůstali doma a ty děti mají obrovský problém se zapojit do kolektivu. Teď samozřejmě jsou ti, kteří zůstali u počítače, jsou obezně, začínají být handicapovaní. Jsou tam právě další problémy. Já si myslím, že sport není univerzální řešení, které zachrání svět, ale může velice pomoci. A když vidím, jak klesá zase ta celostátní pomoc sportovním klubům právě dorostu a mládeže, když Národní sportovní agentura má o miliardu nižší rozpočet, myslím si, že je to špatně.

0: zajištění. A pak máme sportovní preventivní prohlídky, jejichž náplně velice podobná těm, které dělá pediatr normálně. A za ty nahradí pojišťovna, za ty si rodiče platí, ta částka se pohybuje mezi 500 až 1000 korun. Samozřejmě problém v dnešní situaci, kdy mnoho rodin se dostává do existenčních problémů, že rodiče ty peníze nemůžou zaplatit nebo nechtějí zaplatit a to dítě logicky vypadá z celého sportovního procesu a hlavně vypadá z toho kolektivu ostatních dětí, které mají nějaké vize, nějaké cíle, které je táhnou dál. Myslím si, že tyto prohlídky by se neměly duplikovat a že by měly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Naopak si myslím, že to, o co oni jsou širší oproti těm normálním, že by se měly rozšířit ty základní. Takže by byla jedno dítě, jedna preventivní prohlídka, jednou za rok.
1: A věříte na to, že se tou preventivní prohlídkou dá vychytat jako maximum věcí?
0: Dá se vychytat.
1: Poznáte třeba, jestli to dítě je na drogách?
0: Samozřejmě dá se to poznat. Já si myslím, že v současné době při vyšetření krve, slin, moči jsme schopni odhalit naprosto přesně, kdy jaké drogy mělo, možná skoro v kolik hodin si je vzalo.
1: Pane řediteli, v případě, že to dopadne dobře a stanete se senátorem za obvod 55, ponecháte si šéfování Tišnovské nemocnice?
0: Určitě si ponechám, pokud s tím bude souhlasit samozřejmě zřizovatel, který o tom rozhoduje. V Tišnově mám řadu projektů, které bych rád dokončil. To je například i ta dostavba nemocnice, transformace části lůžek právě na léčebný rehabilitační ústav. A navíc si myslím, že senátor, který zůstane sedět v Senátu v Praze po velmi krátké době, natolik mimo realitu, že v podstatě už nemá koho zastupovat.

dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

město měst, housle zpívají a cymbál zlatě zvoní. Strejcové i tetky, Ondrové i Bětky, no a písničky.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiju, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a přísaha.
1: Přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Ano, koncem července, myslím,
2: ne celých,
1: že
2: 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, těch byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně. že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí, a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To
1: je totiž to kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvil.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: jmenujte.
2: Nebudu, už jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechal mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešená v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude zní hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, ale když přijdou ti, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je asi krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
2: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
2: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak, už se těším.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to, je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Také se těším. Užívejte
1: dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: že důchodci dostanou víc peněz, než dostávali doteď. Jiní říkají, že to je ožebračování důchodců. Jak to vidíte vy jako ekonom?
1: Tak zaprvé nechci komentovat ten výrok ministerského předsedu, protože nevím, jestli ho takhle úplně přesně
0: mohl říct. Ano, na televizi Nova. Jestli to nějak... děláte chvilku, můžu vám citovat.
1: Ne, to je jedno. Ale nepodívejte, tady je třeba odlišit dvě zásadní věci. O tom, že stát se potápí do neúnosné míry zadluženosti a musí škrtat ve všech možných kategoriích svých výdajů, které má, to je alfa omega veškerého našeho uvažování. To bychom zde měli vytknout před závorku. No a teď jde o to, aby to dělal rozumně, racionálně, připraveně, ne v křeči legislativní nouze, ne bez obhájení a vysvětlení lidem a tak dále. To je druhá věc. Prostě, že se mělo škrtnout v 59 položkách státního rozpočtu už dávno, je naprosto jasné. Že si zrovna vláda vybere jako jednu vlašťovku své škrtací ambice právě velmi sociálně tíživou otázku penzí, důchodu, to je nic jiného než prostě neprofesionalita a buď hloupost, nebo naprostá arogance, nebo naprosté sdělení, že nám je úplně jedno, máme pěti koalici, máme 108 a my tady budeme nemilosrdně celé ty 4 roky, na které jsme byli zvoleni. Nevím, to možná každý podle své natury, ať si zodpoví, jestli to bylo víc to nebo ono. Já připomínám jednu věc. Penzijní reforma je evergreen nejenom náš, ale i řady západních zemí celá desetiletí.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čuji na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
2: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
1: Dobře, vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení a to s dovolením.
2: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho to dát asi nebude. Ale prostě
1: ale to dá kdokoliv, promiňte, já dokončím tu otázku, ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
2: no,
1: a daňových poplatníků. Vy jste taktně neuvedl, že to bude 800 miliard eur, podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
2: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tím 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
1: Máte na mysli NATO?
2: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
1: Jasně.
2: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli. Jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená,
1: ale musíte chodit, vidíte, jaký jste vlastenec.
2: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.

nebyl komunista. Na co šáhnul, to uměl dělat, málo co dělal nerad. Byl pošťák, jehož duše byla čistá. Vím, pro tátu to byla doba těžká. Už nebyl pošmistr, už dostal peška. Jezdil ve vlakový poště, nepřekročil spadlý koště. A já měl pod polštářem v kleci ježka. Mí mládí byli Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další zali mety.

jak se ten hliněnej kolos složil. Mí mládí byli kamenický luka a jízda na krách, když let jarem puká. Dnes tom starým obydlí už nikdo nebydlí, jen vzpomínky po šmistrovic.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pavel Blažek exkluzivně. Stát má z darovaných bitcoinů miliardu? Já demisi.
3: Stát má z darovaných bitcoinů miliardu, Blažek demisi, Fiala těžký spaní a Rakušan radost.
2: Myslíte?
3: Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že pro Stan je to, jako kdyby vyhráli kosmický jackpot. Ty se teď tam jako mastí ruce a říkají jo. Ona taky spousta lidí si myslí, že tahle ta kauzička, že v tom má Stan zkrátka prsty, že se to tak teď hezky načasovalo zrovna na období, kdy koalice Spolu se tak maličko nadechla, začaly trošku růst preference, no a do toho přijde tahle ta hezká bitcoinová ťavka.
4: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. xtv.cz

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože by jsme to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou. A prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dát i dal a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se prostě tohleto, na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší, Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a Co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc. A pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše green dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem Zeleného spasitelství, který samozřejmě je úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kdy Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten Moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
2: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
2: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí neštěstí. Co myslíte?
2: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohle to ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvé končíme pořád Kdo to zaplatí optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu Kdo to zaplatí.
2: Nashledanou.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. When I first saw you.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Bořek Semrád je jednak ředitelem nemocnice v Tišnově, spousty let, co si já pamatuju.
1: 18.
0: A také kandidátem do Senátu, parlamentu České republiky, prosím, a za obvod 55, což je Brno město. Znamená to, že vy, který roky působíte v Tišnově a žijete tam, tak míníte reprezentovat občany na rozdíl od jiných, jak jsem s pobavením slyšel, že někteří pražští herci přijeli do Brna venkova a do Brna města, že budou reprezentovat pan Töpfr, o kterém teda navíc mám pocit, že v politice za sebou nezanechal nic dobrého. Ale tak proč jste se rozhodl na ten Senát, pane řediteli?
1: V podstatě ten senátní obvod 55, který se jmenuje sice paradoxně Brno město je na území obvodu asi ve 20%, jinak zbytek je samozřejmě Brno venkov. Je mně blízký, prakticky v tomhle obvodu žiju, pracuju, pochází z něho moje rodina, maminka pochází z Tišnova, otec pochází z Vysočiny, takže prostě je to obvod, který znám velmi dobře.
0: Mimochodem, co vy si o tom myslíte, s vědomím, že se vám na to těžko bude odpovídat, že se najednou někdo, kdo s tím obvodem nemá lautr co společného, možná tam jednou byl na nějakém natáčení, mám teď na mysli toho pana Töpfra, který je sice dobrý herec, ale mizerný politik, jak víme, ale někdo ho tam dosadí, on kandiduje za nějaký prostor, za nějakou oblast, ke které nemá žádný vztah. Co si o tom myslíte? Proč to tak je?
1: Já jsem z toho měl takový pocit trošku, že snad nebyl možná jiný kandidát. V každém případě pana Töpfra si pamatuju, že u nás v Tišnovské nemocnici točil jeden díl z humoresek.
0: Tak to už je důvod asi.
1: Což je možná ten zásadní důvod.
0: Tak, pojďme teď na tu Tišnovskou nemocnici, kde vy jste tedy po léta ředitelem, pane Semráde. Jak moc zasáhnul Tišnovskou nemocnici COVID od samého začátku až do teď?
1: Já si myslím, že nemocnici, stejně jako všechny malé nemocnice, ten COVID zasáhl velice. Zasáhl to i kvůli tomu, že máme hodně staré pacienty, kteří byli ohrožená skupina. Na druhé straně musím říct, že v nemocnici pracují úplně fantastičtí zaměstnanci, kteří pomáhají výrazně víc, než by odpovídalo jejich popisu práce. Takže Tišnovská nemocnice jako jedna z prvních, no možná úplně první v republice, zahájila právě mobilní testování, abychom vyšli vstříc důchodcům a vůbec seniorům v našem regionu, protože se samozřejmě báli přijet na vyšetření, protože v hromadné dopravě bylo riziko covidu. Ne vždy měli děti, které měly prostor je do té nemocnice dovést. Prakticky v době covidu zaměstnanci jezdili od Jihlavy až po Veselí na Moravě. Mhm. Takže já si myslím, že covid nás zasáhla velice. A myslím si, že nemocnice udělá obrovský kus práce.
0: A ekonomicky?
1: Po stránce ekonomické bych řekl, že díky právě nasazení těch, co jezdili s mobilními týmy, jsme byli schopni COVID ekonomicky přežít, protože samozřejmě nemocnice byla napůl prázdná, protože staří lidé se báli jít na LDNku právě, aby v nemocnici něco nedostali.
0: A to znamená, že se snížily platby?
1: Snížila se úhrada od pojišťovny právě na lůžka a na druhé straně zase jsme navýšili ambulantní úhradu právě díky těm mobilním týmům, které intenzivně jezdili. A byla to opravdu obětavost sestřiček a doktorů jak z nemocnice, tak i některých obvodních lékařů nebo specialistů z Tišnovska a Kuřimska, kteří jezdili, protože vím, že já jsem s nimi jezdil také, protože bylo potřeba každého doktora. A vím, že jsme někdy končili o půl jedné, když jsme v nějaké továrně ještě testovali noční směnu s tím, že děvčata nastupovali ráno na 6 do práce.
0: Teď je všude v médiích velká diskuze o těch cenách energií, jak to může zacvičit tu ohledně domácností, tu s průmyslem a také třeba se zdravotnickými zařízeními. No, co se může stát v Tišnovské nemocnici, když vyrostou násobně ceny energií?
1: Je to prakticky likvidační, protože samozřejmě ty energie, pokud vyrostou na řádově o 10, o 1/10 místo, to znamená na 10násobek, tak je to obrovský problém, protože nemocnice na to absolutně nemá peníze. A když jsem slyšel našeho pana ministra Válka, jak prohlásil, že on se zasadí, aby do fakultních nemocnic se energie dodávaly, tak mě trošku mrzí, že zapomněl, že tady máme i pacienty právě v těch malých regionálních nemocnicích a na ty vůbec nemyslí. Na druhé straně naše sestřičky šily roušky pro celý Tišnov, já si myslím, že zvládnou uplést ty svetry pro naše pacienty.
0: No jasně, a svetry to je takový hezký symbol, ale jak všichni víme, svetry nic neřeší. Jaký může být, pane řediteli, ten nejbrutálnější scénář?
1: Ten nejbrutálnější scénář by samozřejmě mohl být ten, že zavřeme nemocnici. Na druhé straně naštěstí jsme příspěvková organizace Jihomoravského kraje, který deklaroval, že nám v této situaci pomůže. Ale je otázka, kam až může vést krajská pomoc, protože kapsa Jihomoravského kraje v současné době také není bezedná a kraje se potýkají taky s obrovským nedostatkem financí.

0: rehabilitovat, mohou chodit na vycházky, trávit tam čas s rodinou. A na druhé straně přes silnici právě na pozemku bývalých starých garáží se postavil komplet nový ambulantní trakt, aby právě nedocházelo k mísení ambulantních pacientů a pacientů na oddělení, což se jednoznačně ukázalo právě v covidu, jak to může být problematické. Mm-hmm.
1: No a to znamená, že to, co je ambulantně, tak probíhá přes ulici?
0: Probíhá přes ulici, přesně.
1: A ta lůžková oddělení?
0: Lůžková oddělení zůstala v těch dvou starých budovách nemocnice. Mm-hmm. S tím, že máme naprojektovanou i rekonstrukci vlastní nemocnice, s tím, že by ta stará přístavba, která vznikla za protektorátu, která je staticky narušená, že by byla odstraněná a vznikl by tam nový nemocniční pavilon s vybavenou rehabilitací tak, aby to odpovídalo potřebám nejen Tišnovská, ale celého regionu.
1: Vy jste řekl před chvílí, že za jistých okolností ta cena energií může být likvidační, že by dokonce musela nemocnice případně vaše zastavit provoz. Teď se ucházíte o pozici senátu. Co můžete jako senátor s tímto udělat? Možností není moc, jak víme.
0: Možností není
1: Jaký
0: moc.
1: Jaký máte plán zkrátka?
0: V podstatě, co se týče energetické situace, jako jeden senátor samozřejmě nezmůže nic. Senát může na návrh senátorů nebo senátních klubů podávat návrhy zákonů, změny zákonů, novely. Můžeme samozřejmě ze senátu tlačit na poslaneckou sněmovnu, aby buď změnila současnou energetickou situaci legislativně, nebo aby tlačila na vládu, aby to bylo vyřešeno vládní vyhláškou.

Radio Xaver. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver. Radio.

0: je vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.
2: Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staříčkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za tři čtvrtě století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si Queeny.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání. Toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel prošek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
2: četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského. Jo? A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život. Lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím po čase.
1: Po třech týdnech, ne po čase.
0: No tak po třech týdnech, chcete-li. Ale musíme dnes na úvod začít takovou drobnou agendou. Já totiž provádím kontrolu mezi občany a ptám se, jestli máte připravené dva svetry na podzimní a zimní období.
1: No, nemám opravdu, ale dneska jsem pochopil geniální návrh jakési školské organizace a ty přišli s myšlenkou, že by bylo dobrý, protože nebude to pivo, nebudou ty energie, takže by bylo možné, že by se prázdniny přesunuly na léto a že by se v době, kdyby se mělo topit, ty děti by byly doma.
0: Prázdniny přesunuly na
1: léto? Letní prázdniny by se přesunuly na zimu a v létě by se chodilo do školy, takže po prázdninách by byly děti doma, čili nemuselo by se topit ve školách, takhle.
0: K tomu se ještě dostanu, protože tady máme tu výuku na dálku, jak jsem četl ve vaší glose, ale to až za chvíli. Mě teď zajímá kauza svetr, protože tím tak nějak žijí naši spoluobčané a mám pocit, že stovky tisíc lidí, mírně řečeno, z toho mají srandu. To, že toto řekne předsedkyně poslanecké sněmovny, pane prezidente, o čem to svědčí?
1: Nemám slovo, skoro je to takový lacinej for. Já prostě už nemám důvod tomhle vymýšlet nějaké originální výroky, co bych o paní Pekarové Adamové řekl. Já už jsem o nich výroků řekl více a já žádný nic pozitivního na ní nevidím, takže mě to ani nepřekvapilo. To je pro mě, to patří do té řady jejich výroků, jejího chování a podobně. Nicméně musím se jí zastat, není v tom úplně originální, to už řekla řada přitroublých evropských politiků a moje generace, to byste ještě nebyl na světě, ale moje generace si pamatuje, že to slavně řekl americký prezident Carter, když byla ty první ropné krize v druhé polovině 70. let, tak on taky přikázal, aby se snížila teplota ve všech kancelářích v Americe. Tak není to úplně originální.
0: Jasně, ale nejde tak ani o paní Pekarovou Adamovou, ale o tu pozici předsedkyně poslanecké sněmovny, jednoho z nejvyšších ústavních činitelů. A ona vlastně nám, občanům, řekne skrze televizní obrazovku tuto myšlenku hlubokou, jenže mě tam chybí ještě všechny ty věci na to navázané. Průmysl, víte, obchodníci, podnikatelé, střední podnikatelé, velcí, tam totiž hrozí to, že budou padat ty firmy, že může to způsobit až nějaký kolaps v mnoha oborech. A já se bojím, že tam svetr nepomůže a říkám si, když paní předsedkyně poslanecké sněmovny neřekne to B, si říkám, že je něco špatně. Na to se ptám.
1: Ne, to je absolutně špatně a ten svetr je potenciálně to úplně nejmenší, co by mohlo být jako důsledkem toho energetického kolapsu, který jsme si systematicky připravovali, budovali dlouhá léta a samozřejmě jsme ho budovali zeleným blouzněním a soubojem s globálním oteplováním a s emisemi CO2. Takže dlouho se do tohohle toho investovalo a až jsme se k tomu proinvestovali a tahle situace teď prostě nastává. Takže ten energetický kolaps opravdu hrozí a nedá se, v tom kolapsu nejsme sami. Ten kolaps je teda součástí evropské zelené politiky a Green Dealu a podobně, tak než my řekneme dost s těmihletěmi nesmysly, než si začneme zase topit uhlím, které máme k dispozici, než začneme nezavírat jaderné elektrárny a podobně, tak možná si musíme projít nějakou takovouhle bláznivinou.
0: Teď ten strmý nárůst cen elektrické energie vyděsil úplně všechny, o podnikatelích teda ani nemluvě, co mám já zprávy, ale dokonce i sám pan premiér byl z toho velmi zaskočen. Řekněte mi, pane prezidente, předpokládáte, že to je teď nějaká kulminace a že to půjde zase dolů, že se to jednoho dne dostane do starých kolejí, anebo to bude tak strašně drahé a potom se ptám, co s těmi lidmi, kteří prostě nebudou mít na to, aby používali elektrickou energii.
1: To už je několik otázek v jednom. Takže zaprvé já nechci prorokovat individuální ceny, jako jednotlivé ceny a jejich růst. To bezprostředně neumím, ale já jsem spíše schopen prorokovat inflaci jako masový makroekonomický fenomén a já prostě mám velmi smutný pocit, že inflace se k žádnému konci nechýlí, no a prostě ten šokující růst cen například energií je součástí inflace. To je jeden z prvků té inflace a pokud budou pokračovat politiky vlád, jako je ta naše, která roztáčí inflaci svým obřím rozpočtovým deficitem už řadu let, letos to pokračuje a jak nám pan Stanjura, ministr financí, naznačil ve výhledu finanční politiky státu do roku 2025, což je doba, kterou oni si vzali jako bod, do kterého má trvat tato pětikoaliční vláda, no tak jestli bude každý rok 300 miliardový rozpočet státního rozpočtu, no tak to se valí pořád na dluh peníze do ekonomiky a to nemůže dopadnout jinak než rozsáhlou inflací všeho, včetně potravy na straně jedné, energie na straně druhé.
0: K tomu, pane prezidente, dvě věci. Tak jednak vy hovoříte o inflaci velmi často a myslím, že zasvěceně, a tak aspoň tady zkuste prorokovat, jestli už teď jsme na vrcholu.
1: No, tak já nevím, tak měnová politika začala brzdit. Jenomže ekonomické procesy mají jednu velkou charakteristiku, která znamená, že se důsledky toho či onoho ekonomického opatření projevují s časovým zpožděním. Slovo time lag, časové zpoždění, je jedno z nejčastějších slůvek v ekonomii a vždycky se odhaduje, jak dlouhé to časové zpoždění bude. Většinou se tak literatuře říkávalo, že začínají působit ta měnová opatření typu zvyšování úrokových sazeb, že začínají působit, ne plně působí, tak za 6 čtvrtletí průměru, rok, rok a půl, až 2 roky. Myslím, že teď, sleduju-li americkou literaturu, kde ta ekonomie je nejvíc rozvinutá, tak se spíš začíná říkat 2 roky. To znamená, když bychom přijali tadyhle to tezi, tak v momentu, když dupnete na brzdu, tak to začne za 2 roky působit. Kdo jezdil na náledí, tak ví, že dupne na brzdu a ono to začne působit až za jistou dobu. Takže my jsme provedli opatření. To, že jsme nechali, že jsme dopustili, aby ty úrokové sazby rostly oproti těm nulovým ještě na začátku loňského roku, tak to je krok určitě správným směrem. Jde jedině o to, jestli ty úrokové sazby vzrostly dostatečně a já mám pocit, že už jsem tady ekonomicky kázal při těch našich rozhovorech, že vždycky je třeba odlišovat takzvanou nominální úrokovou sazbu a reálnou úrokovou sazbu a rozdíl mezi těmi dvěma je míra inflace. Takže když je nominální sazba 8 a inflace 3, tak je jasný, že ta reálná sazba má nějakou hodnotu. My jsme samozřejmě v situaci, kdy jsme sice tu prvotní úrokovou sazbu zvýšili na 7,5%. A teď už se ta banka zalekla s tím něco dělat dále. No tak v momentu, když máme inflaci 17,5, no tak ta reálná úroková sazba je pořád minus 10. A je-li reálná úroková sazba minus 10, takže že by působila velmi brzdícím tempem, to si snad nemůže myslet ani naprostý ekonomický laik. Takže to, že vláda zasáhla správně, banka zasáhla správně, ale nevím, jestli to bude stačit. Myslím, že ne. Ty úrokové sazby měly růst dále, až jak někdo říká, že by to samozřejmě mělo vedlejší ekonomické důsledky. Ano, zbavit se inflace bez zpomalení ekonomického růstu prostě možné není, nebo vynulování ekonomického růstu možné není. Takže ano, musí být přiškrceny některé ekonomické aktivity.

0: Radio Xaver.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci s kokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Ty jsi dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem, trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně.

si spřála, a vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Že by se styděl nějaký umělec zažádat si o statut umělce? Já už jsem si zažádal.
2: Pane Hoče, to mi neříkejte. Já bych tady s váma už nemohl sedět.
1: Já to chci dojít taky, Xavre. Mně už to prostě, teď budu slušnej, sere.
2: Ale prosím vás, vy vůbec nevíte, co je to pravé umění. To, že na to nikdo nechodí, je jedno. Ale je to ten, oni se chtějí vyjádřit, oni chtějí ty pocity, ty emoce, ty pravdy sdělit tomu celému světu prostřednictvím svých děl, na které se přijde podívat 6 lidí.
1: Víte, co je nejhorší, Xavre, že vy jste na to teď káp.
2: No.
1: Oni opovrujou, jak říkají, komercí. Oni jsou neúspěšní, protože nedělají komerci a protože dělají vysoký umění, kterýmu rozumí málo kdo.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak. A ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou, ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak se říká vtipně.
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojede. Já s nimi jako chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
2: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležitý tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu.
1: Mm-hmm.
2: A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo.
2: Mm.
1: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
1: Takže
2: samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím?
2: To je
1: inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
2: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: Že? A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
2: je. To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Hmm. Nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrak, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo? Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenuji ty stránky, je to ten.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

Dali, že do dolní Lhoty přišel Bůh. Seběhli se všichni lidé zblízka zdáli, nad kapličkou rozklinkal se zvon, hádali se u rybníka jako

0: auto jedné řece vede, píseň se zpívá. A mně ještě jeden refrén zbyl. Kdo máš oči ke koukání, tak se dívej. Kdo máš uši ke slyšení, slyš. Kdo mi věříš, tak se ke mně přidej a zpívej. Kdo nevěříš, mlč jako myš.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace. Když se zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá. Ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident. To je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den, představte si.
2: Ksaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksaver, na mě sedlo zlo, nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách a já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra a pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak pane Holče, abychom byli úplně upřímní, na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Tam je sedlý hodnoty, Ksaver.
1: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Ksavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte tak?
1: Ale jo, dobře.
2: Počkejte, dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Ksavere. Při těch neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ksavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to bylo nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a to já to vidím. Ksaver Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťáky. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přesně už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové a řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketingu odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xavrele, o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
2: Samé večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, květákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma, říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmáhy.
1: Ne.
2: Slyšel jsi někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to
1: je,
2: se ptá?
1: Seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to že... A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej.
2: Já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: mají to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem si
1: jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale Vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
2: Rakušan?
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říkal...
1: Taková ne, dobro.
2: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no. Vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to... Myslím, že na den přesně 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
2: Jako... Oni prý si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích, když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek?
2: Věšek.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam ta, tramvaj, tramvaj. Jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se
1: jel. 18. To říkají tak věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takový starší paní.
2: Jo, jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, mě ho rád poslouchá.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hm?
2: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, ne, ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým
2: prstem. Jo, jo, jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, Tomio.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel vo Vivaxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holček.
2: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako oni to založí na takových jako přirovnaných, takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisu, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašu to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecky, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si
1: nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak, jsem, tak, či, tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak se vrát.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
1: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já
2: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a
2: ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový jo? Chránění mu seru, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi, bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: Ale jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to pol pravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat? No,
2: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme, protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svým z toho se nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak dvě hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcko.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
2: Určitě.
1: Za šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: To si není možný.
1: A všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy, děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vlzonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: No tak Čiči taky. Ta Čiči sklidila, mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekroá zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
2: tak jsem to
1: ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střeva ani vnitřek.
1: Žádnou...
2: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
2: On je tam teď generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
2: tak
1: pošle
2: to
1: poplatek.
2: Tak to.
1: A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
2: No ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
2: to je hlava, hlava.
1: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
2: Jak se úplně vidím jistou scénku, už není ani žádnej rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
1: Jsou splanírovaný kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
2: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
2: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
2: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako a já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
2: Mladé, dobré. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere, dobrovolně.
1: Já taky.
2: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
2: jo.
1: A pro jeho příbuzné.
2: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
2: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takové ty poznámky, jak tady někdo píše na Přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
2: na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle na doživotní,
2: doživotní židle.
1: Doživotní židle, ale udělali bychom fór.
2: Jo.
1: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
2: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k Savere.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
2: No to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
2: Jsi pro židličku.
1: No.
2: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
2: Jak ne? Něco.
1: Třeba 50.
2: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
2: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
2: chlap. Já už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
2: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
2: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
2: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrej, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
2: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
2: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
2: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
2: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
2: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
2: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
2: Já doufám, že jo.
1: Možná bys mi ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
2: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
2: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Vilzonovou 10 za týden a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

se, kdyby pohnout se chtěl, že kousek bych sebou ho vzal. Řek, tebe sem posílej, snad všichni svatí, touhle cestou fakt nejezdí nic. Vlasy dlouhý a bílý, jak svatební šaty ve světle kostel.

vypovídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy.

Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlým, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: Ledecká a Ledecký říkají, nám z toho náleží díl, dejte nám ho a nemluvte nám do toho. My jsme si to dřív platili sami, budeme si to dál platit sami. Chceme mít právo umisťovat si na její drezi reklamu, to je totiž podstata sporu. Chceme z té reklamy dostat velké peníze a bafuňářům sportovních svazů je podle mého názoru do toho pramálo. A že se
1: měl
0: snaží...
1: by odstoupit ten šéf toho lyžařského svazu?
0: Ono to spíš...
1: O té ostudě teda, když to tak
0: ono to odhaluje, no, to by byla jedna oběť místo tisíců jiných, protože těch lidí, kteří z toho žijí, kteří se na tom přiživují, přesně řečeno, kteří jsou ve všech těch svazech, kteří přerozdělují ty naše peníze, protože to je náramná radost být předsedou čehokoliv a ve jménu sportu objíždět republiku a rozdávat desítky, stovky milionů nebo miliardy na všechna sportoviště, všechny podpory, dresy, míče. To je obrovská radost z toho, že je armáda lidí a tohle odhaluje, jak to vlastně funguje. Abych ty konkrétní bafuňáře neodvolával, já bych se zaměřil na posouzení celého toho systému a například bych se zamyslel nad tím, jestli nápad všesportovního rozdělovače peněz, jak navrhuje, myslím, pan Hnilička, je dobrý nebo špatný nápad. Já myslím, že to je docela špatný nápad.
1: Jo. V životě jsem nebrečel tak, jak po prohraném finále Stanley Cupu. V kabině bylo hrobové ticho, říká hokejista Tomáš Nosek. Hraje za Las Vegas, byl u nás v televizi, to prohlásil.
0: Tak já na to možná zareaguju, zvláštně taky jde o velké peníze. Tam bylo hrobové ticho, protože hráči se těšili na prémie, které si ani představit neumím. To jsou příjmy v rozsahu desítek milionů korun ročně, někde dokonce i stovky milionů korun u těch největších hvězd.
1: A myslíte, že v tomto poschodí jde ještě o peníze?
0: Taky. Nejenom, no, tak samozřejmě,
1: že... Prestiž je přece obrovská.
0: Samozřejmě, když se těšíte na to, že budete nosit Stanley Cup a budete součást týmu, který vyhrál nejprestižnější soutěž v hokeji, tak vás to dojme. Nepochybně jste dojatý jenom proto, že jste prohrál, ale já myslím, že jste dojatý i proto, že nebudete mít ty peníze, které jste mohli mít.
1: No a ten zázrak, v Las Vegas to začalo teprve a hned první rok byli ve finále.
0: No, no to prostě ukazuje, že to je dneska velká show, která stojí na penězích, protože dneska může vzniknout tým, kde si kdo umané, má-li dost peněz. Ten, co si umané, musí mít ty peníze, aby tam měl tu halu správnou. To jsou miliardy a pak musí mít druhý miliardy na to, aby nakoupil špičkové mužstvo. A to špičkové mužstvo se může sejít poprvé v červenci a do roka a do dne může být vítězem Stanley Cupu, když
1: takže
0: je dobře nakoupené.
1: Že to je Las Vegas, jinde by to možné nebylo. Kdyby to bylo v Doudlebech tady, tak asi...
0: Kdyby v Doudlebech byl miliardář, který to do toho vloží, tak Doudleby budou mistrem České ligy.
1: Fakt jo, takhle to je. Odešla žena, zmizely prachy, Paroubek s přítelem vysvětlovali miliony v sejfu. To je skandál, viděl jste to?
0: No, já už jsem trošku nervózní z toho, že každá otázka, kterou položíte, tak v ní ty prachy hrajou rozhodující roli. No,
1: no, čím, no to může, čím to asi bude?
0: Skandál to je, no a co je skandál? To, že tam byli, nebo to, že zmizeli, nebo obojí?
1: No představte proto, si, kde máte manželku, vzali? Máte s ním dítě, ona vám pak sekne 5 milionů z trezoru a zmizí. A navíc jste bývalý předseda vlády, tak to je
0: no,
1: co vysvětlovat,
0: no, proto,
1: ne?
0: No jasně, tak na prvním místě je otázka, kde se tam vzali, to může být skandál, nemusí. Druhá
1: on
0: otázka.
1: On dával nějaký kamarád. Aby
0: dával mé kamarád.
1: V dolarech, aby to otočili na burze.
0: No, tak to se jí bude těžko dokazovat, jak to bylo. Už tam nejsou, to je běžnější, že už tam nejsou. Těžko se v tom stavět na jednu nebo na druhou stranu.
1: Já a věříte tomu, že to bylo tak, jak říkali na tiskovce s panem Michkem, že to byly peníze, které si pan Paroubek vypučil, že je po částech vybírali tak, aby to vyhovovalo tomu zákonu o praní

0: Jak moc špatně to dopadne pro jednoho nebo druhého bývalého partnera, to už tomu ani nehraje velkou roli. Já si myslím, že se v tuto chvíli dá říct, že jí zkazili život. A jak se na tom, víte, to je taková válka, kdy na začátku je zachmuření, na to zachmuření přijde pláč, na ten pláč přijde vítka, na tu vítku přijde pohlavek, pak větší pohlavek. Až se to takhle, to perpetuum mobile namotá v takhle gigantický spor, takže s čistým svědomím prohlásím, že podíl na tom mají určitě oba. Mm-hmm. Možná, že je to 51-49 ve prospěch jedné nebo druhé strany, ale to pro nás, co jsme zvenku, nemá význam sledovat, protože a jedno, to je naprosto jistý, poražení budou oba.
1: Tak na Parlamentních listech psali toto. V Praze začala válka proti Pochemu. To je ostrý. Dokonce tady píšou, že členové ČSSD, kterým je vyhrožováno, se chystají udělat něco, co tady od revoluce nebylo.
0: To je také nepochopitelná komedie. Protože, no, tak sociální demokracie je dneska ve vládě pana premiéra Babiše tak zastoupena, jak je, evidentně díky roli prezidenta Zemana. Prezident Zeman je ten, kdo přinejmenším z poloviny, ale možná, že ještě víc než z poloviny, vlastně reprezentuje sociální demokracii v té vládě. Já bych řekl, že spíš z 90% než z poloviny. No a do toho si vedení sociální demokracie odváží říkat, že mu tam nanominují člověka, kterého on nejmenuje. No, to je taková hloupost, to může sociální demokracii jedině ublížit. Prostě protože...
1: Co radíte teda?
0: Jako no nechat toho, že jo, pan Hamáček by rychle měl zasalutovat.
1: Tak Boh je to nechce vzdát? A on má nějakou sílu tam, pozor na to?
0: No.
1: Politika je košatý strom?
0: Košatý strom, ale situace je pro mě strašně jednoduchá. Pan Hamáček by se měl rozhlédnout, zjistit, že ten hlavní, kdo rozdává karty, se jmenuje Miloš Zeman. Přečíst si tak 10krát, jak opakovaně řekl, že toho nikdy. No a už je tam nenosit, protože když toho nikdy, tak nebude jmenován. A býti hlavou do betonové zdi je úplně marné, prostě vzít realitu na vědomí, jmenovat někoho jiného, taky někoho vlivného, ale pan Poche prostě ministr zahraničí nebude, tečka, a všechno ostatní jsou zbytečné tance.
1: Ještě mi teda řekněte, pane Tlustý, o co jde tomu Pochemu? Proč on to sám nevzdá? Kdyby to bylo takto, byl jste na jeho místě, tak normální člověk by se asi urazil, hodil by copem, a odešel, ne?
0: Asi si myslí, že má v té svaté válce nějakou zbraň, o které já nic nevím, ale vím jedno, ta zbraň nemůže trumfnout stanovisko prezidenta republiky. Nevím, co slibuje a ničím vyhrožuje, nerozumím jeho reakcím. Podle mého názoru už dávno, když to neudělal předseda Hamáček, tak pan kandidát Poche měl vzít realitu na vědomí a říct si, tak tentokrát ministr nebudu.
1: Cítím to dobře, že to vyhovuje Babišovi? On teď jezdí a vykonává tu zahraniční politiku.
0: No to je jasné, přeci když dva se perou, vždycky se třetí směje.
1: Aha, vidíte, to mě docvaklo. A s paní Merklovou pohovořili německy krásně na tiskovce.
0: No. V dnešní době, kdy paní Merklová velice rychle ztrácí podporu ve své domácí zemi, to zrovna není politik, s nímž rozmlouvat znamená posilovat vlastní pozici.
1: No, počkejte, ona možná nahradí Junckera.
0: No to je jenom další důkaz toho, že doma už jí pšenka nepokvete. Hmm. To je z Německu teda.
1: Jo, rozumím. Vybělit. Aziaté, Afričané i lidé z Blízkého východu touží po světlejší kůži. No kde je ta jejich hrdost?
0: Tak Afričani touží být mezi bílými, někteří bílí touží být mavší, skoro bych řekl, skoro každý chce něco,
1: taky
0: co nemá.
1: Taky to tak máte? Chtěl byste být mavší?
0: Ne, nechtěl. Já bych nechtěl být mavší, ale je to rozšířené. Je to rozšířené, že lidé chtějí přesně to, co nemají a neváží si to, co mají.
1: No a jak tomu mám teda rozumět? Proč oni chtějí být jako...
0: Chtějí zaujmout. Naprostá většina lidského snažení je snaha dokazovat světu, že jsou ti lidé skvělí, výjimeční, budí pozornost, poutá to zájem, obdiv kolegyň a kolegů, je to způsob seberealizace.

0: a všechno, co vede k seberealizaci, je vítáno. Jak
1: a je potom velká poptávka, psali.
0: No, tak se ukazuje, že údiv společnosti je tak velký, že ta radost, uspokojené sebevědomí z toho je tak velké, že to chce kde kdo.
1: Těším se na příště, pane Tlustý. Děkuji za to, že jste přišel a zase někdy nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko, nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Takovou je staročeština,
1: archaická čeština. No, ale krásný slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli. Mm-hmm.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Mm-hmm. Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl. Já tě, myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce. Tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu a to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel.
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa. Zatímco ti, co mají... A ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar...
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar... se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba. Do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali.
2: No.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšimáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím.
2: Musíme skončit optimistické zvolání. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobušíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především sobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
1: Už jsme tu zase, Severe.
0: Už jsme tady zás. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
1: Jo, čím?
0: Pak venku, sluníčko.
1: Jo?
0: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
1: Jo, a vidím, vy záříte.
0: Já zářím nad agendou.
1: Nad agendou, jo?
0: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mhm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
1: Sever, já to nebyl.
0: A kdo to byl?
1: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
0: A co to?
1: Já kradu, já se beru, co můžu lít, to mě víte.
0: A kdo řekl něco tak chytrý?
1: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
0: Hodnotář?
1: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
0: A nechybí tam nějaký dodatek?
1: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
0: Dneska jo.
1: Krédo vznešený?
0: Dneska jo.
1: Jste si jistý?
0: No tak mám to takhle v zádech.
1: To již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
0: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
1: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
0: No tak tam to je jasný.
1: Po té čtyřletce ničí Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
0: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
1: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
0: I Bolek byl.
1: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
0: Byla na Masaryčce to bylo,
1: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
0: No, vy jste tam byl?
1: Nebyl. Já musím pracovat.
0: Ale co jste to za reportéra?
1: Já nejsem reportér už dávno.
0: Takže ne?
1: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
0: Na Ukrajinu?
1: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
0: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
1: No. Víc než jsem.
0: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
1: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství?
0: To
1: tak
0: říká.
1: Na mě, jo. Mezi elitou.
0: No tak mezi, no.
1: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
0: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
1: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
0: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
1: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
0: Problém každé kampaně.
1: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
0: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
1: Chytlý už chcete říct?
0: Cože?
1: Chytlý?
0: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
1: Jo?
0: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
1: A jak zdravíte?
0: Dobrý den. Aha. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
1: To jste byl vy?
0: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
1: Jo?
0: No a já jsem postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
1: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
0: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
1: to je ale lepší zase.
0: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
1: To určitě.
0: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
1: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
0: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
1: Já vidím, co páchá.
0: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
1: Voliči.
0: Občané.
1: Plebs.
0: mluvím za náš obvod, jo. Pra 5, jako jo.
1: Za váš dům, za váš výtah.
0: Tak klidně za náš dům, jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
1: No já taky. A vy agitujete v domě?
0: Já agituju hodně.
1: A děláte výlet poctivě?
0: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
1: A.
0: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
1: A tam cítím trošku ironii, Xaver.
0: Jak to?
1: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
0: Ale já jsem hodnotově a poctivý.
1: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
0: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
1: Xaver, nejde vám věřit ani slovo. Jste jak Fiala teď.
0: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec... Vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
1: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
0: Bojíte se?
1: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
0: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
1: Roste?
0: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
1: no určitě nenávist taky.
0: Strach?
1: Ale strach a nenávist
0: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
1: No?
0: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
1: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
0: To nevím.
1: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu, a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
0: To není možný.
1: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
0: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu. Mhm. Se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na Českou televizi?
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za Českou televizi.
0: No jasně.
1: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Je to příšerný. Ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
0: ale
1: tohle dokázat... Co?
0: To mu dělal schválně někdo, ne?
1: No, Rakušan. Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
0: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér?
0: Premiér.
1: Nevíte, jak se jmenuje.
0: No tak se vás koušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok. O to atentátu,
1: jo?
0: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
1: Pojďte, mě by...
0: Já bych tam nejel, pane.
1: Když tam pojedete vlastně uctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
0: Těžko vysvětluje.
1: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct... Takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrej hráč. No.
0: Jo? Něco jako paní Nerudová?
1: No to ne, tak to je blbuše, ne?
0: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
1: Ale hloupá.
0: To nevím, ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
1: No, jasně, ale
0: že Lišák tam nejel.
1: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
0: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
1: no, tak
0: čekal.
1: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
0: No ne, ale teď se snaží...
1: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
0: Nemohl, jo?
1: No.
0: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
1: To byl, no jasně.
0: Byl, jo.
1: No
0: jasně. Dostal vízum, jo.
1: dostal vízum, jo. Jo.
0: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
1: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
1: To je borec, co? Pojďte se na ně.
0: No.
1: Ten plán, co? Ten,
0: já
1: vidíte to?
0: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
1: Já myslel tady s panem Foltín.
0: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
1: No, Ksever, jasně.
0: To tam je, jakože ta podoba i na
1: člověka
0: neštěstí.
1: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
0: No tak...
1: Neposlali ho sem?
0: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl

0: v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno. To
1: Tak
0: jste
1: už jsem
0: ještě
1: nevěděl.
0: nevěděl,
1: Ne.
0: to se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
1: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty
0: A
1: se...
0: ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Do homilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
0: No jo, tak
1: Té.
0: je to těžký, jako musíte.
1: Já je to, je, ale
0: Chtějí spravedlnost, pane
1: ten
0: holče.
1: Vítek je borec. Já, ten Vítek je borec.
0: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se
0: I
1: divit
0: když oni,
1: nechci.
0: i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu.
0: To jsou takové moje teorie.
1: Já vím, já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání, jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
0: No ne,
1: Vy
0: tak
1: jste...
0: to je fóry pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro
0: Ne, ne, ne, já
1: fanšmekry.
0: nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No,
1: Co?
0: no, no.
1: Ty bych vás i urazil, ne?
0: No. Já se bojím, že
1: Já se na ně musím dívat.
0: na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je
1: Je
0: dobrý.
1: skvělé, je skvělé. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok, narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat déle než půl roku,
0: A
1: moje
0: jak to?
1: angažmá. No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne? Trošku.
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom.
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já
1: Jo,
0: nevím,
1: jo,
0: já nevidím
1: jo.
0: jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
1: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný než vysoká šajba vojenská se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní,
0: Já
1: Savere.
0: teda, no to váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky,
0: Dobře, tak jsou lidi svině plácne,
1: komunikační karty,
0: to je
1: Savere,
0: trouba, no to je,
1: komunikační
0: a to je
1: karty.
0: nesmysl, no. Ale úspěch,
1: Mě to...
0: matatelný úspěch,
1: Mě
0: je
1: baví ta...
0: třeba,
1: Podle mě jede satiru ten člověk.
0: je to možný.
1: No.
0: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltýn, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, toto
1: Takže
0: ještě
1: ne u
0: ve...
1: sáma, ale i... Jo?
0: No, no, no, no, no. Ale pane holče, my jsme nějak přišli velkoryse a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne? Má nějaký divný jméno, nějaký člověk,
1: Není
0: Dovhomilia.
1: to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on. No
0: Já
1: asi se šatí u Gucciho, ne?
0: u Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku
0: Tak
1: drahá značka
0: já šiju
1: italská.
0: u mistra Mejty.
1: Jo, tak jste takový movitější člověk než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasně. To je klan, Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo, tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvoník,
0: Zvonek.
1: jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se
1: Aha.
0: říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový...

0: charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
0: co zvonil?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu Zvonek roku. A nominovaní budou
0: no.
1: Dovhomilja a Jan Souček. Ten teď zvoní.
0: No, ten zvoní slušně, ale víte, víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
0: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
0: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první
1: jo,
0: cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
0: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postech si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
0: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
0: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
0: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
0: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
0: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
0: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
0: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
0: tak, jak... Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
0: Ne, jak jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
0: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali. A víme to ze zdrojů velmi blízkých.
0: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
0: No nebuďte slušný.
1: Ne, je to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
0: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
1: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
0: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
0: No.
1: Nebo to pan
0: Knedlík, říkaj,
1: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
0: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
0: No. A já to říkám.
1: Prostě...
0: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No,
0: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Dobře, opravdu. Ale pan Turek už měl brzdit.
0: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
1: No, tak, jasně, pane
0: Dolče. On už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
0: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec.
1: Mm-hmm.
0: A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
0: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to...
0: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční a chovají.
1: No formálně.
0: No, diplomacie není úplně neformální. Jako, že jo?
1: No, ne, tak
0: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Nějakou. No neříkej tomu knedlí.
0: Je to knedlí.
1: Ale je to tak zlý, pane Holče. Já na
0: tak je to takový
1: jsem,
0: věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
0: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
0: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
0: No.
1: Já jsem Knedlíček.
0: Vidíte.
1: Ale játrové.
0: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
0: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
0: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
0: Dobře, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipanskýho se trošku stydím.
0: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že Knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tamtu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
0: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
0: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
0: nálepkujete. Nedlík, blbuše.
1: Tak
0: se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský?
0: Mastíku.
1: Vlastík?
0: Já jsem říkal Mastíkulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
0: Jasně, Jan Lipavský.
1: Jan, on napíšte, on Honza?
0: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
0: Já nevím. Tak si víte,
1: jak jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
0: Já taky ne, Sever. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
0: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
0: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
0: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
0: no,
1: my jsme minule nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
0: no,
1: a já založím Knedlík zpátky do Knedlík.
0: No tak víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, ale já bych byl opatrný.
0: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
0: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
1: Ukaž to tady možný.
0: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
0: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
0: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
0: byl dobrý ředitel.
1: Železný...
0: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
0: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, tak mě už se to asi netýká.
0: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasný. No.
0: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
0: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
0: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
0: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které, no, ale některé.
0: A pan Xaver má super
1: účest.
0: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
0: Stejničky, to vám,
1: jo,
0: nosí Marcela, ne?
1: Co?
0: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
0: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
0: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
0: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
0: správné?
1: 70, 7% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
0: Tak Severe, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
1: já,
0: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
0: Archiv Dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
0: Severe, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
0: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte.
0: Jo. Alena Davídková na Vlzonku od Azalky, Naděžda Formánková, Vlzonova 10, malý příspěvek pro Přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, jak ten Přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
0: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu Přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávr, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
0: Volební kampaň?
1: Protože teď.
0: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
0: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
0: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to... Třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: drzej není vůbec.
0: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná no, sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky, já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vydete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno, a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží?
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na mítingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom mítingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, která někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
2: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers. No.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem A tehdy v českém rozhlase, v české televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takových databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já ne, jsem neslyšel. Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama. Tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, a už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No.
2: No, tak na politickou stranu.
1: Na
2: tak,
1: politickou stranu.
2: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom článku.
1: Se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku myslím, to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Spíš se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já, když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 9 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo? Jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi Rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
2: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
2: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
2: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. A tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
2: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
2: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
2: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
2: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
2: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
2: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
2: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
2: No tak, jako, samozřejmě, jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
2: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
2: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
2: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
3: Hraje vám Radio Xaver.

kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Náš Saša?
1: No tak máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xavere, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba?
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě, Xavere, nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený.

0: Ne, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No, to já pro vás mám radu.
0: Jo?
1: No.
0: A jakou?
1: Zaprvé teda, pane holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mhm. Máme to tady připravený.
0: Já to vidím.
1: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní Wilsonky.
0: Ne, měl, musí, ne? To bude zlomový,
1: no, je, co? Může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě ne?
0: Já mám, jak se vedlí to i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
1: Jak to?
0: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Rádio Xaver.
4: Sněhová vločka fascinuje lidstvo od nepaměti. V roce 1935 vytvořil na ostrově Hokkaido japonský vědec Ukichiro Nakaya vločku umělou. Ale těm skutečným, přírodním, vždy říkal dopisy z nebe.
5: Obyčejný krystal ledu může však být vločkou sněhu jako růže

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, XTV.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží, a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penová vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky, například Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: A... Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu, Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem, znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami, a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stalo by za to pokusit se o rozštěpení STANu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říci proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV, těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.
3: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín. Věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin, vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď.

0: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
1: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
0: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
1: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. A jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
0: to
1: určitě...
0: Velká otočka, ale...
1: Určitě tomu Fialovi... No, zkusy to můžeš. Určitě tomu Fialovi já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
0: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam, je to nutné?
1: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
0: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
1: To už by si chtěla asi moc, to si myslím,
0: moc,
1: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
0: Tak.
1: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má schůzku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za schůzku? Proč?
0: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
1: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
0: TGM,
1: jo. Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
0: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
1: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
0: máme
1: protože někdo
0: 12,
1: je poslal,
0: 21.
1: poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl, opravdu, ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
0: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu, už se cítil asi, že je konec, myslím, že to mělo být z ledna 34, ten dopis,
1: já
0: myslím,
1: 37.
0: Že, no, někdo upravil, že právě ne, 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
1: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
0: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
1: ne,
0: do ulic?
1: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačilo do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
0: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
1: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
0: Ale lidi v ulicích nečekáš.
1: Ne.
0: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si ministr vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
1: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
0: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
1: No dobře, ale
0: je to vysvětlení.
1: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
0: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že ministr vnitra přijel podpořit Slováky?
1: Ale já
0: myslím,
1: že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
0: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
1: ale
0: další.
1: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
0: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
1: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
0: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
1: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jako bych zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
0: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme dobře, ale to je jako zaprvé to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu

0: součástku. To je šokující.
1: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak, ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohleto, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
0: Protože tam se
1: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechno, všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
0: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, že tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
1: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
0: Je tam jiná válka, buď v klidu.
1: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené, a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
0: Bojovat musíme.
1: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
0: To je děsivý, ale...
1: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
0: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
1: To
0: Ursula
1: možná,
0: von der Leyen.
1: Že to je 19. století.
0: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
1: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahu, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
0: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
1: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američané.

0: No tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no, tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
0: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
0: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že
0: já
1: všechno
0: vím, tak
1: bez reakce přechází, nechávají to být.
0: Jo, jako
1: jenom já. Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takového.
0: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já a mě strašně rozčuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal, na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji moc.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám Rádio Xaver.
3: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla a show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
4: Tak Severi, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty a váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu. No.
3: Kolik budeme chtít?
4: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná, věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedně chvílích se myslelo, že clo je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhle tím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den i vám.
0: Robert Šlachta je bývalý elitní policista, dnes šéf hnutí Přísaha a také kandidát do Senátu. My se k politice dostaneme, ale já bych nejprve chtěla začít tragickou událostí na Filozofické fakultě, protože se objevily detailní informace. Vy jste tady mezi s vánočními svátky o té tragédii mluvil, vyvstávala tu řada otázek. Chybí vám teď ještě nějaká odpověď na ty otázky, které tu padly?
1: Nejenom mezi Vánocemi, ale vlastně já už 21.12. vlastně v den té střelby, tak večer jsem dával otázky ministru vnitra Rakušanovi, protože vlastně on se vyjádřil ještě z místa, že všechno vlastně bylo v pořádku a že vlastně ten zásah byl naprosto v pořádku. Ty otázky doteď zůstaly nezodpovězeny a vlastně každý tou tiskovou konferenci a vlastně teď tím závěrem, který byl minulý týden vlastně ve sněmovně a na bezpečnostním výboru, tak bych řekl, že těch otázek vyvstává ještě celá řada a ještě mnohem víc. A mě trošku mrzí, že pan ministr a vedení policie se k tomu nepostaví vůči pozůstalým, takže by měli ty otázky zodpovědět. Dokonce se dozvídáme, že střelec měl být dřív už na fakultě a takové věci, které jsme ani v tom prosinci třeba úplně nevěděli. A vlastně to, co je teď v tom usnesení popsané, v tom závěrečném, tak je tam hrozně moc bílých míst, které by se měly zodpovědět.
0: Pan Rakušan říkal, že chce, aby zůstalo co nejméně bílých míst, nejlépe žádné. Tak jaká odpověď, nějakou otázku vám chybí?
1: Já bych jsem dostal kritiku možná od některých politiků, že kritizují policii, vlastně, že kritizují vlastně zásah. Já bych to chtěl rozdělit.
0: No nejen politiku, tak je od pana komentátora Šmarce.
1: Pan komentátor Šmarc byl velmi, velmi vtipný, ale tak on je hlasná torba ODS, takže mě to úplně nerozhodil pan Šmarc, spíš mě to pobavilo velice. Nekritizuju a nikdy neříkám nic o policistech, kteří zasahovali na tom místě. Protože sám jsem těch zásadů byl několikrát, něco podobného jsem i legalizoval a velká úcta k těm lidem, kteří tam šli. Ale i to je věcí vedení policie, že poslali policisty bez balistické ochrany, bez té připravenosti poslali vlastně do toho teritoria, vlastně toho střelce. Takže to jenom aby jsme udělili. Ty hluchý místa, o kterých se bavíme, tak je 1247, vlastně to je nález v Ostouni vlastně zastřeleného otce. A je to 14.55, když začala střelba. A to je ta činnost policie mezi tím, kterým říkáme a ptáme se, co vlastně za tu dobu se dělo, kdo...
0: Ano, tak to víme. Policie přijela na fakultu, přesně. Vyklidila Celetnou, přijela zkontrolovat...
1: No, policie nevyklidila Celetnou. Celetnou vyklidil vlastně, myslím, že děkan, nebo pravděkan vlastně Celetné na doporučení policie. A tady vidíme všechny ty věci, které vlastně, na které my se ptáme. Na čem rozhodoval ten velitel? Jaký měl informace, jestli měl ty informace dostatečný na to, aby ten zásah byl mnohem razantnější, aby to vyklízení bylo mnohem razantnější, protože strašně důležitá odpověď je, pátráte po sebevéhovi nebo po véhovi. Takový ten zásah potom té policie samozřejmě je limitovaný i podle toho opatření, jak ji nastavit. A celou dobu nám vedení policie říkalo, že pátrá po sebevéhovi, i když 12.47 byl nalezen otec, vlastně byl daný celostátní pátrání po ozbrojeném střelci. A já se ptám, kdy bylo zjištěno, že má 8 zbraní? Kdy bylo vlastně dáno, že otec vlastně byl tímto způsobem popraven, byl tam nástažný výbušný zařízení tam bylo.
0: Tak to víme, to bylo v těch 12.47, jak říkáte.
1: A jestli ten velitel tuto informaci měl, tak mě zajímá, proč půl Prahy neleželo na zemi a proč půl Prahy neleželo a nehledal se kozák. To je ta razance toho zásahu. To jsou ty bílé místa, na které nám neumí odpovědět a čím dál více ta policie do toho zaplétá, protože teď třeba v tom usnesení bylo 13.23, už bylo zjištěno, že vlastně kozák střelec byl na fakultě a vlastně policisté byli v prvním patře, do druhého částečně vešli a odbyli odvolání pryč. A já se ptám, kdo na základě informací odvolával. Proč nezůstali? Proč nebyla vyklizená Celetná, když ji vyklízala fakulta? Proč fakulta nedostala pokyn, aby vyklidila Jana Palacha? To jsou ty hluchý místa, které tam jsou. Ano, já si myslím, že to nemůže dopadnout jinak, nemůže to skončit jinak, že prostě policie řekne, proč. A to si myslím, že na to čekají ti pozůstalí, ty rodiče.
0: A řekne to policie?
1: Bude muset to
0: říct. A kdy to řekne?
1: Já věřím tomu, že víme, že to usnesení vlastně o tom odložení vlastně bylo napadeno vlastně stížností jedné z maminek a vlastně i fakultou. A vlastně to budou ty otázky, na které se budou znovu ptát. a budou muset odpovídat. A když nebudou muset odpovídat, tak je to politická odpovědnost pana Jakušana. Uh-huh.
0: A v tuhleto chvíli znáte tedy jméno velitele toho zásahu, kdo rozhodoval o tom, že policie se podívá jenom do prvního, do druhého patra, do prvního myslím, a půjde pryč, že se nebude evakuovat budova. Byť třeba, teď jsem nedávno četla, na konci dubna, myslím, evakuovali Masarykovo náměstí, nádraží kvůli podezřelému batohu.
1: Na té tiskové konferenci padlo vlastně, tomu byl operační důstojník středních Čech a vlastně operační důstojník Prahy. A ten dával vlastně tu jazanci to opatření na základě těch informací dával dohromady. A ono je hrozně vtipný, že pan Ondrášek vlastně s panem Jakušanem poté řeknou, že byla přijata opatření, že všechno bylo v pořádku, ale budou přijaty opatření, musíme zlepšit analýzu výměnu informací. My když 2016, my jsme odcházeli 2016, tak jeden z důvodů, proč se slučovali útvary, dávali, že se musí zlepšit analýza. Pořád zlepšujeme analýzu výměnu informací, ale je tady 14 mrtvých. Tak ať se někdo podívá, že pan Vondrášek je od roku 2014 první náměstek policejního prezidenta, byl u střelby v Brdě, byl u střelby v Ostravě, teď je u další střelby, takže veškeré opatření, které jsou tak jdou za panem Vondráškem. A je to policejní prezident danej ministrem vnitra. A podle mě ta odpovědnost je jednoznačně. Je na vedení policie, v jakém stavu ta policie je.
0: Čili je to na rezignaci? Je pan Vondrášek člověkem na svém místě?
1: Ta rezignace měla přijít, když bychom byli v civilizované zemi, tak měla přijít od pana Jakušana, pana Vondráška okamžitě po té střelbě, protože moc dobře si uvědomovali. Už v té době i ty jejich mediální výstupy, když jsme sledovali, tak jednoznačně prošetříme za 3 měsíce, dostanete informace. Bylo to činné, ale moc dobře věděli. A jestli si trošku vlastně den před evropskýma volbama nám GIBS dá vlastně zprávu o tom šetření. Den před evropskými volbama. Co to je za snahu mediálně to uklidit a mediálně prostě. A viděl jste pana Šmelce.
0: Čili vy v tom vidíte účelovost.
1: No, já v tom vidím naprosto jasnou účelovou vedení policie.
0: Dobře, minister vnitra Rakušan říká, že rezignovat nebude, protože nechybil a zapravdu mu dává právě GIBS či vnitřní kontrola, výsledky vnitřní kontroly. Tak proč by měl rezignovat? Je to za ten zásah samotný nebo to, na co vám chybí ještě stále ty otázky, to, co se dělo před tím zásahem, anebo kvůli tomu, co se dělo potom a že to strašně dlouho trvalo a teď se dozvídáme informace, které předtím jsme měli, byly nám podávány jinak, tak kvůli čemu by měl rezignovat?
1: Vnitřní kontrola, když si řekneme, vlastně řekla se závěr vnitřní kontroly. Vnitřní kontrola je přímo podřízený, ten člověk, který tam sedí, je přímo podřízený panu Vondráškovi, policejnímu prezidentovi. Myslím, že 9. ledna byl první výstup z vnitřní kontroly, že vlastně prostředky byly nasazeny zákonně a všechno bylo v pořádku. Nic podobného. Nevěřím vnitřní kontrole panu Vondráškovi, protože když vidíte usnesení, tak naprosto ten člověk to, co 9. ledna zveřejnil, prostě naprosto dehonestuje.
0: Nějaký nezávislý orgán, který může prošetřit ten postup a i to velení?
1: GIBS, vlastně, který šetří, tak my jsme od začátku říkali, že GIBS šetří trestnou činnost policistů. Tam maximálně, co by mohl zjistit, tak je nedbalost někoho z velitelů. Ale vůbec nevím, jestli to šetření GIBSu šlo tímto způsobem. Jinak třeba zjišťuji, jestli použil zbraň souhlasu se zákonem, jestli použil výzvu. To jsou všechno věci, které jakoby trestná činnost policistů. Ale my říkáme to B. Tady se jedná o systémové věci. Ne o věci, o trestnou činnost policistů, ale my bychom se bavili, jestli ta policie je na to připravena a jestli na to byla správně připravena. To je důležité. A já teď zaznamenávám snahy vyšetřovací komise parlamentu, že vlastně myslím, že ANO to svolalo dnes, nebo dnes. Že se k tomu snad Piráti mají připojit dneska, že snad to bude. Já jsem byl, myslím, že dvakrát mě vyšetřovala komise parlamentu. To je banda lidí, která nikdy žádnému výstupu z vyšetřovací komise parlamentu neprošla. Na druhou stranu, pojďme udělat vyšetřovací komisi parlamentu, ale pojďme, ať jsou tam nezávislí odborníci. Pojďme přizvat advokáty, pojďme přizvat odborníky na taktiku a těm bych věřil, že by to mohlo jakoby k něčemu být. Ale zabýváme se systémem. Zabýváme se, jestli velitelské cvičení bylo správně, jestli ti policisté byli vybaveni těma prostředkama, které měli. Měli zdravotnické zařízení nebo zdravotnické vybavení u sebe, když v té první linii, když šli. Proč nebyl perimetr zavřený, proč vlastně došlo ke střelbě na mostu, to byl myslím, že ten postřelený Holanděr. to jsou systémové věci, kterými bychom se měli zabývat.
0: Já jsem měl možnost mluvit s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru a ten mi řekl, že právě v souvislosti s tou tragédií na Filozofické fakultě budou zřejmě hasiči vybaveni nějakými balistickými vestami, protože oni byli na místě, ale tím, že ten útočník střílel, tak nemohli sundávat studenty z Římsy, protože se museli chránit. Tak je toto aspoň nějaký záblesk, že se něco přeci jenom tou tragédií změní?
1: Víte, pan Jakušan v lednu slíbil 3 miliardy, že dostane od vlády na vnitřní bezpečnost. Já jsem to teda nezaznamenal, že ty 3 miliardy by tam došly, protože ano, my sice dáme hasičům dáme balistické prostředky, jako to je samozřejmě, a o kterém se mluví už několik let, jako, ale zabýváme se tím začátkem, zabýváme se těma policistama na tom místě, ti jsou tam první, ti by měli být vybaveni a měli by být počty policistů, když my jsme jim vzali ošatný, vzali se jim strávný, ti policisté odcházejí, já si myslím, že tam je zakopaný kámen, jako by tam by to měli řešit a třeba, když mluvím s bývalýma kolegama, kteří odešli všechno, podle mě se ještě chybí ta zkušenost těch policistů. Čím dál víc, jakoby. A je to přesně o tom vyhodnocení té situace. Vy máte ne minuty, někdy máte vteřiny na to se rozhodnout, jakým způsobem ten zákrok povedete, budete střílet, nebudete střílet. Já třeba někteří říkají, měli střílet, když byli pod fakultou. Nikdo tu zbraň neumí, takže nikdo se neumí rozhodnout ten okamžik. To je na tom policistovi, který musí umět. Ale jestli policisté střílí 4x ročně, chodí na střelby, nebo jakým způsobem, tak je to nedostatečné. Takže zabývejme se napřed tím, aby jsme policisty vycvičili, aby jsme je sklidnili v tom, že dostanou tu podporu celou a budou vědět, že za nima ten ministerstvo je, pak se můžeme bavit o balistických vestách. Já si myslím, že to je až to B, ale napřed to musíme sklidnit. A pokud jim je nějakých 4,5 tisíce podstavy policistů, jakoby policisté odcházejí, to vnitř je ve stavu prostě, že pane Jakušan už kvůli tomu by měl rezignovat.
0: Takže je důvod obávat se o bezpečnost, obávat se, že pokud dojde k nějaké takové tragédii v budoucnu, což se vůbec nedá vyloučit, i s ohledem na psychické problémy dětí, pokusů o sebevrážd a tak, tak máme se bát?
1: Já se nebojím. Musím říct, že já policistům věřím a jsem pořád jakoby tím způsobem nastaven, ale musím říct, že ta událost na fakultě a vlastně ta komunikace o té nešťastné události nahrává tomu, že ty lidi, hodně lidí mě píše, potkávají mě, říkají mě právě, že ta obava jakoby v nich je a jakoby to, jestli ta policie je připravená, jestli to bude následovat, nebude, protože víte sama, že v prosinci jsme, nikdo o tom nepsal, všichni mlčeli, teď to dostává tolik bílých míst, jak o tom se bavíme. A nikdo je pořádně nevysvětluje. A samozřejmě ty občany to dopadá, protože vidíte, i ta nálada v té společnosti se mění a myslím, že jsou průzkumy, že ti lidi si žádají to vysvětlení a žádají si, co se tam vůbec dělo. Už jenom vůči těm pozůstalým.
0: Tak vůči těm pozůstalým, vy jste měl možnost se potkat s jednou z maminek, s paní Šimunkovou. Byl jste za to hned kritizován, že toho zneužíváte, honíte politické body, dokonce jedna z moderátorek Primy vás označila za parazita. Tak jak je to? Honíte politické body? Jste parazitem? Nebo?
1: Já si myslím, že hodně jsem parazitem a jsem na to hrozně hrdý. Jako když někteří lidi tak to označí. Víte, ta maminka paní Šimunková mě nakontaktovala sama, vlastně někdy před 14 dny v neděli mě přišel od ní, přišla SMS-ka na naše tiskové, jestli by si se mnou mohla promluvit. A bylo by možná, kdyby ti paraziti si s tou maminkou třeba promluvili sami a viděli to její zoufalství a viděli to, že vlastně Eliška tady měla být, šla jenom do školy a ono té mamince nikdo nedokáže odpovědět. A já si myslím, že potom, když viděli její výstupy v Poslanecké sněmovně i do médií, další výstupy, tak si asi uvědomují, o co ta žena přišla a co se jí stalo. A ona bohužel nechápe jednu věc. Moje Eliška šla do školy, jenom do školy šla. A ona se mě nevrátila z té školy. A já chci jenom odpovědět, proč to tak bylo. Proč dalo se tomu zabránit, nedalo se tomu a nikdo s ním mluvit nechce. Takže jestli je parazit šlachta, že s touto ženou mluví a že se jí snaží dávat ty odpovědi možná a možná se k tomu i přidávat, tak jsem parazit.
0: Tak ona je ta, která chce ty odpovědi, chce znát všechno, jak to bylo, ale jsou i rodiče, kteří to nechtějí. Možná chtějí už se s tím nějak smířit, napomenout. To je možná naučit žít a tím, jak se to stále otvírá a otvírá, tak se otvírají i ty obrovské rány. Tak to je otázka
1: tenká,
0: potom.
1: To je ta tenká linie, že vlastně já jsem se třeba na té pevně pohádal s panem Šmajcem docela hodně jako intenzivně.
0: Ano, to jsme všichni viděli.
1: Na druhou stranu když máte 30 let za sebou v bezpečnostních složkách a vlastně vidíte ten systém, jak funguje, tak kdo by měl pokládat ty otázky těmto lidem, kteří velí a kteří vlastně v tom vedení ministerstva jsou. A jestli ty lidi si myslí, že se zapomene, tak se nedá zapomenout. A samozřejmě jsou to dvě roviny. Paní Šimunková chce znát otázky nebo odpovědi. Ano, rodiny třeba zapomínají nebo chtějí zapomenout, než se na mě kontaktoval další tatínek jakoby s tím, že o tom chce mluvit. Vlastně jeden z poslanců, vlastně jeho dcera byla postřená taky, takže na bezpečnostní výbor mluvil taky. Ale my jsme se měli pamatovat vždycky jednu věc. Mělo by to vždycky posloužit k tomu, že se to nikdy už nesmí opakovat. A musíme vědět, že jsme udělali maximum. Já jsem třeba i v té své policejní praxi vždycky, když jsme vstřílel jsem několikrát, byl jsem postřelený při zákroku. A vždycky jsme vyhodnotili o tom, jestli se to může stát. Nikdy nejsi jiný zákrok. Vždycky ty zákroky jsou, každý zákrok je jiný. Ale musíte dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo. Ono to možná i funguje tak, že to je jak autíčko na setavači. Že vy ho natáhnete po nějaké nešťastné události, ale jde o to, aby za rok jsme nezjišťovali, že upadá jakoby ta připravenost té policie a strašně důležité, aby to vedení právě pořád bylo připraveno na to, jestli to někdo sám může. Takže pro mě je to nazvali mě parazitem třeba něčím podobným. Já říkám tak, že se to nesmí opakovat a že musíme dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo, aby ta policie byla připravená a ne, aby jsme něco vymlčovali. A já to třeba srovnám s nesrovnatelným, ale vemte třeba Izrael vlastně po útoku Hamasu, co se tam dělo, tak druhý den přiznal vlastně ředitel tajné služby Shin Bet, která vlastně odpovědná za vnitřní bezpečnost, přiznal, že ty informace mít měli, že to podcenili, že je špatně vyhodnotili. Dovedete si představit u nás jakoby takový přístup?
0: No teď už asi ne, teď už půl roku. Ne.
1: Přesně půl k tomu, roku že poté. Proč vlastně si neřekli na tom začátku, že prostě tam je problém, že prostě někdo něčím takovým, máme tam ty dvě hodiny, analýza nefungovala, nepropojili jsme ty informace, jsme nedostali k tomu velitelovi, ten velitel podle těch informací rozhodnul nějak, nejspíš nevhodně, protože až špatně, že prostě to, k čemu došlo, je tady 14 oběti. To není ekonomická kauza, jestli se u soudu rozhodne nebo nerozhodne. Tady je 14 obětí, které tady zůstane.
0: No a jaký vzkaz je to pro společnost? Ano, je tady 14 obětí, 14 mrtvých studentů, ale všechno jsme udělali správně. Žádná kontrola neodhalila pochybení, takže jedeme dál.
1: A rodičům a ve veřejném prostoru zůstává právě to, že 13.23 byl na místě a hodinu a půl se připravoval ke střelbě a vlastně my jsme byli v budově a my jsme ho nenašli.
0: Dobře, vy zmiňujete ministra vnitra, možná vy budete budoucím ministrem vnitra, aspoň Filip Turek to nedávno někde říkal, že by vás rád viděl na postu ministra vnitra.
1: To myslím, tak, že ODS ne teda. ODS
0: vás nechce vidět.
1: Pan Benda řekl, že ať si dávají pozor, že šlachta nakukuje a že bych je všechny zavřel. Takže asi je to jiný názor pana Tureka.
0: Dobře, Filip Turek, ano, by vás rád viděl na postu ministra, tak proč chcete kandidovat do Senátu? O Senátu se tak hanlivě říká, že je to odložiště neúspěšných.
1: Odkladiště,
0: ano.
1: Já si myslím, že neúspěšný určitě ne, protože teď 10,2 výsledek vidíte společně s motoristami,
0: no,
1: s Petrem Macinkou. Tak samozřejmě, já jsem tu kandidaturu vlastně už oznámil někdy v lednu, no v únoru, že vlastně budu se snažím zabojovat o místo v Senátu. A to je se samozřejmě důležitý pro mě zaprvé. Důležitý region, kde já žiji, vlastně Jižní Morava je pro mě, okres Břeclav vlastně je pro mě srdcová záležitost. Nikdy jsem se nepřestěhoval do Prahy, žiji tam celou dobu a samozřejmě to zastupování toho regionu je pro mě strašně důležitý. Druhá věc je, že teď je tam senátor vlastně za ODS, když se podívám, jakým způsobem vlastně vykonává svůj mandát a nahrává vládě naprosto ve všech věcech, ať to byly valorizace důchodu, ať to všechny ty blbosti, které tato vláda prostě dokáže protlačit a vlastně nejenom sněmovnou, ale vlastně i v Senátu, tak já říkám jasně, zvolte mě a váš hlas bude hlas proti této vládě. A já jednoznačně budu jako senátor tímto způsobem vystupovat, ale samozřejmě se budu podílet na kampani, která bude příště vlastně do parlamentních voleb, to určitě i možná z pozice senátora, pokud mě občané zvolí.
0: Z pozice senátora trochu tam vidím možnou budoucí paralelu s panem ministrem Bekem.
1: Určitě.
0: Tak víme, že to je ministr školství, zároveň pobírá náhrady.
1: Nejezdím na majáky. A já
0: no to tím, třeba ne, že?
1: No ty náhrady, které on samozřejmě pan ministr čerpá, jak tam, tak je přesně vidět na rozřešenost těch vládních
0: politiků. To se vás netýká nic takového, vy byste nedělal v případě, že byste byl senátorem a následně ministrem vnitra.
1: Já dodnes spávám v kanceláři, takže já to mám trošku jinak posunutý tady v tom trošku.
0: Dobře, tak doufejme, že tento rozhovor nebudu muset za rok a půl dohledávat a znova vám to pouštět. Ostatně, jak jste říkal, jste z Jižních Čech, tak nějaké to bydlení v Praze. Z Jižní Moravy, tak nějaké to bydlení v Praze by taky potom se hodilo. Teď zase narážím na pana Beka.
1: Jo, bych to přenechal, ne, či ne. Určitě ne.
0: Dobře. Vám vyšla teďka koalice s přísahy a motoristů sobě. Půjdete takto do voleb, do krajských voleb, do senátních voleb a za rok a půl, no už vlastně skoro ani ne za rok a půl, do parlamentních voleb?
1: Myslím, že to je otázka, kterou dostávám strašně často, a to stejný Petr Macinka, vlastně předseda vlastně politické strany motoristé sobě. My jsme spolu seděli vlastně týden po volbách a vyhodnocovali jsme vlastně naše 3 nebo 4měsíční soužití, protože myslím, že ta kampaň byla docela dlouhá. Vlastně jak s Petrem, tak s Filipem jsme trávili po hotelech a trávili jsme po celé republice docela dost času a poznávali jsme se. A plácili jsme si s Petrem v tom, že protože on buduje struktury vlastně motoristů, protože motoristé sobě nemají krajské struktury, ale že vlastně už do krajských voleb půjdeme společně ne v koalici, ale s podporou. Takže budeme vlastně přísahat s podporou motoristů tam, kde budeme kandidovat v těch krajích. Já vlastně jsem dostal od Petra Macinky podporu i od Filipa Turka vlastně podporu v mým senátním boji vlastně na Jižní Moravě. A ve hře samozřejmě debatujeme o parlamentních volbách, protože ty jsou samozřejmě pro nás nejdůležitější. A my jsme to i říkali, že ten výsledek byl, můžeme nazvat, úžasný. Já si myslím, že se sešlo Filip Turek, Petr Macinka, Herbert Šlachta, přísaha, motoristé, že to sešlo. Ty lidi vypadá, že to baví. Že to baví, že nám ty hlasy dali, tak samozřejmě budeme pokračovat dál a snažíme se to nějakým způsobem nastavit vlastně do parlamentní vole.
0: Tak si říkám, vy jste teď taková celkem bohatá nevěsta, zejména pro tu koaliční spolupráci. Neozývají se vám jiné menší strany, že by s vámi rádi vytvořili koalici?
1: Ozývají se, musím říct, že
0: a nic takového se nerýsuje, že byste vytvořili koalici více stran?
1: My jsme s Petrem domluveni Macinkou, já si myslím tím, že ten výsledek byl, tak je to prioritně o nás dvou a informujeme se navzájem. O tom, že když nás někdo kontaktuje a někdo jakoby to, ale ten hlavní jakoby potenciál je přísaha motoristé. A Filip to je, když já vezmu, samozřejmě Filip to je, protože byl kandidát vlastně nás obou, takže Filip to je. A samozřejmě, když někdo půjde k nám a bude chtít, jakoby, aby se na tomto podílel, tak s tím samozřejmě problém nemáme, ale musíme si, tak jak jsme si s Petrem sedli, my jsme si opravdu vyříkávali Evropskou unii, NATO, my jsme si vyříkávali všechny takové věci, protože v některých věcích se řešíme, pohled na Maďarsko třeba, nebo některé ty věci, a fakt jsme si hodně sedli, aby jsme spolu vydrželi ty 3 měsíce a aby to vlastně bylo jak pro naše voliče, tak i pro jeho voliče jakoby schrknutelný, tak samozřejmě se nebráníme určitě nějaké další spolupráci, ale musí to sednout jak nám, tak vlastně motoristům. A to je, si myslím, že hodně, ta kampaň byla jedinečně úžasná. Já jsem to párkrát říkal, vlastně Filip Turek a Nikol Bartušek, vlastně jednička, dvojka, a oni, když jsme byli na debatách, na ty debaty chodili stovky lidí, tak oni se chválí navzájem. Ti dva, jakoby. Já jsem neviděl v nějakých koalicích, že by Vonda chválil Niedermayera nebo Niedermayera, že by chválil
0: Vonda. No, to nemají jakoby rádi ty skokaní.
1: No, to jsou kdyby, to takový ti přesně. No. Takže u nás to bylo tak, že oni se chválili Filip, Nikol nemohla Filipovi tom dobrým slovo přijít na jméno. Takže to fungovalo a já věřím tomu, že to bude fungovat dál. Hledáme i komunikaci, aby vlastně lidi věděli, co děláme v Bruselu, jakým způsobem vlastně ovlivňují politiku pro Českou republiku, protože je strašně důležitý. My jsme šli hodně silným tématem do voleb, že Filip a Nikola nás v Bruselu nezajedí, takže chceme ukázat občanům, že opravdu těch 5 let ti naši europoslanci, když tam budou, takhle ty občany budou fungovat.
0: Jak to budete dělat prostřednictvím sociálních sítí? Přece jenom z toho Evropského parlamentu ty informace nejsou tak intenzivní,
1: přesně tak, no,
0: jako tady
1: je
0: u nás?
1: Je to pravda, že tam se těžko přenáší, je to taková Tam byl teda, musím, že to je velká budova nebo několik budov, který se těžko přenáší a těžko se tam přenáší do České republiky. To srdce vlastně, za co máte bojovat, ale Filip ukázal, jakoby, a my to máme to stejné nadvládu sociálních sítí a já věřím tomu, že ty sociální sítě i z toho Bruselu budeme umět, a vaše internetová televize je tomu taky důkazem, že to fakt funguje a ty diváky to má. A já si myslím, že lidi se radši dívají, jakolika na to bylo, že za náma chodili vlastně na náměstí. My sledujeme XTV, my se ani na Českou televizi už radši nedíváme a to my radši sledujeme XTV. Takže myslím si, že to
0: tak je doufám, přesně... že teď to sledují členové současné vlády, protože si myslím, že by k nám také měli vyrazit.
1: Jako myslíte názva, že sledují členové vlády?
0: No, to, co tady teď říkáte.
1: No, ti vůbec, ti nic jako nesledují, věřím tomu.
0: Myslíte, že nesledují XTB? A já bych si vsadila, že sledují.
1: Pak jako po očku. Tak jim dáme vzkaz, přijďte do XTB a přijďte obhájit své kroky, pane Rakušane. Já si myslím, že by to bylo, já bych byl zajímavý.
0: Pan Rakušan má ode mě pozvání v telefonu. Už několik měsíců zatím
1: nechce,
0: se nevyjádřil.
1: A nechce, já bych s ním strašně do debaty, protože...
0: Já jsem si taky říkala, že ta debata s vámi byla, mezi vámi dvěma, by byla určitě výživná, možná by jsme se opravdu něco dozvěděli.
1: Jsme pozváni, tak já jsem zvědavý, jestli do jedné z televizí, jestli teda pan Rakušan to pozvání té televize se mnou do debaty přijme.
0: No, tak to jsem na to velice zvědavá. Každopádně já děkuju, že jste přišel opět do XTV.
1: Já děkuju a doufám, že to nebylo naposledy.
0: Robert Šlachta byl naším hostem.

0: kolikátu byste, jakože mám dneska cigaretu?
1: 54.
0: Ne? Druhou.
1: Žete.
0: Ne. Přísahám, takhle jsem dopadl.
1: Jo? Už vám nezbývají kačky, jo? Šetříte. Už to nepálíte tolik.
0: Ne. A už, když někdo má na stole krabičku, mohl bych poprosit jednu. To je detail.
1: Počkej, myslíte, že vláda nedá nějakou pomoc, že přispěje na cigára?
0: Jo, to by mohla.
1: Já čekám, že jo, že si přijde někdo z ministrů.
0: Jurečka.
1: Co? Jurečka? Já si myslím Jurečka, ne? Co?
0: Vy jste mě včera zaujal s tím Jurečkou. Já jsem se díval na váš stream a vy jste říkal, že on je vlastně de facto ministr zemědělství.
1: No samozřejmě.
0: No já jsem o tom přemýšlel pak ve vaně.
1: Ve vaně?
0: Ve vaně. A přišel jsem na to, že máte asi pravdu.
1: To jste ani nemusel do vany, já mám vždycky pravdu.
0: On je velký šíbr.
1: No je velký šíbr, samozřejmě. On to řídí, to zemědělství. Ale protože si chtěl dělat PR ještě na těch sociálních věcech, tak šel tam. Normálně si s ministrem zemědělství, že jo, mu dává poradu, aby věděl, jakou agendu a co má dělat.
0: Musel jsem se na chvilku opravdu zamyslet, jak jsem ležel v té vaně. Takhle čuměl do stropu. Fakt jsem si nemohl vzpomenout, kdo je ministrem zemědělství. To je neviditelný člověk.
1: Máte zrcadlo nad vanou?
0: Ne. Mám, všiml jsem si včera, že mám flek na stropě.
1: Jo.
0: Oni se taky občas koupají nade mnou.
1: Jasně.
0: A oni tam řádí asi v té vaně, tak občas tam něco proteče, ale to je detail.
1: Tak můžete k ním sejít vykoupat, ne, když tak někdy.
0: Ne.
1: Co? Ne?
0: To ne. Tam nemám. Mám pro vás jednu špatnou zprávu. Nevím, jestli vám mám kazit náladu na začátku.
1: Jsem s ní.
0: Představte si, že skončila paní pane Zvolsky.
1: Ježíš, jak to?
0: Nevím. V pondělí nebo kdy jsem odcházel z bytu a taková mladá paní tam šurovala a mluvila buď to ruské, ukrajinské, to poznáte, že odpoví. No. Jako. No, takže a pan Zvolský nic.
1: Mluvila ukrajinsky asi nejspíš.
0: No, to nová.
1: Takže už nebudete mít teď možná ty přesný socioekonomický data, co jste měl, ne?
0: No. Tak tež, ale hlavně mě mrzí, že mě teda neřekla, že bude končit nebo něco, protože x let jsme se tam potkávali a už mi nikdo nebude říkat pane Zvolský. To nepředpokládám, že by to byla dovolená nebo něco. No tak šurovala tam Ukrajinka nebo Ruská, něco to je.
1: No s tím šurováním, to je zajímavý. Já jsem se bavil se svým známým, který má dlouho už velkou úklidovou firmu. A víte, co mi řekl? Že ohromný rušení zakázek teď od českých rodin a domácností, a že najednou, za prvý ty, co ubytovali ty Ukrajince, tak je nechají uklízet doma u sebe. Takže rušej normálně placený úklid od českých firem. No a samozřejmě i najímají ty nový uprchlíky. Takže už vidíte i u vás v domě, jdete s dobou.
0: Asi jo. No ale mě to teda mrzí, ta paní byla skvělá.
1: Já nevím, teď jsem vám chtěl říct, kam byste se obrátil.
0: Nikam, ne, to je koloběh světa.
1: Nebo prosím. To zkuste nahlásit. Zkuste to nahlásit, no.
0: Já nevím,
1: co?
0: Nevím.
1: Tak zkusit to můžete, ne? Co?
0: No ne, to je to nepodstatná okolnost, ale jenom abyste to věděl.
1: Člověk je to rozesmutní, ne?
0: Rozesmutní. Vzpomněl jsem si teď, když na Uršulu Klukovou, která měla taky nějakou Ukrajinku doma, jako před pár lety, která ji uklízela. A když tam byla poprvé, no po druhé, tak Uršula zjistila, že ona dřív pracovala u nějakého vysokoškolského profesora češtiny a mluvila takovou stříbrnou češtinou.
1: Lepší možná než vy, ne?
0: To nevím, ne? Ale říkala třeba Uršule milost paní.
1: A tak to je něco jiného možná.
0: No, ale měla takový různé jako průpovídky a říkala, jak si pletla některé ty slova různě a tak říkala, že tam byla první den a byla tam asi prostě něco a říkala, milost paní, je možno u vás se vychcat? Tak říkala.
1: A vám říkala milost pán Zvolský?
0: Ne, ona mi říkala pane Zvolský. Aha. Ona říkala pane Zvolský a nikdy si to, já jsem mi to vlastně nikdy ani nevymlouval, že nejsem Zvolský. Taky to mohlo být něco horšího.
1: A třeba bylo lepší, jestli vás myslí, že jste pan Zvolský, ne?
0: Jo, myslela, já jsem pátral, kdo to je, jestli v tom baráku někdy nebyl pan Zvolský, to je jedno detail. Všiml jste si, že nemáme dneska žádný obraz?
1: Já jsem si říkal, co tady chybí, tam vždycky byl váš obraz a vlajka Evropské unie, ne? Prapor takovej. Co? A to tady dneska není.
0: Dneska tady není žádný obraz, protože tady, kde točíme, vás upozorňuju.
1: Historický moment.
0: Historický moment, tady sedíme naposled, pane Olče. Užijte si to.
1: Já, helejte, užívám si to.
0: Tady už nikdy sedět nebudete, určitě ne v takovémhle křesílku, určitě ne u takového stolečku, protože začala ostrá fáze přípravy Rádia Xaver, takže se vymalovalo. Pan jednatel dal přísný zákaz pod pohrůžkou násilí ťukat do zdi hřebíčky na pověšení čehokoliv. Takže nebude tady, prostě tady bude úplně něco jiného. Takže jsme tady dneska tak zaprvé naposled a tak trošku jenom na zapřenou.
1: A já tím, je to historická chvíle, já tím žiju taky a včera na streamu jsem mě na to lidi ptali, diváci, a já jsem říkal, že i vy budete mít nějaký menší pořad na Rádiu Xaver, že se můžou těšit i na vás.
0: Já budu mít takový nevinný pořad, bude to v noci z neděle na pondělí od 3:30 ráno do 3:30.
1: Prime time.
0: No.

0: jsem se vás chtěl zeptat, jestli se chystáte na linii dotyků.
1: Jo.
0: Že jo?
1: Něco tam takový bude.
0: A helma je někde za váma? Nebo?
1: Ta je objednaná, ty prof, ne, ale je, říkal mě pan ten, kadeřník, nebo jak se to říká?
0: Lazebník.
1: Ne, dneska se říká barber.
0: Barber.
1: Barber. Říkal mě pan barber, že jsem omládl o 10 let. On je...
0: To možná jste řekl vy, ne?
1: Ne, to řekl on.
0: Opravdu?
1: To řekl on v okamžiku, kdy jsem platil.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže ne, je dobrý, jak pan David. A takhle mě vylepál a je to dobrý. No, chtěl mi dávat zase pleťovou masku a to jsem, tomu jsem se ubránil. Mm,
0: to ještě nemusíte.
1: Ne?
0: Můžete bejt teď ještě.
1: Dobrý, ne?
0: Ty až po návratu z Ukrajiny.
1: Chtěl jsem si něco tady nechat takhle na bok vytetovat, víte?
0: Ale no, tak asi X-ko ne, nebo něco?
1: Ne, tak něco jako... Braňme Česko, CZ nebo něco takového. Tam dál.
0: Udávej.
1: Víte, že ono to prý nějak to? Nefachčí.
0: No, já myslím, že se vláda lekla sama sebe. Ale už udali někoho, už někdo udal vládu totiž za to.
1: Jo?
0: To je, no tak to na takovouhle ironii vždycky musí dojít. Když spustíte bonzáctví, tak jako prvního dožene vás.
1: No, já jsem se na to díval a ono je to úplně, tady ty srandovní věci tam nejsou.
0: No, oni nebyli moc srandovní, ale nejsou tak, tam, no, jasně.
1: Srandovní, no, tak prostě to někdo...
0: Pan premiér, někde jsem čet, že říkal, že je hloupé, aby jsme o tom mluvili jako o práskačství. A záhy...
1: Říkal.
0: A záhy, co to řekl, tak to zmizelo z toho webu vlády. Tak nevím, co si z toho mám vzít.
1: Z toho si názení vzít, to je prostě bohužel, tak jak jsme to tady pojmenovali, je to udavačství v jeho nejodpornějším tvaru. Bohužel.
0: A mě někdo, včera byla dobrá poznámka, divák mi poslal na stream, že je to ještě horší než za totality, že to se za to lidi styděli. A vlastně vláda, ani tehdejší totalitní vláda nikoho nevyzývala veřejně. Prostě to tak jako mezi lidi pouštěla tu motivaci, že jo, bylo to hnusný celý. STBáci nutili lidi bonzovat a udávat své sousedy a známí a příbuzný. A tahle vláda demobloků, demokratů, vlastně to povýšila, že se to udělala jako lidskou hodnotu a ctnost a že by se vlastně lidi na to měli být hrdí, že někoho bonznou.
1: Strašný. Strašný. No já musím bonznout teď. Nevím,
0: nejvyšší čas?
1: Jste to měl včera na streamu, takže o tom, měl jste to na streamu, jak jste to viděl. Projev Kalouska na Staromáku, ne na Staromáku, na
0: Malostranské. No, kousek od sněmovny.
1: On je vtipnej, to se mu nedá vůbec vzít.
0: Jo, tak on toho moc za stolik neřekl, on řekl, můj předřečník je debil.
1: Je debil.
0: Tam tolik humoru nebylo, ale byl to Kalousek.
1: Byl to Kalous, podotýkám, že v tomto s ním naprosto souhlasím.
0: No počkejte.
1: Slyšel jste, co tam blábolil ten člověk předtím za nesmysly?
0: Ale to je asi ta klasická demonstrace.
1: No.
0: Nemyslíte si, že na nějakých, jako já jsem objel různý akce mnoha stran a že je to někde moc jiný. Mm-hmm. Nedělejte si iluzi.
1: Ne?
0: Ne.
1: No tak tam to poslouchalo asi 10 lidí. Tam jednu chvíli.
0: Bratr Kalousek říkal 15.
1: 15, no a 15. On jim přidal z lítosti. Ale říkal, že už rok a půl není politik. Jo, jak to... A já myslím, že on je teď lobista samozřejmě. Takový jako člověk, který...
0: Šéf komentátor TV Barrandov.
1: Šéf komentátor.
0: Lobista, duchovní otec z pětikoalice, její vlastně velký táta takovej. Všimněte si, jak oný, když něco udělá, jak to... Jak to hned... Cože?
1: To si nemyslím.
0: Co?
1: Že to spískal Kalous.
0: Když to dával dohromady, on odešel z té sněmovny, aby dával dohromady trojkoalici spolu, že jo, mimochodem.
1: Jo.
0: No jasně, tak protože... A potom, aby mohl dát pětí koalici, protože Piráti, že jo, měli Kalouska na vězeňském autobusu, tak on úplně nechtěl, aby ho zabásli, když by udělali společnou vládu s Topkou. Ne, tak vážně, on odešel jako, jak řekl, otevírám dveře, že jo, tomu. Jestli mám být problém. Vidíte, Piráti vyzývali, ať odejde z politiky. A to. Ale...
1: No ale to je potřeba ocenit.
0: Jasně, to...
1: Představte si, že tomu já říkám rozhodnutí.
0: Je to státnický gesto, ne?
1: Jako vlastně v těchto věcech mě ten Kalousek je sympatický. Jako kdo by to uměl?
0: Odejít ze sněmovny?
1: No odejít

0: tím, že kdybych já měl být tím problémem, tak odcházím. Kdo z ní by to udělal?
1: Ale no jo, ať on ale ve skutečnosti zase tak úplně nikam neodešel.
0: No jasně, jo, jasně, tak... jasně, že jo. Ale jako toho mandátu se vzdal.
1: Ale je to lišák, no. Je to lišák, ne, starý.
0: A vzdal se toho mandátu a nastoupil za něj jistý pan Jakob.
1: Ten už tak vtipnej není.
0: Slyšel jsi to někdy mluvit?
1: S ním je menší legrace.
0: No on mluví tak jako pomalu a teď ty věci tak vysvětluje.
1: On hodně přemýšlí asi mezi slovama, ne? A nebo možná vlastně ani ne.
0: Víte, kdo byl komik Smutný muž?
1: Komik Smutný muž?
0: To byl pán, který se příjmení jmenoval Válek.
1: Vlastů, myslíte?
0: Ne, to nevím, jak se jmenoval už, ale jmenoval se Válek. A to bylo něco jako Felix Holzmann, a on si říkal Smutný muž. A mluvil přesně jako tady ten poslanec. Jako, no. Včera jsem si koupil koně. Můj bratr mi říkal, nekupuj si toho koně. A já jsem si toho koně koupil. A je tam tak vzácná podoba, víte, jako když to posloucháte.
1: No a nepátral jste, není tam nějaká jako linka, DNA nebo něco?
0: Nepátral.
1: Nebo neškolí ho, nedává mu mediální školení ten komik, jak to byl, Smutný muž?
0: Smutný muž, a Smutný muž je 100 let po smrti.
1: A se si nedělá mediální školení politikům třeba, co?
0: Myslím, že to tak trošku vypadá. No. Pane Holče, ať nechodíme kolem horké kaše. Já jsem slíbil na streamu, že z vás vypáčím, jestli existuje v Čechách nějaká česká verze Marilyn Monroe, jo, která obšťastňovala oba dva bratry. Víte, jak jsme tady probírali?
1: Já vím.
0: A jestli třeba se nešeptá něco, že by Hayato i Tomio nebo něco...
1: Jo, takhle.
0: Nevíte o něčem?
1: Nevím.
0: Něco se šeptá. A neříkejte, že vy, reportér, tady...
1: Já nejsem reportér.
0: No bejvalej, no ještě, když jste byl mladý.
1: Nevím,
0: no.
1: Kdo, ale teď jste... Ty bratry, jak jste jmenoval, že by... Já nevím, hele.
0: Jack a Bobby měli společnou milenku.
1: Víte co, totiž mě přijde, že ty poslední sněmy, a zvlášť, že ta poslední, je nějaká taková asexuální, ne? Moc jako... genderově nebo politicky korektní. Ježíš, vzpomeňte si na předchozí sněmovny, to byly premiér Topolánek, prostě najednou se rozvede a vezme si poslankyni vlastní strany, ne? A bylo toho víc. To bylo sůl a pepř politiky, ne? A teď jako...
0: Ještě tlumočnice byly v kurzu.
1: No, jasně. A teď najednou jako... Ale ty bratři... Oky a Hayato, to bude muset se pozeptat, ne?
0: No a já jsem teď se díval na nějaký přenosy ze sněmovny. Hayato jako by nebyl.
1: Jsem chtěl říct, Hayato je vymazaný, ne? Trošku.
0: Já nevím, já nechápu. Člověk chce slyšet, jak moudře bude promlouvat Hayato a on mlčí.
1: Já právě na to, já chci to mít vyvážený, že? Takže vždycky, když mě Oky vyváží na jednu stranu, tak bych rád si poslech Hayata, aby mě vlastně vyvážil na tu druhou, ne? Ale Hayato chybí, ne? Co?
0: Hayato. Já no. Jsem to říkal Hayato vždycky.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
4: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám
5: no,
4: dojem.
5: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
4: Petře, no, tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
5: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
4: A vyhrál.
5: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
4: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zarazil, znervóznil a znejistil a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fiala. Jo. A to je, jestli chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
5: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního. Ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já. A že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
4: Že prostě je?
5: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, STEM přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
4: To se jistě je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
5: Piráti
4: překvapilo.
5: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
4: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
5: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
4: Ale všechny vyhrál, Petře.
5: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

mnoho dní. Na nákup chodím zásadně jen k vám. Prostě nakloním se k ní a řeknu při placení paní pokladní. Ve večerním osvětlení poté

0: Když si povídáme v galerii Slávy s Jiřím Krampolem, tak nemůžeme pominout, Jirko, jednu věc, která patří k tvé kariéře velmi jako pevně, a to je Nikdo není dokonalý. To si myslím, že bylo takové moc hezké období, nebo ještě je, anebo bude. A jak si to vysvětluješ, že vlastně tak jednoduchý princip toho pořadu tak dlouho vydržel na obrazovce?
1: Tak v roce 2003 to mělo asi 2 miliony 300 tisíc diváků, což nikdy žádný zábavný pořad neměl, nebo nevím, nevím teda, který. Dělal jsem to 14,5 roku, musím říct teda poděkovat té televizi Prima, že to se mnou tak dlouho vydrželi, že to tak dlouho jako drželo. Rozešel jsem se s nima velice v dobrým. Pan ředitel mi dal francouzský koňak a udělal rozlučkovou párty, takže to bylo takový na úrovni. No a pokračovali jsme v tom, na tom relaxu, no a teďka na Barrandově. Tam je, to má jednu ohromnou věc, kterou ten Oliver Andráši přivez nebo přines do toho pořadu, a to je ta ulice. To se nedá prostě, to nikdy nikdo, kdyby se, hele, vem si, když si sám dělal ty na tom relaxu to talk show, záleží vždycky samozřejmě na tom, kdo to uvádí, nebo kdo si s tebou povídá. Můžeš se bavit s kýmkoliv, o čemkoliv, jo? Jako třeba Karel Šíp, který to umí, ty to umíš, Honza Kraus to umí, jsou lidi, kteří to umějí, já to třeba neumím, jako moderátorství, jako takový, to já vůbec neumím. Můžu kecat nějaký voloviny, ale jako, že bych já mohl něco moderovat, to já vůbec neumím. No
0: tak počkej, tak jak je možné, že to tak dlouho fungovalo, když?
1: Tam hlavně pracovala ta ulice, protože to, co říkají ty lidi na té ulici za ty blbosti, to se nedá.
0: No ale ty jsi to přece držel při životě.
1: Ale to my jsme se dlouho neviděli. Když ti někdo řekne odpověď, tam bylo, kdo byli první lidé na planetě? A ta paní povídá, Eva a Vašek. No to přece nemůže nikdo na světě vymyslet. To je geniální.
0: To je dobrý, no.
1: To je, uznej, že to je vynikající.
0: No kolik takovýchhle perliček máš z té doby?
1: Strašně moc? Strašný množství.
0: No ale...
1: Jsou prostě, nebo ti řeknu ještě třeba, za které mužstvo v NHL hraje Vladimír Ilič Lenin. Ten chlap povídá New York Rangers.
0: A to mi teda řekni, ty si myslíš, že kouzlo toho pořadu nebylo v tom, že ti lidi si prostě s tebou chtěli jít povídat, ty celebrity?
1: Ale já jsem byl překvapený, jak třeba ten God tam byl třikrát, Mirek Donutil taky, tam byl několikrát.
0: No já jsem tam byl taky třikrát, mimochodem.
1: A vždycky to bylo, já nevím, nejvíckrát tam byl, asi šestkrát tam byl Radim Uzel. Jsou lidi, kteří to umějí, jo, jako lidi, kteří to vzácně neumějí. Ale to třeba je řada výborných herců. Třeba já jsem ještě asi před 5 lety lákal Janu Brejkovou, s kterou se znám od raného mládí a mám jí strašně rád. A ta říkala, Jirko, já bych klidně šla, ale kdyby si mi dal 1 000 000, ze mě byste nevypáčili jedno jediné slovo, abych se podělala hrůzou prostě.
0: Jak to?
1: No to prostě tak je.
0: No a kolik, máš teda přehled, kolik se to natočilo, kolik to bylo dílů?
1: 568 na Primě. asi 160 nebo 170 v relaxu, no a teďka se asi 80, 76 nebo 78 na Barrandově. A repris bylo asi několik tisíc, protože dodávali v noci, třeba celý týden, každý den to dávali v noci. To jsou opravdu tisíce.
0: No a šel bys do toho ještě teď? Máš nápady na to takový pořad tlačit dál?
1: No ne, no já totiž nechápu jako jednu věc. To nemá, není ze mě, ale to říkal ten Američan, který dělal 50 let, od roku 65, dělal pořad v Americe. Furt. Všechny hvězdy americký tam byly u něj. Si přišli s ním popovídat prostě. No teď nic jiného není, nežli, že sedíš ty tady, musíš mít nějaký zajímavý otázky a chceš někoho, kdo by na ty zajímavé otázky řekl něco, co je pokud možno vtipný nebo chytrý. Nic jiného nejde, prostě já nevím, co, jako, čím to vylepšit. Já jsem teďka viděl nějaký, já nevím, co to bylo, jak se to jmenuje ten pořad, ani na který to je televizi, že tam noví mladí komici. Nevím, jak se ten kluk jmenoval, nic proti němu nemám, nic mi neudělal, nevím ani, jak se jmenuje. No a ten tam 8 minut jako zvrací. No tak dobrý, no, tak možný je všecko, no, ale já bych chtěl vidět, kde je ten for prostě.
0: Rozumím. A takové to, jak běží v televizi na stojáka, to tě baví?
1: Taková to jsem
0: stand-up komedie?
1: To jsem neviděl nikdy.
0: Nevíš. Hele, a ještě pojďme shrnout úplně někam jinam na chvilku. A navzdory tomu, že žiješ úspěšný život, úspěšného herce, televizní hvězdy, a jak moc jsi šťastný v tom soukromém životě? V těch jednotlivých fázích života.
1: No tak to je takový prostě... Já si myslím, že já jsem teda věřící, nerouhám se, protože vím, že na tom jsou lidi daleko hůř. A to, co vždycky si vzpomenu, to, co říká Honza Cimický, podívej se, lidi, kteří jsou o 30, o 50 let mladší než ty, mají Alzheimery, jsou po mrtvicích. Na co si ty vole, když se koukneš do občanky, kolik ti je stěžuješ? Že tě někde bolí nebo někde píchnou, tak to je prostě, to je věk. To jako s tím musíš počítat, to nemůžeš se cítit jako ve 20, že jo. Být mladý ve 20, to není žádný umění, to není žádný zázrak.
0: Hele, a ty jsi už řekl na začátku toho našeho povídání, když jsme mluvili o mamince, že vlastně se několikrát rozvedl, tak jak to hodnotíš s odstupem času, v tom zálem věku, jako, s kterou ženou ti bylo nejlépe?
1: Já nemůžu ani o jedný říct nic špatného, jako že bych řekl, ta byla, nebo to... jsem to způsobil částečně já, protože na to nejsem typ. Jo.
0: Na co nejseš typ?
1: Na ženění. A přesto přeze všecko prostě se mi to povedlo několikrát.
0: Založil jsi několik rodin.
1: No.
0: No jedna byla televizní hlasatelka.
1: Ano.
0: To vím, že jsi jednou vyprávěl někde.
1: No, teďka zrovna měla tady nějakou tu 13. komnatu, bylo to blbý. Protože tam vůbec neukázali, kde bydlí v té Austrálii, neukázala žádný vnuky, děti, nic. Jenom furt vyprávěla, že tady nemohla žít.

si za ta staletí zažil tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb a přes vysoký plot. Holky smějou se z pláží, že tu chceme mít svět.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Náš názor je, že ten dopad na obyvatelstvo evropských zemí, na ekonomiky, na firmy je větší, než který je ve skutečnosti na Rusko. A proto je potřeba to ale jako spravedlivě vyhodnotit.
2: Pane doktore, ta výzva mír a spravedlnost.cz, co by bylo ideálním výsledkem tohoto snažení?
1: My bychom rádi, jsme si vědomí toho, že jedna mírová iniciativa uvnitř jednoho členského státu EU nemůže dosáhnout toho, aby se zastavil konflikt, který tady bují už téměř rok, ale chceme ve spolupráci následně s mírovými iniciativami po Evropě zkrátka vrátit do veřejné debaty tu logiku toho míru, vrátit vlastně, chceme, aby se politici znovu museli zamýšlet nad tím, že když od nich určitá část voličů bude požadovat, vyjednávejte znovu, přestaňte bojovat a znova vyjednávejte, začněte se bavit jako lidi s lidma, tak když tomu začnou čelit a budou tomu čelit opakovaně, tak si myslím, že ten tlak na to může být úspěšný.
2: Jak je váš pocit v této fázi při těch 7000 podpisech? Chtějí s vámi moci páni o tom hovořit?
1: No, neříkám, že to je přímý efekt naší iniciativy, jenom naší iniciativy, ale všimněte si, že téma míru prosáklo dost podstatně do prezidentské debaty předvolební a že jeden z kandidátů, konkrétně teda Andrej Babiš v tomhle případě, se začal k mírovému řešení toho konfliktu podstatně víc hlásit, než on takové zmínky, abych byl jako fair, tak takové zmínky měl už na podzim. Ale byly to tu a tam jedno vyjádření. Teď se z toho, z té otázky války nebo míru, stalo vlastně skoro možná nejpodstatnější téma toho závěru těch prezidentských voleb. To já beru jako určitý úspěch. Na druhou stranu jsem trochu rezervovaný vůči tomu, jak Andrej Babiš s tím tématem nakládá, protože naší výzvu on dostal od několika lidí, my jsme mu ji zprostředkovali, ale nepodepsal ji zatím. Já bych možná využil i tuhle příležitost k tomu, abych vyzval Andreje Babiše, aby ukázal, že tu otázku toho míru myslí opravdu vážně a že to není jenom volební kampaň, jak mu zatím možná oprávněně, já nevím, jeho soupeři předhazují, aby se k té výzvě přidal, protože to bude závažnější.

0: spodním tmel. Když jsem snídal čmánek piva, ještě zdálo se, že divnou příhod má. Když jsem spláchl chladnou vodu, z očí sny a z tváře závoj živý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jeden, ale nikdy.
1: Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret,

smělní. Šel jsem dál tu vůni raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas kráší.

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Máte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky, protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
2: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
1: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to no, pak tak trochu jinak?
2: Tak jako když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, a že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
1: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
2: Já si myslím.
1: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
2: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někdy dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
1: Ono ani to nelze, ano.
2: Jo,
1: ano.
2: Takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
1: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
2: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista, jo, a všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrává, že o Českému království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Xaver, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne, bylo to trápení, každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Xavere.
1: No teď jste tady, ale jako už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Xavere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Xaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, no.
2: No, tak aspoň blackout, takovej blackoutíček.
1: Blackoutíček.
2: Představte si, sedíme v našem apartmánu nad Bolzánem a přijde bouřka, ale fakt hustá.
1: Hustá.
2: Nejednou to třískne do toho baráku, fakt velkýho v těch horách a tma. Blackout, jak si říká.
1: Blackout.
2: Totální. No a já si říkal, tak a teď tohle to přivezu.
1: A nepřivezl jste.
2: No, nemusel se. V Česku byl milionkrát větší blackout. Jsi říkal, já jsem řídil.
1: Byl blackout, pane Holče. To bylo minulý pátek. Já jsem celý den byl v XTV sám.
2: Jo?
1: A to přišlo nějak dopoledne a já jsem si kafíčko uvařil. Tady jsem seděl, pracoval jsem, protože v tu chvíli pracujete za všechny.
2: No to je jasný, to dá rozumět.
1: A lítal jsem jak šuspajtl a najednou buch, nic.
2: Počkej, tady není tady záložní nějaký to, generál?
1: No, svítili tady na stropě ty zelený světýlka Exit.
2: A ty od koudelky taky od generála?
1: To od koudelky. Jo. A najednou jsem neviděl kudy kam.
2: Jo, ale kafíčko jste stihnul si udělat.
1: To jsem si stihnul udělat. Tak jsem ho to tak jako pocucával. Zjistil jsem, že dole chlapci z Lové Expressu také propadli nervozitě. Mm-hmm. A říkal jsem si, je to tady, Putin vyjíždí do Prahy.
2: Tady je vlak.
1: No, vy jste si dneska přál Vladimíra Vladimíroviče na tabuli cti a to byste měl teda nějak vysvětlit, proč jste ho tam chtěl.
2: Já vám to vysvětlím, Xavere, protože víte, že se v Česku říká, za všechno může kdo? Máme dva zločince, ne? Obvyklý podezřelý. Babiš anebo Putin. A nebo oba dohromady.
1: Nebo Turek.
2: A nebo Turek. No a já víte, že sleduju rád premiéra Fialu. Inspiruju se.
1: Vy jste fanoušek, já vím.
2: Vy si mu narte všechno, co řekne, tak to hltám. A on nám furt opakuje, že nás odstřihává od Putina, od zločince, od Ruska, energeticky. A já jsem si řekl, když jsem sledoval ten blackout
1: začal.
2: Český, tak jsem si řekl, tak, ale ten nás odstřihne totálně, tak Česko vypnem. A když to vypnem, tak vyhladovíme vlada. Nebudeme potřebovat vůbec nic, ne? Žádný energie.

0: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Petr Zápotocký. Řekněme, že teď už nepijete, ale můžete tvrdit, že když jste se, řekněme, dřív opil, nebyl jste vůbec agresivní?
1: Když do mě někdo šťouchal, třeba když jsem tancoval, pak do mě třeba začali bouchat. Víte, jak to chodí na zábavě. Tancujete, ten do vás bouchne, ten do vás bouchne. A když člověk je, tak jsem se neudržel a třeba jsem dal facku. Nebo i pěstí. Ale já taky dostal.
0: Abychom se domluvili, tak úplně proti násilí nejste.
1: No, když se třeba strhla rvačka cikánů proti bílým, oni se sekirou, já stál na chodníku a oni čekali, že něco udělám. A já jsem řekl jenom něco cikánsky, zarazili se a teď nevěděli. Viděli bílého, že mluví cikánsky a byli úplně hotoví. Prej, co jsi mu řekl? Já říkám, nic jsem mu neřekl. Něco si mu řekl cikánsky. Jo, ale abych někoho někde mlátil, to v žádném případě.
0: V žádném případě, jenom když tančíte.
1: Ale to bylo dřív. To bylo za vlády jiné strany.
0: Kdyby vás pustili, šel byste si někam zatančit?
1: Teď? Nevím. Možná ano.
0: Vy jste takový užívač života, jak pozoruji. Umíte se bavit? Vinárna, taxík? Nebo jste spíš domácký typ?
1: Já jsem doma moc nebyl. A teď už nemám nikoho. Nikdo mi nepíše, nikdo mi neposílá balíky, nikdo. Všichni se mě zřekli. A to je jenom díky policii. Teď si užívám spíš valdické věznice.
0: Takže vaši blízcí věří, že jste vrah?
1: Oni tomu asi věří. Když jim uděláte domovní prohlídku, rozkopete půlku baráku. Když někdo řekne, že jsem jezdil v červeném autě, tak vezmou mého bráchu na expertízu a prohledají mu celé auto. A to víte, když pocházím z tolika dětí, ten si něco přidá, ten si něco přidá.
0: Z kolika dětí pocházíte?
1: Z 11.
0: A s nikým z nich nejste v kontaktu?
1: Ne. Jednoho bráchu mi zabili, když mi bylo 17 let. Jemu bylo 18. Když se to stalo, tak jsem přišel do práce a mistr mi říká, co tady děláš? Vždyť máš být mrtvej. Můj brácha zemřel. Vylítl asi v 70-kilometrové rychlosti autem do zdi. Pak šel 5 kilometrů domů pěšky, padl do bezvědomí a 14. července 1981 za 6:30 zemřel.
0: A co ti ostatní?
1: Ostatní žijou. Mají svoje rodiny. Já jsem 10., mám ještě mladšího bráchu. Ten žije s mojí matkou. Jenže nevím, jestli moje matka žije. Nevím nic. Jestli někdo zemřel, kdo se oženil, kdo co... Já nic nevím. Jediný balík mi v roce 2005 poslala moje ségra a synovec. Od té doby prostě nic.
0: Zkoušel jste jim třeba napsat?
1: Ne.
0: Proč?
1: Protože moje matka mi napsala dopis. Napsala mi jenom dopis a z toho jsem usoudil, že jsem prostě skončil.
0: Co tam bylo?
1: Tam bylo, že už mě nechce vidět.
0: Tak proč jste jí nenapsal dopis s vysvětlením?
1: No, nemá cenu jí psát. Ona má svoji pravdu. Viděl jsem to. Byl jsem 5 měsíců doma. Když paní Šátková zmizela, začali lidi říkat, že v tom mám prsty. Přišel jsem toho 24. domů, udělali domovní prohlídku, přišel jsem domů k mojí matce, byl tam ještě můj brácha a matka na mě začala křičet. Říkal jsem, mami, proč na mě křičíš? Vždyť za to můžou policajti, já za to nemůžu. Petře, ale lidi tady o tobě říkají, že jsi zabil Šátkovou. Já říkám, lidi budou všude říkat, že jsem někoho zabil.
0: Pane Zápotocký, vám není po mamince smutno?
1: Je mi smutno. Moc.
0: A co sourozenci, jejich přece ještě 9?
1: Tak to vám řeknu. Když jsem seděl předtím, tak jsem s nikým neudržoval písemný styk. Jenom s matkou.
0: Vy teď říkáte, že nikoho nemáte, ani nějaké bývalé kamarády, s kterými jste chodil do hospody, s kterými jste si psal, nebo někoho z práce?
1: Ne.
0: Vy si s nikým nepíšete?
1: Ne.
0: A teď mi řekněte, kde je chyba. U vás nebo někde mimo?
1: Nevím. Vím jen, že já nemám žádnou vinu.
0: A to, že s nikým nekomunikujete, není to tím, že jste před nimi uzavřený?
1: Ano, jsem uzavřený. Řeknu to takhle. Když se zeptáte vychovatele, tak vám řekne, co potřebuju. Nic. Víte, jaký je můj pracovní den? Den co den a už třetí rok? Ráno vstanu, přijde sčíták, neřeknu nic. Daj mi snídaní, zasnou, já se najím, lehnu, spím. V 10 hodin vstanu, protáhnu se, projdu se po cimře, dají mi oběd. Po obědě se podívám na zprávy ve 12 hodin, pak se projdu, večeře, po večeři se zase projdu, občas po cimře. Napíšu si sázky, já sám si tipnu kurzy, kdo vyhraje Českou ligu, Anglickou ligu. To mě zajímá. Oni to i tady o mě vědí, že jsem fanda Mladé Boleslavy, že prostě nenávidím Spartu. To si vždycky ze mě dělají srandu, říkají, ha, Sparta. Večer si zacvičím, podívám se na zprávy a jdu spát. Ráno znovu. Nechodím ani na vycházky.
2: Proč nechodíte na vycházky?
1: Nebudu chodit mezi vrahy. Nejsem vrah. To oni jsou vrazi, já ne. Když přišli na nový rok, ptali se mě, jestli půjdu na vycházku. Řekl jsem, jak na nový rok, tak po celý rok. Tak zase nepůjdete. Ne, nepůjdu. Je jim divné, že sedím pořád na cimře, nikoho si nevšímám, nic nepotřebuju.
2: Jak to chcete dlouho vydržet?
1: Já? Třeba tady skončíme, já přijdu nahoru, padne mi něco do hlavy a oběsím se.
2: Vy už jste se pokusil o sebevraždu?
1: Jak to, vy to víte?
2: No, něco málo vím. Jak to bylo?
1: Chtěl jsem skončit.
2: Chtěl jste skončit kvůli křivdě?
1: Přijel jsem z Ruzyně na Pankrác a tam to na mě všechno spadlo. Tak jsem napsal dopis a prostě se oběsil. Ale nechtěl jsem to udělat tak, jak to dělají, že se pověsí na smyčku. Počkal jsem, až půjdou dva policajti a oběsil jsem se. Probudil jsem se asi 4. nebo 3. já nevím kolikátého, v civilu v nemocnici.
2: A kolikrát jste se pokusil o sebevraždu?
1: Už několikrát.
2: A vždycky stejným způsobem?
1: Ne. Předtím jsem se podřezal.
2: A tady ve Valdicích jste se o to taky pokusil?
1: Ne. Když to budu chtít skončit, tak to nikomu říkat nebudu.
2: Pane Zápotocký, a nemohl byste mi slíbit, že se neoběsíte, než vyjde ta knížka?
1: Já nevím, kdy vyjde ta knížka.
2: Tak někdy v září.
1: A to ještě dostanu tu knížku k přečtení? A přijedete za mnou ještě jednou?
2: Ten dopis, co jste psal mamince na rozloučenou, ještě máte?
1: Jak to víte, že jsem jí psal dopis na rozloučenou? Mám ho schovaný na celé.
2: Dejte mi ho, rád bych ho přetisknul do té knížky.
1: Rozmyslím si to.
2: Všichni o vás říkají, že se ve vězení chováte slušně. Tam, kde jste byl dřív, měl jste vůbec nějaký kázeňský trest?
1: Ne. Já tady nemám problém. Já nic nepotřebuju.
2: Čím vy jste profesí?
1: Jsem obyčejný kameník. Ale umím všechno. Dělal jsem v kuchyni v Rýnovicích, tady ve Valdicích jsem dělal na brusírně, brousil jsem lustr pro papeže Jana Pavla II. Když přijel, tak jsme mu dělali lustr.
2: Proč teď nechodíte do práce?
1: Teď nemůžu. Já se strašně potím. Ani nemůžu nic dělat.
2: S kým se teda ve Valdicích na Ečku bavíte?
1: S nikým.
2: Ani se s nikým nepotkáváte?
1: Ne, ale oni o mě vědí. Když jde někdo kolem mé cimry, bouchnou do dveří. Mě nezajímají. Nechci s nimi mít nic společného. Já jsem takový, že nějaké kriminální kamarády nevyhledávám. Prostě nepatřím mezi vrahy. Vezměte to, Xavere, na vědomí.
2: Beru to na vědomí, pane Zápotocký, jen nevím, jestli vám mám tak úplně věřit.
1: Máš problém.
2: Taky se mi nechce zdát, že vám tak vyhovuje ta samota. Jste přece diskotanečník.
1: Bavíte se dobře? Podívejte se, já si natypuju Sasku, teď jde NHL, tak si natypuju NHL a druhý den si řeknu, že jsem typnul třeba 8 z 10 zápasů. Dneska třeba Rangers prohráli 1-0.
2: A máte spočítané, kolik byste z těch sázek vyhrál?
1: Mám. Když jsem předtím byl v Rýnovicích, sázel jsem. Tam to šlo. Tam jsem sázel i po telefonu.
2: Sázel za peníze?
1: Jo.
2: Takže vy máte k dispozici peníze?
1: Teď tady? Ne. Dostávám měsíčně 100 korun. Z toho si koupím jeden tabák, zubní pastu, známku. Musím, ani kávu nepiju, prostě nic. Je tady jeden člověk, který mi pošle tabák, když má.
2: Jak vám to pošle?
1: Přes jednoho dozorce. Ale předá to přes vychovatele, je to povolené.
2: Oficiálně? A můžete říct, kdo vám pošle tabák?
1: Je to Romák, není to Čech.
2: Máte k dispozici televizi? Díváte se na sportovní zprávy? Ještě na něco jiného?
1: Dívám se na zprávy a rád se dívám na cestopisy. Nějaké seriály mě vůbec nezajímají, protože ty seriály, to je Beverly Hills, Dallas, teď je tam Rosalinda, Esmeralda a takový. Prostě je to na jedno brdo.
2: To vás nebere?
1: Ne. Podívám se na ČT2. Tam je nějaký cestopis, třeba v neděli v 10 hodin dávají na Nově ty deníky, teď třeba Divokých koček. Vy se nedíváte?
2: Ne, děkuji za optání. Co je tady, pane Zápotocký, nejhorší na životě ve věznici?
1: Nejhorší? Že člověk neví, kdy to všechno skončí. To nikdo neví.
2: A vy jste duševně připravený na to, že budete sedět ve vězení do konce života?
1: Já nevím, co bude zítra. Když se podívám zpátky, říkám si, jak jsem mohl vydržet 11 let ve věznici.
2: Ono se říká, že vězení je vysoká škola zločinu, je to pravda?
1: Ne.
2: Vy jste se nic nepřiučil?
1: Ne.
2: Setkal jste se zajímavými lidmi, když jste seděl těch 11 let?
1: Setkal jsem se s lidmi. Třeba toho Šolce, toho hlasatele, toho znám. Potkal jsem tam hodně lidí a dneska, když je vidím...
2: Říkal jste, že jste seděl za loupežné přepadení. Koho jste loupežně přepadl?
1: Paní Jelinkovou.
2: Zase komplot?
1: No, taky. Jak můžu paní Jelinkovou přepadnout v 8:30, když v 8:30 jsem u cukrovaru? To je asi 3/4 kilometru. Byli tam svědci, kteří mě viděli a už to jelo. Taky mě obvinili ze znásilnění, no hrůza.
2: Koho jste měl znásilnit?
1: Nějakou Darinu.
2: Byla aspoň pěkná?
1: No, byla to Romka. A žila s nějakým Málkem, víte, s nějakým Tomášem Málkem. Já toho Málka viděl, jak přepadl starého chlapa a okradl ho. Tak jsem ho chytl a řekl mu, buď toto vrátíš, nebo půjdeme na policajty. A on na to, co blázníš, jsme kamarádi. Je to prý můj nějaký příbuzný, ale z nějakého dalekého kolena. Tak jsem ho dovedl na policajty, oni ho zavřeli a pak už to začalo. Nejdřív mě obvinili ze znásilnění, když nešlo to znásilnění, tak mi to udělali na to, že jsem měl přepadnout paní Válovou. Ještě předtím jsem měl přepadnout nějakou paní, kterou vůbec neznám. Policajti mě za to vůbec nikdy nevyšetřovali, ale k soudu napsali, že jsem to byl já. Víte, co jsem si přál u toho soudu? Když řekl, že jsem osoba několikrát soudně trestaná, že mi nemůžou věřit a že mě odsoudí na 14 let. Já mu to neřekl do očí, ale přál jsem mu jen to nejhorší. A víte, co ho stihlo? To nejhorší.
2: Co je to nejhorší?
1: No, když je mrtvý.
2: Hodně odsouzených mi říká, že do životí je horší.
1: Šel ze soudu a porazilo ho auto.
2: Víte, co je zajímavé? Že se proti vám odehrálo několik komplotů, několik takových spiknutí a přitom jste takový dobrodinec, který, když vidí zloděje, odvede ho na policii.
1: No jo, jen.
2: A myslíte si, že vám to lidi věří? Nebo že vám to uvěří?
1: Lidi to o mě vědí.
2: Myslíte si, že lidé v Cerhenicích si říkají Petr Zápotocký je lotr a tvrdí, že to neudělal, nebo si řeknou, to byl takový hodný člověk a oni ho odsoudili jako nevinného?
1: Já nevím, co se tam říká. Zkuste to. To byste se tam museli jet zeptat. Prostě jít od nádraží až nahoru a zeptat se třeba, znáte tady Petra Zápotockého? A oni by vám řekli, jo, toho známe. A netuším, co by říkali.
2: Pane Zápotocký, vzpomenete si na křestní jména všech svých sourozenců?
1: No, Vlasta, ten je mrtvý. Nejstarší je Josef, Vašek, Tonda, Hana, pak je Láďa, Jirka, Zdeněk, Maruška, já a Pavel.
2: Kdybyste mohl těm sourozencům něco vzkázat, co třeba?
1: Nevím, co bych jim mohl vzkázat, nevím co.
2: Měl jste se s nimi rád?
1: Řeknu vám to takhle. Kdyby mě pustili, vracím se do svého trvalého bydliště. To je v Cerhenicích 304 u maminky. Nikdo mi ještě neřekl, že mě vydědili. Nikdo. Dám příklad. Když tady budu sedět 20 let, po 20 letech půjdu k soudu, oni mě propustí, tak moje cesta povede do Cerhenic. Já se jim můžu podívat do očí. Ale oni mě ne.
2: Proč?
1: Když zemřel můj otec, my máme barák a bylo nás 11 dětí. Tak už vám je jasné, jak to tam vypadalo. Moje matka to napsala na jednoho člověka. A další sestra zase řekla, aby to napsala na toho, a už to začalo. Mezitím mě zavřeli a moje matka mi napsala, abych se podepsal, jestli s tím souhlasím. Já jí řekl, ještě než mě zavřeli, že se toho zříkám ve prospěch matky. Tak jsem to napsal, když mi to poslala. Ale byli tam takoví jako brácha, ségra, ti nechtěli. Teď v tom baráku bydlí moje matka a můj nejmladší bratr. Teď si vemte, já o tom nechci říkat, ale jednou prostě moje matka zemře. A kolik lidí bude chtít vyplatit?
2: Na co se nejvíc těšíš?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí, to je krásný.
1: No, měli jsme mít dort. To už...
2: Měli bychom, zasloužili bychom, si jsme oba takový hubenější, tak by bylo potřeba nám něco přidat.
1: Jsou prázdniny. Říkal jsem si, o čem budeme hovořit v těch prázdninových dílech, ale světe div se, těch témat je velmi mnoho. Nebo velmi, tak já začnu tím, že vy jste se, pane prezidente, tuším 30. června, říkám to dobře,
2: nenarodil jsem
1: se. Mám to tady napsáno, sešli ve vile Tugendhat s panem Mečiarem, tak ať to bylo kdykoliv. A bylo to 30. června 2022, ve čtvrtek.
2: Opravdu, jestli to bylo 30., tak to bylo, ano.
1: Tak
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: To měl v hlavě správně. No, myslím, že to organizovalo všechno slovenská média, jsem...
2: Slovenská televize.
1: Slovenská televize.
2: Státní televize, nebo...
1: Pravda, v našich médiích se to celkem přešlo, ale mě by zajímalo, a tuším, že i naše diváky, jaké to bylo po těch 30...
2: Tak zejména, teda jestli první věc můžu říct, tak slovenská televize fakt není hloupá. A Slovensko není hloupé a ví, že ta klíčová jednání v té vile Tugendhat byla v červnu roku 1992. Naše televize si nějak sugerovala, že klíčová jednání byla v srpnu ve vile Tugendhat. No, to neznamená, že nebyla toto jednání, ale de facto tam už se jenom dolaďovaly detaily. Ale fakticky to jednání, vážné jednání a de facto rozhodnutí, nemyslím, že by hlasovali parlamenty, ale v našich hlavách bylo provedeno v tom červnu. To ty Slováci dobře vědí a proto si k té akci vybrali červen, což já chválím, ale naší televizi a našim četkám to nějak nelze vysvětlit.
1: No a ptám se na ty okolnosti, než se budeme bavit o podstatě, jaké to bylo teď? Jestli tam zaznělo něco v tom smyslu, třeba já jsem si říkal, že když vy řekne to, tak já řeknu to. Jestli jste si třeba nějak odkryli karty?
2: Ne, já myslím, že s Vladimírem Mečiarem v těchto věcech máme naprostou jednotu takovou, jak potkáte někoho a řeknete, my už jsme se 3 roky neviděli a pokračujeme v přerušené větě. Já myslím, že v tomto smyslu s Vladimírem Mečiarem je platí to tež, takže nebyl sebemenší důvod si něco říkat a si cokoliv předem a naopak, já jsem se utvrdil v tom, že v téhle té věci byla je naprostá v interpretaci toho, co se tehdy dělo, proč se to dělo a jaké to mělo pozitivní důsledky, máme za jedno. A to umožnilo, ač samozřejmě tam byla nenávistná slovenská moderátorka, tak něco mezi Friedrichovou a Vitovskou, ještě střihnutou třeba s Železným nebo něco takového, kdyby se mohla vytvořit taková triáda lidí. A ty nám pořád říkali, že se to schválně rozdělili, že to lidi nechtěli a tak dále a tak dále. No a tím, že my jsme se bez jakéhokoliv domlouvání jsme říkali naprosto stejné věci, tak tím prostě nebylo možné tohleto rozbít a považuji to za velmi, velmi cenné. Když jsme se sešli, tak já jsem začal tu první větu. No, je to tady v té vile Tugendhat v mnohem stejné. Prostě tehdy bylo šílené vedro a dneska to by až dodatečně bylo 41. To je vila bez jakéhokoliv klimatizace a my oba staří pánové jsme to docela vydrželi. A říkal jsem, tohle je stejné, to je jiné, ale tenkrát ještě, byli jsme mladší, jsem říkal, ale říkal jsem, tenkrát ještě nebyli mobily, takže nehrozilo, že by nás rušil někdo a že bychom se my mohli domlouvat v průběhu jednání s někým a tak dále. Bylo to velmi cenné, já myslím, že úspěšné a dá se to v médiích najít.
1: V okamžiku, kdy jste tenkrát před těmi lety odjížděl na to jednání, říkal jste si, to je vlastně jednoduché, na to oni půjdou, uděláme to tak, tak, tak, anebo jste počítal i s variantou, že se prostě nedohodnete?
2: Já jsem počítal s variantou, že se dohodneme, ale nevěděl jsem, na čem se dohodneme. Já jsem si nedovedl představit, já mám pocit, že když se jedná, tak se řešení najde. Musí se jednat trpělivě, nesmí se urážet toho druhého, nesmí se prostě si myslet, že převálcuju toho druhého. I když česká média a slovenská s nimi, některá média Mečára nenáviděli prostě, tak já jsem se k němu choval vždycky naprosto férově a on to také tak vnímal a já myslím, že oceňuje dodnes a stejně tak já jsem měl pocit, že z jeho strany existuje naprosto férové a jasné jednání. Takže já jsem byl přesvědčen, že se dohodneme, jenomže jsem nevěděl předem, že ten jednoznačný postoj té slovenské strany je až zas tak jednoznačný.
1: Mm-hmm. V průběhu toho jednání tenkrát, na to byla nějaká osnova, nebo vy jste věděli od čeho,
2: Ježišmarja,
1: čím to začne, čím to skončí?
2: Ne, tak zaprvé osnova nebyla. Já myslím, že to jsou všechno legrácky, ty osnovy, to pak to dostane, to pak to má takový vývoj jako u prezidenta Bidena, kdy mu píšou osnovu a on pak z hlouposti přečte i to, že teď mám stát a že teď si mám sednout a pak, tak ne, nezlobte se, žádný papír v kapce jsme nikdo z nás neměli. Naopak, já si papír vždycky nosím a tušku, protože si dělám poznámky, protože já se poučuju z toho jednání a naučuju se věci při tom jednání. Já tam nejdu s apriorními nějakými zašprajcovanými pozicemi. Takže to bylo tvůrčí, akční, kreativní jednání, ve kterém se postupně dospívalo k nějakému konsenzu o nějaké věci. Tak.
1: Vzpomenete si alespoň na jeden okamžik, kdy jste si říkal, teď jsme narazili na něco, kdy to bude kritické, teď musím být připravený.
2: Tak samozřejmě kritičtějších momentů tam bylo moc, ale já tyhle otázky dostávám, nemyslím jenom k této konkrétní věci, k výletu Genhard, ale ke všemu v politice celou dobu. A všichni chtějí si, že ten jeden jediný moment, kdy. A já na to říkám, ne, pro mě zůstává ten celek, to směřování, to, k čemu to vede, a to mně bylo celkem jasné. Podívejte, ty volby rozdaly karty naprosto jasně. De facto to byly první vážné volby, protože ty volby v roce 1990 byly takové potvrzení, lidové potvrzení, že je dobře, že ten komunismus skončil a že teda pojďme touhletou cestou a v Čechách dominovala Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí bez ověření si mandátu dostatečného. A tak jako ty volby byly takovým potvrzením toho listopadu 89. První normální volby, kdy už během toho dvouletého období 90-92 se vykrystalizovaly jasněji politické postoje, ideové postoje a díky tomu vznikly normální politické strany. Občanské fórum se rozpadlo. Správně, protože to bylo nestrukturovaný, naprosto všezahrnující celek. Tak prostě ty volby 92 byly první volby s normálními účastníky voleb a tím pádem bylo jasné, že ty dají signál, co bude dál. A na Slovensku evidentně znamenali totální, absolutní, nekonečnou prohru všech těch, kteří by se chtěli zastávat žití ve federaci a do parlamentu slovenského se nedostala žádná politická strana, která by v tom pokračování toho státu chtěla nějak na tom sázela, takže tím se to předurčilo do značné míry.
1: Ještě jedna věc k tomu, pane prezidente, ono se po tom rozdělení celkem i ve světě, skoro bych řekl na celém světě, mluvilo o tom, že se tady vlastně rozdělili dva státy velmi sametově, v klidu, v pohodě, ne, vraždilo se, nestřílelo se, ani se nějak moc neprotestovalo. Byla nějaká obava z toho, že se začátek toho vyjednávání o rozdělení může nějak zvrhnout tímto směrem?
2: Tak za prvé, vyjednávání začalo vůbec vyjasněním a představením pozic. O rozdělení to byla druhá fáze a další stupeň toho vyjednávání. My jsme si potřebovali ověřit skutečné postoje Slovenska. My, teď říkám za sebe, za nás, reprezentaci českou. A to, co člověk slýchal předtím mezi řečí a v jednotlivých izolovaných výrocích slovenských představitelů, to je něco jiného. Já považuji pro mě za smrtící moment mé setkání s šéfem KDH slovenským Janem Černogurským, kde si v Německu při nějaké konferenci, kdy on mě jednoznačně řekl, prostě tečka, my v žádném případě nemáme zájem takto pokračovat. My chceme mít tu jednu hvězdičku na té mapičce nebo na tom praporu té Evropské unie a tečka, o tom není. A to jsem byl já šokovaný a zklamaný. To jsem pořád myslel, že nějaký modus vivendi bude moci najít. A nicméně to bylo neoficiální jednání po půlnoci v nějakém baru někde v Bonnu, když skončilo večerní jednání konference, ale jako to nebylo oficiální jednání zvolených reprezentantů státu. Takže tam jsme se s tím prvně setkali a tam to bylo naprosto jasné.

0: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
1: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
0: To jsem neřekl.
1: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
0: Ano, já velmi dobře vím.
1: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
2: Ano.
1: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých slitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
2: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
1: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
2: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda má i slitky.
1: Ano.
2: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner. Mm-hmm.
1: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
2: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
1: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
2: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

A teď tu mám rohlíky Margaret Thatcherové. Jednou jsme přijeli do Londýna a já se těšil, jaký bude mít názor Pišta na politiku ty jejich Thatcherový. Protože naše socialistická televize kritizovala její jednání. Mám na mysli, jak Margaret zrušila v Glasgowě železárny. A já chtěl vědět, co na to Pišta. A on mě zklamal, odpověděl. Kto je to ta Thatcherová? Já ji neznám. A já na to, si děláš srandu, ne? To je vaše ministerská předsedkyně. Jo, to je její biznis. Až mi někdo šáhne na rohlíky a budou dražší, tak se budu zajímat, kdo to udělal. Kdo je zdražil a pak ho budu nevolit. Jinak mě politika vůbec nezajímá. To je jen u vás moderní mluvit o politice a politicích. S tetou na uhláku jsme probírali mnohé.